0: Zdravím diváky pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Dnes tady bude host Mates a clown Špína, ale bude to dva v jednom. A řeč bude o hororovém cirkuse. Co má takovej Špína nejradši třeba k obědu, kdyby ta žena byla hodná a chtěla mu něco uvařit?
1: Asi steak, ale na krvavo.
2: Protože Mates ten ho normálně takhle nežere.
1: Ale já. A ještě melon. Protože do toho třískám při programu. Je to všude.

0: rána.
1: O životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas.
0: Rádiu Čas.

0: And I'll write your name.
1: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
2: Hity, které milujete.

Radio Čas. Hity, které milujete.

0: úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Radio Čas.

0: které milujete. Radio Čas.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
2: Mojepneu.cz. A jedeš dál.
3: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Mojepneu.cz.
4: Mega sekáč Opava. Nové zimní zboží od pondělí 5. října. Mega sekáč Opava na Těšínské ulici. Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Nový kousek najdi si hned www.megasekáčopava.cz.
5: Radio Jazz. Hity, které milujete. Radio Jazz. Hity, které milujete.

Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Zdravím diváky pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Dnes tady bude host Mates a clown Špína, ale bude to dva v jednom. A řeč bude o hororovém cirkuse. Co má takovej Špína nejradši třeba k obědu, kdyby ta žena byla hodná a chtěla mu něco uvařit?
1: Asi steak, ale na krvavo.
2: Protože Mates ten hod normálně takhle nežere.
1: Ale já. A ještě melon. Protože do toho třískám při programu. Je to všude.
0: A má pan Špína třeba nějakou paní Špínovou?
1: Teď je solo. Tady má někdo velký zájem.
0: Sledujte už pondělí v 17.55 na televizi Relax.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, toží se svět.

0: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když si zaberete ta nejlepší místa na lehátku. O výhodách First Minute Léto nám poví Lenka.
2: Léto pomalu končí, ale na příští letní dovolenou se můžete těšit už teď. Ať už cestujete s dětmi, ve dvou nebo s přáteli, vyplatí se svůj zájezd zarezervovat včas. V rámci First Minute Léto na vás čeká nabídka nejžádanějších destinací a hotelů. Čím dříve se vyberete, tím více výhod získáte. Například děti zdarma anebo storno zájezdu zdarma. A opět na vás čeká kufr plný výhod. Stálí klienti mohou využít jeho výhody, jako je například cestovní pojištění, seating nebo nadváha zavazadel zdarma. Případně dát přednost slevě za věrnostní kredit. Pokud s námi cestujete poprvé, kufr plný výhod získáte za výrazně snížené ceny.
1: Blue! First Minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
3: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz/soutěž.
4: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
5: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 Ampér od OEZ za skvělých 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
6: Popel a hrách a hry, co se nedají vyhrát.
7: Rádio Čas.

0: Rádio Čas.
1: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na dálnici D48 v oblasti Třanovice ve směru Frýdek-Místek. Kvůli pracím na silnici je levý jízdní pruh uzavřen. Počítejte se zdržením. A pozornost mějte na silnici v oblasti Mohelnice, poblíž centra. I zde je provoz omezen. My vám přejeme šťastnou cestu.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: Zdravím, časáci, jsou připraveny aktuální zprávy na rádiu Čas a vítá vás u nich Martin Fabík. Babí léto v Česku končí. Do středy si ještě užijeme slunečného počasí a teploty kolem 24 stupňů. Poté se ale výrazně ochladí a na většině území se přidá déšť nebo přehánky. O víkendu už budou nejvyšší teploty jen mezi 11 až 16 stupni. Po několika teplých dnech tak přijde typicky podzimní počasí.
0: Morava aktuálně.
1: V Ostravě se rozšíří pomoc lidem s duševními potížemi. Centrum duševního zdraví se od listopadu přesune do nových prostor na Kavkově ulici a zvládne pomoci až dvakrát více lidem. Přibudou zdravotní sestry i sociální pracovníci a prodlouží se také otevírací doba. Dopravní hřiště v Luhačovicích čeká novinka. V areálu Radostovova přibude nová světelná signalizace. Více podrobností dodává mluvčí města Hana Srncová.
2: Děti si budou moci při výuce vyzkoušet průjezd křižovatkou, řízenou semafory i bezpečné přecházení. Semafory umožní dětem procvičovat pravidla silničního provozu v situacích, se kterými se setkávají v běžných ulicích. Naučí se správně reagovat na světelné signály, bezpečně přecházet i projíždět křižovatkami.
0: Rádio Čas, sport.
1: A třinečtí hokejisté dál vládnou extralize. Olomouc porazili Vysoko 9-0 a připsali si už 8. výhru v řadě. Vytvořili tak nový rekord soutěže. Dnes bude převážně polojasno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 17 až 22 stupni. Na horách naměříme kolem 14 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas, další za hodinu.

0: milujete. 6.04, to jenom tak jako pokud slyšíte někde z dálky, jakože asi posloucháte Rádio Čas, tak jenom orientačně 6.04. Symbolicky otáčíme stránku v kalendáři na nový týden, vlastně už oficiálně říjnový se vším všudy, a to je, teda začíná pondělkem 5. října a druhý mikrofon už je taky zapnut a to je Lenča.
1: Krásné ráno, doufáme, že jste nabití pozitivní energii po sobotě a neděli, po víkendu, já jsem se lehce zdržela, ale už jsem zde.
0: 5. říjnový den, já vím, kde je v kalendáři, Leni, takže nemusíš, já vím, protože to je moje teta.
1: Počkej,
0: včera se zmiňoval její svátek, už dopředu jeden strejda jí volal už včera, protože dneska nebude moci, takže vím, že dneska by měla teta mít svátek.
1: Jo, teta. Jo. A jak se jmenuje tvoje teta, protože já jsem se nedívala ještě.
0: Eliška.
1: O, to krásno.
0: Eliška.
1: Já miluji jméno Eliška.
0: Eliška.
1: Jakože miluju ho ještě víc, než jako v té pohádce. Jakože normálně.
0: Já vím, že jsme to kdysi načali, ale já jako dítě a vlastně možná do rané dospělosti myslel, že to je vlastně zdrobnělina a že v kalendáři je jméno Ela.
1: Jo,
0: a pak jsem byl teda hodně překvapený, že Eliška
1: je
0: a podobně.
1: Eliška.
0: A sousedka, která s námi vyrůstala na patře a naši tam dodnes chodí na kave, tak jsem se v dospělosti dozvěděl, že není teta Jarka, ale se narodila jako Jarmila.
1: Jo. Ty, ale Jarmila, s Jarmilami jsem měla vždycky problém, protože to nemusí být jenom Jarmila, ale taky Jaroslava.
0: No právě.
1: Takže ty
0: právě.
1: Vlastně, když řekneš někomu Jarko, tak ty jako vlastně vůbec nevíš, na koho mluvíš.
0: Tak to máš přesně jako by tak u Jarků jako chlapů, že tak. Jo? Počkej, to je Jaroslav, Jaromír, Jaromil.
1: Jaromil, taky, přesně. Jarmil taky je. No. Jednoho Jarmila jsem znala.
0: A propos, teda, když už jsme teda se chytli jako základu jména, co ty a Jarmilky v tělocviku?
1: Jaj,
0: to
1: ne.
0: Aha, to bylo strašně, to bylo, tak jako, když si vezmu to šílené tričko, které na mě bylo vždycky úplně, jo, a ty červené spodňáry, ano, my jsme zažili ještě povinné stejnokroje a podobně, tak ty Jarmilky, to se jenom tak jako našouplo, a i ta velká jako napuchlá dětská nožička
1: se
0: do toho vešla.
1: Ale teď to smrdilo jako guma, to vůbec nebylo hezké. A mimochodem, teď mám pocit, že takhle po ránu 6.06 hrajeme hru Asociace.
0: Ano, přesně.
1: Chápeš,
0: tak.
1: Protože začali jsme u toho, kdo má svátek, což jsou Elišky, dostali jsme se k Jarmilkám a teď už jsme u cviček a u cvičení a ve chvíli, kdy nezastavíme tuhle konverzaci, tak budeme už plhu na tyč.
0: Je to tak a bože můj, a ještě kondiční cvičení kolem tělocvičení a kotoul nazad.
1: Tak.
0: Což vůbec nechápu, jsem tam ležel jako brouk.
1: Já jsem strašně ráda skákala přes kozu.
0: Vidíte, to mě nikdy nelákalo a proto jsem, jaký jsem. Ha, ha, ha, dvousmysl. Lenka, radím hity, které milujete a dobře.

0: Pátý říjnový den, Lenča, Radim, Rádio Čas. Dneska máme v úzovkách ještě krátkou směnu. Tak tím možná můžeme začít. Lení, co to znamená, že máme krátkou směnu?
1: Já jsem si říkala, čím začneme, protože těch zpráv je hodně a jedna největší za víkend, ale asi se k tomu ještě dostaneme. No dneska tady budeme jenom do 9. Ovšem zítra, pozítří, popozítří, tak tady budeme od 6 do 6, 12 hodin denně. V pátek velké finále, od 6 do 9 nebo do 10 spíš, tam budeme vyhlašovat aktuální částku. No a to všechno děláme kvůli tomu, že nás čeká další moderátorský maraton.
0: Přesně tak, bude to přesah vlastně až do pátku. Tentokrát se přidává de facto fakt celý mediální dům, včetně našich kolegů z Rádia Čas Rok, takže i ranní dvojka, pánové Ivoš a Tom. Mimochodem, já jsem tak jako cestou do práce dneska uvažoval.
1: No.
0: Kdybych ti dal ve víš, nevíš, ale pozor, já jsem fakt jako přemýšlel ani 5 minut nad tím, jo, takže
1: no,
0: teď
1: tak,
0: nebudu
1: tak
0: dělat. Dala bys, jakoby, zvládla bys si příjmení kluku z Rádia Čas Rok?
1: Já jsem dělal práce.
0: A tak se jí zeptám, až potom po 10 minutách, jo, takže kdyby to byla přepadovka.
1: Jako já se musím přiznat a nerada to dělám.
0: Ano.
1: A vůbec nevím, proč to vlastně dělám, protože bych
0: a proč hlavně říkat, kolem to děláš tu dlouhou omáčku, ano?
1: No, já některé kolegy.
0: Neznáš doteď příjmení, ano?
1: Neznám doteď.
0: Jo, takhle. A tak já to já všude. Takže děláš. Zdravím.
1: Ano, ano. Ahoj. Když někoho vidím třeba po druhé, po třetí, říkám si a ten sem patří.
0: Už po třetí zašel do Rádia Čas Rok,
1: tak,
0: třeba ano.
1: A říkám
0: přesně,
1: ahoj, jak je. No a to je všecko. No,
0: jo,
1: takže příjmení našich dvou kolegů neznám.
0: Tak
1: ovšem,
0: vidíš, tak máme první cíl, že se představíme teda.
1: No a myslíš, že oni znají naše příjmení?
0: Já myslím, že jo.
1: Kurňa.
0: Já myslím, že jo. Mimochodem to nejpodstatnější a mrkněte třeba i na náš web cazradio.cz, protože se pomáhá malému Patričkovi, Páťa Kašpar se jmenuje. Já mám pocit, že jeho příběh se poprvé zmínil, nebo jste slyšeli už v rámci akce Kolečko spojuje.
1: Jo.
0: Takže to je on. Dokonce se do toho přidala už a můžete vidět na sociálních sítích Rádia Čas naše kartářka Anička Červená. Říkáme našel, my jsme si ji adoptovali,
1: no
0: tak trošku.
1: To se těšíme moc.
0: V úterý, ve středu a ve čtvrtek plus minus, jestli nebude nic jiného, vždycky po 7 nám udělá 2 vstupy a má pro vás i soutěže.
1: No,
0: takže to znamená i několik výkladů zdarma. Jo, 15
1: i loni vlastně, nebo předloni to bylo, před dvěma lety, že jsme dělali maraton první.
0: Jasně, jasně.
1: A i tam Anička byla a musím říct, že to byl jeden jako z největších jako zájmů vašich, že jste
0: taháku,
1: byli z ní nadšení a chtěli jste právě vyhrávat s nich soutěži, takže to nás čeká taky. Jinak, kromě toho taky spousta milých hostů a navíc ve středu.
0: Mimochodem, my se necháváme taky překvapit, jo? Některé víme, ale někteří prostě přijdou a řeknou tak a teď se ptejte, ano.
1: Ale já myslím, že po těch 12 hodinách už nám to bude v podstatě jedno, kdo tady bude.
0: Já všechny sfleknu.
1: Třeba. No a prosím vás, ještě odpoledne ve středu, mezi 14. a 17. tak se brány rádia otevřou taky pro vás, pro všechny, kdo nás posloucháte a ladíte. Máme tady den otevřených dveří.
0: To znamená, že si jako prohlídnete nejenom Rádio Čas, Rádio Čas Rok, kde jsou kolegové, které Lenča nezná. Počkej, ale ať jsem fér, jako myslím, že taky jenom 60-70% bych
1: není,
0: dal.
1: Není jeden Melichar?
0: Cože?
1: Ne.
0: Ivo Melichar, ne? Nebo Tomáš Melichar, to jim potom řekneme chlapcům. Mimochodem, já vím, že to bylo zbytečné, protože za minutu bude 6:45 a vy vůbec nevnímáte, jo, ale my vám to ještě všechno zopáknem. Za chvíli teda probereme, jaké jsme měli víkendy, tedy to, co chceme sdělit. A hezký nový den.
1: Krásné ráno.

0: Kdykoliv i online na cazradio.cz, to říkáme vždycky v rámci Dobré ráno Moravo, jenom připomínáme, ten příští týden to bude hodně aktuální, vlastně jako tento, který začíná už, je v rámci moderátorského maratonu, protože všechno podstatné a já myslím, že tam bude odkaz na ten účet, kde budeme malému Patričkovi pomáhat, takže je právě na našem webu, jo, cazradio.cz. Pondělí 5. října, takhle Leni, zeptám se, možná, že to zkrátíme, chceš něco zmínit z víkendu?
1: No, musím říct, že to období jako je náročnější a náročnější. Mm-hmm. Vlastně myslela jsem si, že už to bude jednodušší a není. Já myslím, že naši posluchači znají ze života, že se snažíte něco nějakým způsobem dojet, vyřešit a jako narážíte neustále hlavou do zdi, takže to

0: Ne, šlo o to, takhle, já jsem si nejvíc odpočal právě, když jsem tam seděl a já vím, že, jako, že už je to otravné pro vás, ale fakt to bylo náročné, co se týče toho kolem. To znamená, proto byla premiéra jen tak na okraj, to znamená...
1: Ty jsi byl na premiéře, to je vzácnost.
0: Říkám, srdcová záležitost jako mojí kamarádky a podobně, takže... To bylo hrozné. Ne, jako výborné to bylo, ale hrozné fakt pro introverta a jako na vás to vidět nejde. Já jsem byl poznán jenom tak, jako že tam byly ty hloučky a potom už měli takové ty dvě decky vína, tam se korzuje v tom sále, že jo, v tom foaje, jak se říká. A podobně. Tak jeden pán stál u záchodu, tak bokem na všechny se koukal a dělal, že něco dělá v mobilu. To jsem byl já. Jo. Ve všech jako možných směrech. Oh, tak to bylo děsivé, no. A jinak divadlo samotné, jo?
1: Jo. A když v jakém divadle jsi byl?
0: Byl jsem v Moravském divadle Olomouc. A mám pocit, že jsem, a to je taková padečka, která se mi pospojovala, byla to menší role, jo, v tomhle představení, ale mám pocit, že jsem viděl dámu, která den na to získala cenu Thálie za Evitu v Moravském divadle Olomouc, jo? Takže jsem vlastně nevěděl, že koukám na budoucí držitelku, i když, jak říkám, menší, ale pro mě teda velmi důležité roli, tak že koukám na budoucí držitelku Thálie za muzikál, no.
1: Jo, a to mě úplně ale teďka napadlo, to si mi připomněl, že kromě teda toho pečování o víkendu, tak jsem byla i na józe. Ale naprosto, naprosto skvělá lekce, sobotní.
0: Jako lektorka nebo jako ta, která si jako, šla zacvičit?
1: Já jsem si šla zacvičit a ta lekce byla naprosto geniální, úplně jako... Totálně mě to oblažilo. Byla naprosto skvělá lektorka a šli jsme se ještě potom sednout na kávu. Ona měla extrémně příjemný hlas. A já jsem si říkala, no, jakože to je jako moc hezké, jak provádí tou hodinou, že úplně bych tam normálně prostě odplula někam. A byla mi nějaká povědomá, ale ne nějak jako moc, říkala jsem si jako dobré. A pak jsem zjistila, protože jsem si hledala, jestli má lekce ještě někde jinde, že bych zase zašla. No a pak jsem zjistila, že je to hlavní představitelka na televizi Barrandov, se dřív točila soudkyně Barbara.
0: No.
1: Tak tady ta herečka vede ty nejúžasnější lekce jógy.
0: To myslíš vážně?
1: Jako fakt a je myslíš, skvělá.
0: Ta hlavní Barbara, ta tmavovlasá taková.
1: Jo. Tak ona už je teďka starší, ale prostě je geniální. Geniální.
0: Abych dokonce dal jméno dokupy, ale tak ty ho znáš? Dala bych ho dokupy?
1: Já už jsem to...
0: Ano. Jo, prostě rozumíme ano, přesně tak. V podstatě svého času velká ostravská hvězda, takže dneska už se divadlu nevěnuje, nebo ona to zmiňovala vůbec, nebo jen tak mimo jiné? Jako
1: ne,
0: prostě,
1: vůbec, to já bych si vůbec nevšimla.
0: Tak to je zlatá.
1: Pavlína Kavková, já jsem věděla, že to je s Pavlínou, Pavlína Kavková.
0: Tam mě bavila strašně moc. Pak tam byli ještě nějací soudci a podobně a ona byla jako nejcivilnější. Dokonce takhle, já to nemůžu ani přiznat. A já to přiznám, na sebe taky praskneme všechno, nebo to tvrdíme, i když to pravda není. Tak to víš, že jsem jako prvních pár dílů myslel, jako že nám zabírají jako by reálné případy, že jo?
1: Jo, jasně.
0: Protože
1: to
0: byla ona dobrá, ona se tak jako přemýšlela, pak mi docvaklo, že někteří jsou až moc přeafektovaní, někteří neumí hrát, ale ona byla výborná.
1: No, to si mysleli všichni na začátku, mimochodem můj tatínek velký fanda, ale vidíš to? Jo, a já jsem byla tak nadšená a jak jsem se začala hledat podle jména ty další lekce, tak jsem zjistila, že...
0: A mimochodem, Pavlíno Kavková, jinak jste úžasná,
1: nádherná.
0: Ale víte... Komu jste předsvičovala? Víte, s kým jste byla na kave?
1: Ne.
0: To byste koukala. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: mně přijde, že my jsme se nějak zadřistali. My dneska od rána extrémně hodně dřistáme. Mm-hmm. A to jsme znamená, v podstatě ještě nic neřekli.
1: Takže bychom si dali challenge a během moderátorského maratonu každý vstup zvládli třeba ve třech větách?
0: Tak, to by bylo ano.
1: To by byla challenge a podobně.
0: Já myslím, že by režiséři z televize Relax měli radost.
1: Ano, moderátorský mikromaraton na Rádiu Čas. Ano, přesně tak.
0: Mohli bychom udělat soutěž o nejkratší vstup.
1: Mm-hmm. Tak víš co, tak příští vstupu. Jenom si to natrénujeme, jo?
0: Jo, protože my to neumíme, my pořád dřistáme.
1: Uvidíme. Ale počkej, musí obsahovat jakoby úvod, něco tu hlavní náplň, že jo, nesmí to být vata a rozloučení, že jo,
0: dobře.
1: Nebo tečku asi, dobře. Tak to jsme se domluvili. Nejvyšší čas na čerstvé horoskopy, 5. říjnový den v kalendáři Eliška, no a i dnes je s námi dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnar.
0: Co?
1: No tak já to prozradím, dobře, tak ještě můžeme trošku delší. Ne, my jenom pátráme s Lenčou i vzhledem moderátorskému maratonu, jestli bude nebo nebude dneska zlatá věta, a když tak potom dáme vědět dál, abyste třeba jako dlouho nečekali,
0: jo.
1: Protože nás tak napadlo, jestli vůbec tento týden bude, když vlastně tady budeme non-stop a pořád bychom vám jenom telefonovali. Takže,
0: no právě.
1: Takže si pozjišťujeme, jo, takže to byl ještě ten dlouhý vstup, teď Milan, a potom ten nejkratší, jaký jste s námi zažili.
2: Radio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Pondělí bude ve znamení akčnosti, dynamiky a nadšení, ale také sporu v diskuzích, výměnách názorů a nerozumných milostných aktivit. Rovněž bychom měli počítat s větším množstvím podvodů a podrazů. Co se týká jednotlivých znamení, tak střelci se budou vyznačovat rychlými až unáhlenými reakcemi. Berani mohou být poněkud emočně labilní, ale vy se budou soustředovat na své sebeprosazení. Pany se budou zamýšlet nad životem a jeho prioritami. Kozorozi se mohou v prosazování svých záměrů chovat drsně až necitlivě a býkům se do ničeho nebude chtít. Blíženci budou velmi komunikativní. Váhy mohou zažívat větší životní tlaky a vodnáři by měli mít den neslaný nemastný. Ryby budou inklinovat k mystice či rozjímání. Radci se mohou těšit na nové výdělečné příležitosti a štíři prosadí vše, co budou chtít. Hvězdné pondělí, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnar.
4: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
5: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
6: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. 5 plus 1. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11 FC všech odstínů a balení od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na DEK.cz.
8: O životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas.

0: Když kohout zakokrhá a Budík spustí svůj hit, Radim s Lenkou křičí Dobré ráno, Moravo, na Rádiu Čas.
1: Tak se vám teď přiznáme, my už jsme pustili pár slziček, protože se koukáme na Facebook Rádia Čas, ale tak to jsme čekali a já jsem to čekal určitě, protože, a teď nevím, jestli to bylo včera, nebo je to přímo dneska, Světový den zvířat, jo?
2: Jo, takhle.
1: Takže právě proto se vás ptáme, a to jsou ňuňínci, ještě úvodní fotka, kterou prostě naše kolegyně, myslím, že to byla, teď nevím, jestli Vanes nebo Tereska, tak prostě zvolili nejúžasnější morče, jaké jsem kdy viděl. Prostě se vás ptáme a teď opravdu nám svěřte Zugrund komplet, všechny domácí mazlíčky, které aktuálně máte. Jestli tam počítáte manžely, klidně i to, ale od rybiček přes papoušky, hady, já nevím, lišky a tak dál. Tak jako co říkáš na ten Facebook? No,
2: Šárka právě píše, jestli má posílat fotky čtyřnohého nebo dvounohého mláčka. No tak jako nám stačí ten čtyřnohý.
1: Ježíši Kriste, já už vím, co to bude dělat, ale musíme potom říct někomu, kdo to obstarává, nebo já nevím, jestli vidíš nebo ne.
2: Ne, nevidím nic.
1: Jakmile pošlete fotku, tak systém, jak se všechno dneska hlídá, tak on si to musí, kolegář si potom musí odklikat. Takže my to vlastně uvidíme až v průběhu dne, ale jsou tam, jo, ty příspěvky.
2: No, ale tím pádem je nejvyšší čas začít také používat náš WhatsApp Rádia Čas na 7766 12 800. Se těšíme na vaše fotografie vašich domácích mazlíčků, klidně i dvounohých.
1: Jo, a klidně k tomu namluvte třeba i audio na 7766, promiň, opakuju, 12 800, a uvidíme, co z toho bude, třeba jak se k vám dostali, jak jste ji pojmenovali, dneska je opravdu dovolené všechno. Nemůžu se nezeptat, co si kdy chovala, protože aktuální stav, dva kocouři, dvě Sphinx kočičky, přesně tak, ano.
2: Dvě kočky na ruby. No, tak já jsem začínala u křečka, pak jsem měla, co jsem to měla, jo, pak jsme měli potkána, pak jsme měli hada, pak jsem měla pejska. Mm-hmm. Takže takhle to šlo asi nějak. No, a teď máme
1: slovo.
2: Kočičky.
1: To je to slovo jen tak na okraj. Ježišmara, víš o tom, že jsme slíbili nejkratší v tom.
2: Ano, já právě jsem se na to teď vzpomněla.
1: Teď jak uvažuju, že mluvíme asi 6 hodin, tak říkám, to asi není on. Promiň, zmínil jsem tě v redakci asi před 3 nebo 4 dny.
2: No.
1: Protože jsme řešili různá slovíčka a já jsem řekl, že... A právě to je to druhé slovo, na které jsem si neuměl vzpomenout, protože ty říkáš potkán. Ano.
2: Potkán, no.
1: My to všichni známe jako potkan, že jo? Takže...
2: Tak v Brně potkán,
1: ano, tak
2: na Ostravsku
1: ono.
2: Potkan.
1: A potom známe oba dva jedno slovo, ale já říkám, jako když se něčemu strašně směju, že se tomu chlamu.
2: Ano.
1: A ty se tomu chlámeš.
2: My se chlámeme.
1: Aha. No. Takže máte jako takové, jakoby, vy máte slabost pro čárky. Pro dlouhé A, E, I, A, O, U, ne?
2: Cože? Pardon, jo, ale já to řeknu, tak to je, jo. Já myslím, že slabost pro čárky má celá Česká republika, kromě Ostravy.
1: Jo, takhle, aha, to je krásné, ano, ano, já se tomu neumím zasmát, ale chápu, ano, jo. Přesně tak.
2: Takže ano, no.
1: Mimochodem na dveřích, teď dneska zrovna to jedu zčeknout od kamaráda v Brně a tak jako... A prozradí mi ulici, je to Křenová, jo?
2: No.
1: Tak na dveřích poté, co se tam objevil vzkaz, úplně logický, protože to je šílený příběh kolem toho, aby lidé nepouštěli do toho vlastně, do toho dvora, do toho jako obydlí cizí osoby,
2: no.
1: Jo? Tak den poté se tam objevila jedna obrovská fialová čárka. A ještě k tomu jako další typický tvar, jo? Takže to zdobí ty dveře. Víš, co myslím?
2: Jo, vím, no.
1: Ano, no, vypadá to šíleně.
2: Jo, no,
1: ale
2: tak
1: je to hezká
2: jako,
1: fialová barva, no, aspoň, no, ale...
2: Ona křenka, jako v Brně, to není úplně malebné, romantické, idylické místo.
1: Ale upřímně, jako na tom taky zvažuju, proč zrovna tam zvolili dům pro lidi handicapované, no. Jo, na vozíčku a tak dál, protože teď je třeba celá rozkopaná, takže jako já nevím, no, tak jako měli nový barák, ale občas si říkám, já nemám vůbec takové to myšlení, no. Se to nespojuje, ale tady si říkám, tady něco není v pořádku, no.
2: No.
1: A tak, kde jsme to začali? U zvířat.
2: Už ani nevím, ale jsme na Křenové v Brně.
1: Ano, ano. Ale za chvíli opravdu si vyzkoušíme nejkratší vstup v historii, ale který bude mít obsah.
2: Ano, ale my dneska opravdu hrajeme ty asociace. Mm-hmm. To je fakt úplně od rána prostě jedeme ty asociace.
1: Mm-hmm. Když se řekne asociace, tak mi to vlastně připomíná ještě hry na pionýrském táboře.

0: I ty, které milujete, na rádiu Čas, 6.39, dobré ráno Moravo, budeme hrát Evu Farnou, což mi připomíná?
1: Tohle jsi zvolil na nejkratší vstup?
0: Už to rozvádíš.
1: Ale já to chci rozvést. Tak nejkratší vstup potom.

0: Co si budeme povídat, nejskloňovanější jméno a příjmení, pokud ne celého víkendu, tak rozhodně druhé části, včera to bylo už úplně všude, protože Eva Farná do toho praskla, přesně řečeno, se svým partnerem, zveřejnili na sociálních sítích všude možně, co, Leni?
1: No, že se rozchází, mě to ani nejde přes pusu, prostě po 13 letech manželství a 20 letech přátelství Eva Farná a její manžel Martin Chobot jsou od sebe.
0: Tak, přesně tak. Já si pamatuju, jak jsme pár měsíců zpátky pouštěli jenom takový jako úryvek, kousek jeho nové písničky. Mm-hmm. Vím, že tehdy to byla, myslím, že Stará Praha tam byla stvárněná, on tam tak jako brnkal na kytaru. A už tehdy v nějakých rozhovorech, a teď to velmi často zmiňují, právě mluvil o nějakém pomyslném úplně novém začátku, i když to bylo... Znělo takové jako vyjádření umělce, kteří velmi často začínají, tak to teď hodně spojují právě s tímhletím stavem, no.
1: Ta píseň se jmenovala Nový svět.
0: Tam vlastně a natáčelo se na Novém světě.
1: Na Novém světě, ano, v Praze. Ano. Mimochodem, já jsem poslouchala ADHD pop, protože teď je to moje oblíbená deska do auta. Když Eva měla Edeny, že jo, tak vydala nové album právě ADHD pop. A já teď hledám název té písničky, která mi vlastně v podstatě tak nějak jsem si říkala, je to, to pro ní asi někdo napsal, když to ona vůbec nezná. Mm-hmm. A myslím, že to byla písnička Pokoj, nejsem si jistá, já to ještě dohledám, kde ona právě zpívá o tom, že museli se oddálit nebo museli se rozejít, aby se znovu našli. Tak mám pocit, že i tady byla nějaká předzvěst nebo nějaká informace, že to všecko není úplně ideální. Každopádně Eva Farná na svém Facebooku vydala velmi krásné prohlášení, stejně tak Martin Chobot, že zůstávají rodinou a milujícími rodiči, takže zažili spolu krásné chvíle.
0: Prostě jako lidi jdou každý trošku dál jiným směrem a nechali si právo na ten privátní život. Konec konců ještě takové to nebylo symbolické, ale opravdu krásné líbnutí a podpora, když si společně zaspívali i ještě na Edenech, že jo.
1: Ano.
0: A tam už myslím, že to muselo hodně bolet, jednu nebo druhou stranu.
1: Tam 100%.
0: Si nemyslím, že jako teď během Superstar se začalo řešit něco podobného. No,
1: no, no. Takže vidíme, že ne všechno, co je venku mediálně, nebo co vidíme, tak je celý kus toho příběhu.
0: Není všechno zlato, co se třpítí, no.
1: A musím říct, že v té situaci, nebo v tom, co vlastně se dělo okolo Evy Farné, v tom jejím osobním životě, jak teďka zjišťujeme, tak udělat tři Edeny a vůbec jako ustát všechno a ještě porocovat v Superstar, tak teda klobouček. Musí to být velmi náročné.
0: A já teda s dovolením řeknu klobouček a to teď vůbec, víte, že já to moc neřeším, tyhle ty mužské, ženské světy a klobouček pro obě strany.
1: No.
0: Jo.
1: Mm-hmm.
0: No, takže tak, ale my do toho nevidíme, jenom prostě posíláme dál, pokud se to k vám ještě nedostalo. Oběma zúčastněným hlavně klid na duši, ať se brzy zahojí to, co má a jestli fakt si zůstanou v životě jako kamarádi, tak díky bohu za ty dary.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Zlato, co máš dneska v plánu?
4: No přece všechno. Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
7: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
6: A co je Chytrárt?
7: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
6: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
8: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
9: A je to tady. V Třinci otevíráme novou pobočku Innoji. Máme pro vás hned tři důvody, proč nás navštívit. První, dostanete dárek na uvítanou. Druhý, zjistíte, jestli můžete za energie platit méně. Třetí, když uzavřete novou smlouvu na plyn či elektřinu, získáte slevu 20%. Tak se u nás stavte. Nová pobočka Innoji v Třinci je v ulici Poštovní. Těšíme se na vás. Innoji.
10: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
11: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
12: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Někdy stačí jedna zpráva, zprávečka, člověk má příjemnější celý den nebo minimálně alespoň několik hodin. Jarda, WhatsApp, rádia, čas. Krásné ráno vám oběma. Má rána jsou doprovázena vaší společnosti a teď to bude kromě rána celý den. Už se nemůžu dočkat, jste skvělí.
1: Je, děkujeme.
0: Jardo,
1: to
0: díky
1: moc.
0: Pokud se nepletu, asi Olmík, takže tímto zdravíme do Olomouce. Jarda si reaguje na to, že se chystá moderátorský maraton.
1: Ano, budeme tady s vámi 3 dny od rána do večera od 6 do 6 každý všední den a v pátek velké finále. V 10 hodin předáváme vybranou částku.
0: Mimochodem, mrkněte se na cazradio.cz, kde se budete dozvídat. A pozor, mimochodem, jednakže pomáháme Páťovi Kašparovi, ale hlavně už na webu, kdybyste chtěli pomoct předstihem, je transparentní účet, jo? Který bude společný jak pro nás, tak pro Rádio Čas a vlastně Čas rok tedy. Tak. A celý mediální dům, který se do toho zapojí, spousta hostů a překvapení. Takže vlastně dokonce i QR kód tam je, jo? Takže QR, prostě 21. století. Cazradio.cz, když si kliknete na moderátorský maraton, tak zjistíte, proč vlastně pomáháme, je celý Patričkův příběh. No,
1: no já se na to moc těším, protože už před 2 lety to bylo velké, úžasné, emotivní. Ráďa se dokonce nechal potetovat, tak jsem zvědavá, co letos.
0: No, dáme si nějaké challenge, ale u nějakých zajímavých částek, ne?
1: Asi, no, jasně, jako,
0: aby, když to někdy vyšlápneme. O čem jsme to mluvili ovšem? Bože můj,
1: Se necháš obarvit, potom, že se necháš znova potetovat.
0: Šel bych na blond potetovat případně.
1: A že řekneš, jak to bylo s papouškem.
0: Ježíša Krista, aha, tak to čtvrté si zapomněla, to je moc dobře.
1: Počkej, fajn. A to čtvrté bylo co? Tak ty už si to naprášil.
0: Ne. Já jsem říkal, že bych jako čistě teoreticky jako snědl tvarůšku.
1: Jo, to si říkal taky, ale to mi zase nepřijde tak nechutné, protože mám tvarůšky ráda, takže to jsem tak jako
0: ne, holka, jako ne, promiň, to já vůbec nechápu, já to přijde úplně jako Mount Everest. Takže nicméně zítra začínáme v 6.00, akorát vám bude prostě, pokud jako jste to nezachytili, takové nějaké zvláštní, že tady s vámi budeme i naši kolegáčci v průběhu dne opravdu déle a déle. A děkujeme, že do toho půjdete s námi. Mimochodem, dneska se ptáme a já to oddělím, ať to není zase jako...
2: Dobré ráno, Moravo. Jedině na Rádiu Čas.
0: Dneska se ptáme na zvířátka.
1: Na vaše domácí mazlíčky, abyste nám poslali jejich fotku, takže to budeme velmi rádi, když nám nazdílíte na náš WhatsApp na 776612800, protože na Facebooku je zatím nevidíme, ale odpoledne už je uvidíme, oni jsou zatím skryté.
0: Jo, on je to díky fotkám, že když pošlete systému fotku, on to nějak musí schválit, aby to vůbec jako prošlo, tak to dáme vidět kolegům. Lucka nám hlásí, tohle jsou moje psí lásky, mimochodem ať to ukážu potom, to je úplně umělecká fotka, Jersinka a Fibinka. Holky mám ze Slovenska, kde se narodili nechtěné. Před necelými 5 lety mi umřela milovaná fenečka Lilinka a pár dní se mi zdálo, že mi posílá někdo černého pejska s bílými tlapkami. Tak mám rovnou 2. Holky jsou, poznáme? Jsou nějaký zajímavý mix, nebo to jsou nějací, vypadá to jako vzácná odrůda vlčáku, nebo takových těch pasteveckých psů.
1: To připadá jak kolie, ale jako černá kolie.
0: Ne, ta vpravo. Aha, ta vlevo, dívej se, ta má úplně trošku jiný, jakoby nějakou jinou štatu.
1: Co je to za rasu? Klidně nám napište i.
0: Jo, jestli nás slyšíte, jo, protože jestli jste odběhli třeba do práce, Lucka už píše, jo.
1: A tak to jsem zvědavá.
0: A jen tak na okraj, my máme takový pracovní úkol, protože jsme zjistili v našich poznámkách, protože taky používáme různé knihy, jako jestli tento týden budeme nebo nebudeme vzhledem k maratonu hrát zlatou větu, jo. Tak vám to dáme včas vědět. Zatím jsme ji neřekli, ale včas bychom řekli, jako jestli se snažit nebo ne.
1: Tak,
0: protože teď budeme fakt myslet na trošku jiné věci.
1: Možná budeme mít chvilku pauzu v rámci maratonu, ale potom už to zase rozjedeme.
0: Hity, které milujete, Lucka píše co? Tak to se dozvíte buď před celou, nebo po celé na Rádiu Čas.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiatprofessional.cz.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nopová folie Dek Dren 8 mm, nyní za skvělých 25 korun 90 haléřů, včetně DPH, za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou folii Dek Dren za super cenu. Více na Dek.cz.
4: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 Ampér od OEZ za skvělých 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
5: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
6: Popel a hrách a hry, co se nedají vyhrát.

0: Rádio Čas.
1: Aktuálně si dávejte pozor v Opavě na silnici v oblasti Zábřeh. Je zde omezení provozu. Dále počítejte s omezením v oblasti Mohelnice poblíž centra. A pozornost mějte na dálnici D1 ve směru na Brno, na exitu v oblasti Horní Moštěnice. Výjezd je uzavřen. My vám přejeme šťastnou cestu.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: Zdravím časáci, jsou tady aktuální zprávy na Rádiu Čas a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku si lidé oblíbili výdejní boxy. Využívají je hlavně pro vyzvedávání a posílání balíků, ale také při reklamacích. Boxů rychle přibývá a k nalezení jsou už prakticky všude. Jejich umístění ale někdy zabírá veřejný prostor a mění vzhled ulic. Podle televize LTV Plus proto radnice hledají způsob, jak jejich rozmístění lépe regulovat.
0: Morava aktuálně.
1: Morava

0: Náměstkyně hejtmana Šárka Šimoňáková.
1: Moravskoslezský kraj podporuje obchůdky, které jsou v odlehlých oblastech. Je to důležité, aby byly zajištěny základní služby a zároveň to jsou lepší i jako určitým způsobem komunitní centrum, protože se nám scházejí lidé z obce. Byly podpořené dvě provozovny, které jsou samoobslužné. Je to Čavisov a Jakartovice a potom další provozy, které mají standardní obsluhu.
0: Ve Zlíně začala obnova sadu Svobody v centru města. Park se postupně promění v místo pro odpočinek, setkávání i kulturní akce. Práce začnou u zámku a později se přesunou do dalších částí parku. Přibudou nové cesty, zeleň, vodní prvky i prostor pro koncerty a další akce. Celá proměna potrvá až do roku 2029.
2: Rádio Čas, sport.
0: A ve středu čekají hokejové fanoušky zápasy Maxa Ligy. Havířov se od 17:30 představí na ledě Třebíče. Ve stejný čas nastoupí Zlín doma proti Kolínu. Dnes bude převážně polojasná obloha. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 17 až 22 stupni. Na horách naměříme kolem 14 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas. Další za hodinu.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
4: Velký zvířecí den, den vašich chlupatých mazlíčků a nikdy nejenom chlupatých. Sondujeme, jaké máte právě mazlíčky přes Facebook i WhatsApp Rádia Čas. Před celou jsme na Rádio Čas řešili Lucku, ano, která nám poslala své dva krasavce černé, jakoby s bílými stopami. A musím teda říct, jako, že jsme dobří lani,
5: jo,
4: protože jsou to kříženci.
5: Aha.
4: Maminka je německý ovčák,
5: ano,
4: a tatínek je kříženec border collie. Jo, takže vlastně jsme oba dva každý viděli trošku, to je tak jako když jsou takové ty virální obrázky, co vidíš jako první a podobně. Jo,
5: takže my jsme to vlastně poznali.
4: Jo, my jsme to poznali, no. Máme tady jako dodatek, jste skvělí, no tak
5: díky
4: moc za ty dary. Jinak tady máme vzkaz, já už to nebudu asi otvírat, to ne, nic, dobře dál. Posílám foto, protože náš mazel Alžběta i brněnská pro přátelé Betinka Honza. No prostě poslal nám fotku pejska. Jak to chápeš ty, tu větu? Někdy, prosím vás, my jdeme v přímém přenosu, ale hlavně já teda mám tendenci číst, co jste napsali, jo? Takže když tak si zkontrolovat předtím, než pošlete. Co?
5: Já myslím, že se jmenuje Betinka a asi je z Brna.
4: Jo, takhle.
5: Je takže brněnská.
4: Jo, podobně.
5: No, tak nevím, možná tam nemělo být to i. Že to je jako že to tam jako vloudilo.
4: Alžběta brněnská vlastně.
5: Tak,
4: to by bylo hezké, kdyby pejskové měli jako jméno i příjmení. Já jsem vždycky provokoval všechny své známé, že kdybych měl Fenečku, se omlouvám, jo, tak ji pojmenuji Zdena.
5: Proč?
4: Já nevím, mě to fascinuje. Bych chtěl prostě pejska, který se jmenuje Zdena. Zdenička. Myslím, že jako mops by to muselo být úžasné. Zdení.
5: To dobře. Mně se nejvíc líbil název nebo jméno pro pejska ve Vesničková středisková. Karl von Bahnhof.
4: Vidíš, tak kdybychom to dala ve výš, nevíš, tak to nedám, ale zároveň to vím, když to řekneš, no, to je přesně no. Ono. Ale pozor, jak říkáme,
5: tak
4: není to...
5: Tak to škoda,
4: co?
5: To jsem si teďka vystřílela,
4: ano,
5: to jsem měla dát do výš, nevíš.
4: Jsem to právě řekl, no. Konec konců zítra můžeš nachystat, a jinak, ale v týdnu to asi necháme kolegáčku, ať nás tak různě zkouší, jo, protože pojedeme moderátorský maraton Rádia Čas, jo. Ale jak říkáme, není to jenom psí kočičí, všechno, co chováte, svěřte nám, pište, nahrávejte a my vám taky budeme hrát.

0: Pondělí 5. října, Lenča, Radim, Rádio Čas, je 7.10, probuzí se nový den i nový týden. Najdete si nás na cesradio.cz, takže i ve světě si můžete Rádio Čas pustit. No a do světa se teď podíváme, nevím, jestli jsi to zaslechla, nebo jestli jsi to dokonce viděla. Známý řetězec, kam občas jako hrajete něco?
1: Teď mi tady něco se pustilo.
0: A byla to muzika, nebo to bylo psí zavití?
1: Ne,
0: protože mám sluchátka, bylo to tupé pro mě a podobně.
1: Nevím.
0: No, je to takový ten známý řetězec oblečení, pokud se nepletu, ze Španělska, začínající na Z. Ano, přesně tak. Mimochodem, už já už se dokonce i do některých kousků vejdu u nich, jo? Ještě před časem to nebylo možné. No a teď, ale pokud se nepletu, ta britská sekce musela stáhnout jeden, to ani nevím, že to někdy měli, ale prostě halloweenský kostým. Pravděpodobně cíl byl
1: tam?
0: Že to mělo evokovat mrtvého ženicha.
1: S týma Bartna.
0: Bartnovky mi to připomínalo, že?
1: Mimochodem, já když jsem viděla ten kostým, tak první, co mě napadlo, byl Tim Burton.
0: A já se přiznám, že první, co mi napadlo, bylo to, proč to asi stáhli. Hned na první dobrou, protože člověk viděl několik filmů a nechceme na vás tlačit, hlavně v téhle divoké době taková zvěrstva, ale prostě má to ozměny druhé světové války a koncentračních táborů a toho typického odění, ale opravdu jako jestli tohle nikoho nenapadlo, když to tvořili?
1: No.
0: Nebo myslíš, že to potvořil někdo z generace Z a že vůbec nemá ánung, že někdo někdy něco takového nosil?
1: No trošku to vypadalo, pokud jste viděli třeba film Kluk v pruhovaném pyžamu. Mhm. Tak to nějak trošku vypadalo, no. Nevím, máš tu fotku, já jsem ji totiž viděla jenom tak jako
0: Tady zrychlíku. Máš dokonce i porovnání s originálem ze 40. let 20. století, jo.
1: No, já to chápu.
0: Jako to by skoro bylo taková challenge, najdi rozdíl, jo, když to vezmeš kolem a kolem, jo.
1: No, já si myslím, že, no, jak říkají Cimrmani, nápad to byl dobrý, provedení nebylo horší, dobré.
0: No. Řeč, ježiši Krista, nervy moje, no.
1: No, takže v tomhle nemaškarní úplně nedoporučujeme.
0: To je takzvaný šuplík nebo kategorie nikdy víc, nicméně, ať to teda otočíme, co ty a Bartnovky?
1: Miluju, 100%.
0: Co bys nám doporučila, protože konec konců začíná měsíc, který je halloweenský a ten Barton se k tomu hodí. Ať už z těch animovaných nebo z těch hraných, jako co je zatím pro tebe největší srdeční záležitost?
1: No, tak já budu úplně klasika, no. Stříhoruký Edward.
0: Jo?
1: No, to je prostě jasný.
0: Pokud se nepletu, já jsem viděl taky pár kousků, ale pokud se nepletu, tak točil i Batmana, který je pro mě dodnes nejlepší, a to je Batman se vrací, že jo? Batman Returns, kde je Michelle Pfeiffer kočičí žena.
1: Tak a je tam tučňák Dan DeVito.
0: Jo, to je jakoby...
1: A Joker Jack Nicholson.
0: Ten byl v té jedničce. V té dvojce byli záporáci právě jako kočičí woman a tučňák a podobně.
1: Skvělý Batman. A mimochodem i dvojka Beetlejuice, pod kterého se podepsal
0: no,
1: ten
0: jaký
1: Barton.
0: Jaký je teda?
1: Jako super.
0: Neurazí.
1: Je to moc fajné, je to taková hezká, lehká Bartnovinka.
0: A taky si tam zaspíváte párkrát. No.
1: Takže máte tipy na večer.
0: A když tak si dohledejte, protože člověk to ani popisovat nechce, jo? Když tak tenhle ten fenomén, kdyby něco novinky.cz a za chvíli čerstvé horoskopy.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.

0: čerstvé horoskopy na Rádiu Čas připraveny. Jsou. Lenča, Radim, 5. října, Milan Gilnar v plné polní. Jsme teď jenom jako mimo záznam bavili o kvalitě vlasů z jednoho prostého důvodu. Leni, klidně prozrať.
1: Protože Ráďa říkal, že v rámci moderátorského maratonu, který nás čeká už od zítřka, takže by si nechal nabarvit vlasy na blond.
0: Odbarvit vlastně, že jo?
1: Odbarvit.
0: Já mám tady, teď ukazuju tady a podobně, vepředu na hlavě pigmentovou skvrnu a když mám delší vlasy, tak v podstatě lidi si myslí, jako že mám takové malý melír, abych byl zajímavý, ne, tak je to opravdu pigmentová skvrna. Nám jsme se bavili o tom, že v dnešní době říkám, tak snad mi to nezničí, jako ty vlasy, a Lenča říká, že dneska tam dávají takové přípravky a podobně, aby to poňuňali, že... No a já jsem právě si pamatuju, jak jsem kdysi byl odbarven v době delších vlasů a potom někde něco natáčeli, ale jenom tak jako, jak to mám říct, na mobil a na mě svítilo zhora právě tohleto světýlko a já jsem vypadal, že mám vlasy tvůj oblíbený výraz sfamfuleny. Jo, protože ano, řekni, že se tak nezmění, jako když se nejsou opečovávány ty odbarvené vlasy, tak to udělá spíš vlasy, jako kdybych si
1: jako
0: dole ostříhal Marilyn Monroe přesně a tady by mi to jako napiplali, takže toho jsem se bál trošku.

0: Ale jenomže mě šedivý vlasy je trošku jinak, že to vypadá jako divně. Proto mám tu blond, ale jinak bych se klidně šedivé vlasy nechala. A já do budoucna to tak jako mám, že si nechám šedivé vlasy.
1: Kamarádka do toho šla, mimochodem dneska má narození, nemá 33, akorát jako geny a podobně, tak to vzdala a prostě nechala si odrůst barvu no. A teď šla jakoby do pepř a sůl. Ale já nevím, jako jestli to tím, když to přijmeš, jakože to prostě vezmeš na vědomí a včera jsem na ní koukal, nebo na začátku víkendu a vlastně jako jsem tam něco, ale ta matka příroda řekla, tak jako když byla tak hrdiná, tak to nebude tak dramatické. Takže já vlastně, ona má vlastně na takovou netypickou barvu vlasu, ale rozhodně nemůže říct, že je šedá. Jo? Jako, takže to jasně. Takže jednou půjdeš do toho, že prostě
0: jo,
1: budeš přirozeně.
0: Jo, já se na to těším, tak samozřejmě to nechci barvit do nekonečna, že?
1: Viděla jsi Oscarovou herečku Olivia Colman teď?
0: Ne.
1: A víš, kdo to je?
0: No, ne.
1: Jednak si, aha, dobře, tak fajn. Milane? Girl. Radio Čas.
2: Horoskopy na dnešní den. Pondělí bude ve znamení akčnosti, dynamiky a nadšení, ale také sporu v diskuzích, výměnách názorů a nerozumných milostných aktivit. Rovněž bychom měli počítat s větším množstvím podvodů a podrazů. Co se týká jednotlivých znamení, tak střelci se budou vyznačovat rychlými až unáhlenými reakcemi. Berani mohou být poněkud emočně labilní, ale vy se budou soustředovat na své sebeprosazení. Pany se budou zamýšlet nad životem a jeho prioritami. Kozorozi se mohou v prosazování svých záměrů chovat drsně až necitlivě a býkům se do ničeho nebude chtít. Blíženci budou velmi komunikativní. Váhy mohou zažívat větší životní tlaky a vodnáři by měli mít den neslaný nemastný. Ryby budou inklinovat k mystice či rozjímání. Radci se mohou těšit na nové výdělečné příležitosti a štíři prosadí vše, co budou chtít. Hvězdné pondělí, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gellner.

0: Krásný nový den, třikrát haf, jednou mňau. Možná na úvod s námi i kolega Martin Fabík ve studiu. Ahoj, ahoj.
1: Haf, haf, dobré ráno.
0: No ahoj. Právě, že bychom, pojďme si udělat malou challenge o nejlepšího pejska.
1: Zlatý retriever.
0: Jo. Ne, klidně můžeš předvést zlatého retrievera, ale prostě nejlepší štěkot.
1: Je spíš kočku, ale dobrý, no.
0: Dobře, tak uděláme kočičky.
1: Dobře,
0: tak prosím. Jo, to je hezké, ano, ano.
2: Já už jsem byla připravená na toho pejska.
1: Tak zkus pejska.
0: Tak náš host si řekl, tak a co kdybychom dělali pejska a kočičku,
2: tak
0: ne,
2: jo.
0: Tak logicky. Takže, Marťo?
1: Tak uděláme kolečko kočky a kolečko.
0: Dobře, no, takže Marťo ještě jednou teda oficiálně kočička.
3: Mau, mau.
2: To dělají naši kocouři, fakt?
0: Já umím ty mrouskací, že jo? Řekni, že ne.
2: Jsou to oni.
0: Dobře, dobře. A pejsek?
2: Dobrý.
0: Takže tak.
2: A kdo byl nejlepší?
0: Já myslím, že si zatleckáme všichni. Teď jsme si jenom tak jakoby, mimochodem, den má zlíčku, alespoň na rádiu čas, takže nám pište a nahrávejte, jaké jste kdy měli. Marťo, ty jsi choval někdy? Co jsi? Něco?
1: Jsem papouška. Papouška, šneky, všechno, ale papoušek byl nejlepší a já vím, že ten příběh tento týden přijde.
2: A mimochodem, víte, jak jsi říkal, choval jsi někdy? A ty jsi řekl toho papouška, tak jsem chtěla říct, a pochoval jsi někdy?
1: No bohužel jo, no. Tři mi ulítli a jednoho jsem musel pochovat.
0: Ulítli, aha.
2: Aha, takže to můžu
1: použít. Já to můžu použít, tam bude nějaké zapěky.
2: Ale on sám neuletěl, víš?
1: No, jsem zvědavý, jak se odhalí tento
0: Lení?
1: Týden.
0: Lení? Vlastně jo, ale víc se dozvíte až zítra.
1: Jo, zítra to
2: už zítra.
1: Ah, super.
2: Tak jak to čekáš, jo? Já si myslím, že i někteří posluchači naši, kteří pravidelně poslouchají rádio čas, tak jsou absolutně nažhavení a navladěni na příběh o papouškovi.
0: Jaké je jako doba promlčení špatných životních rozhodnutí?
2: Žádná, u tebe žádná.
1: 15 let.
2: Dej víc, já myslím, že měl jako malý. Takže 30 let.
1: Kdy jsi měl toho papouška vlastně? V kolika těch rokách, letech?
0: 25?
2: Já ještě horší.
0: Dobře, tak
2: jo. Ještě horší.
0: No ale mimochodem to už vlastně de facto splňuje, je to smutné, ale splňujeme promlčení.
1: Co se mohlo maximálně hostečil do práčky?
0: Dobře, řekl bych, že je nejvyšší čas na to podívat se do kalendáře, jinak dneska odpovídají Lenča a Martin.
4: Dobré ráno, Moravo.
5: Dobré ráno, Moravo.
4: Víš? Nevíš.
0: V roce 1842 v Plzni uvařili první várku poctivého piva, takzvaného plzeňského typu, že jo, dneska pojem. Na jeho unikátnost nebo technologii se opravdu ptát nebudu, ale uvařil ho sládek Josef Grohl. Odkud pocházel?
1: Grohl.
2: Cože?
1: Severní Rakousko.
2: Dobře ty.
1: Bych řekl teda já.
0: Já mám teda specifická místa, takže
1: řekni nápověd.
0: Buď to byl z Plzně, nebo byl z Bavor, nebo byl z Vídně, a nebo byl z Žatce.
2: To je takové jako, tak Bavory?
1: Podle mě tam to Rakousko bude, takže buď.
0: Tak se dohodněte, ať můžeme.
1: Tak jenom na dámu.
2: Tak Bavor.
0: Přesně tak. On totiž měl přijít uvařit další pivo bavorského typu a pak zjistil, jako, že propriety, včetně třeba místní vody, jsou jiné a de facto stvořil zázrak, jo? Takže tak, no.
1: Mňam.
0: V Británii měla premiéru první filmová bondovka v roce 1962, právě tento den, v hlavní roli Sean Connery. Jméno téhle bondovky dáte dokupy? Několikrát to zaznělo i ve Víš, nevíš.
1: Juju. Kolik to má slov?
0: Ale no tak. Já vám můžu dát nápovědy.
1: Tady nápovědu, no.
0: Goldfinger, v tajné službě jejího veličenstva, diamanty jsou vděčné, pardon, věčné, a doktor No.
2: Tak buď doktor No, anebo veličenstvo,
1: no,
2: taky
1: veličenstvo,
2: no.
1: Si myslím.
0: Tak se dohodněte.
2: Tak dáme veličenstvo.
1: Veličenstvo.
0: Tentokrát těsně vedle, ale doktor No.
2: Doktor
0: přesně,
2: No.
1: Doktor No.
2: Protože Goldfinger byl podle mě Pierce Brosnan.
0: Ne? To byly ještě začátky, to zpívala Shirley Bassey, to miluji dodnes. Goldfinger!
2: Je to pravda.
0: Někdy, no. A hlavně, když se zpívá naživo. He's only gold, he's gold.
1: To je
2: skvělý.
0: Aha.
2: Mám ráda tu písničku, fakt.
0: Jo, to je skvělý, ale když mi děje se, mám můj husy, no. Povinně si to dáme.
2: Zpustíme.
0: Maratonu, ano. Jak se, nebo ne, dneska?
2: Teďka.
0: Dobře, fajn. Jak se jmenoval muž, který napsal předlohu, který tady stvořil agenta 007?
2: No, jasně, jsem to četla asi šestkrát a nevím.
1: No, dej možnosti, prosím.
0: Tam jsem řekl, že bychom uvolnili linku, ať když tak zavolají posluchači a poradí nám vlastně autor agenta 007, jo?
2: Ale je to přesně ten typ, kdy to někdo řekne a my to víme, nám se to hned spojí.
0: Jo. Tak dřív, než někdo zavolá, tak si dáme dnešní oslavenkyni. Mimochodem je to herečka, to vás jako nebudu trápit, ale umí i krásně zpívat.
1: Pojďme na to.

0: jsem ji měl strašně rád, ale strašně rád tu
1: takže
0: písničku.
1: Takže už jako, jo takhle, tu písničku.
2: Tak to nevím.
1: Takže ta zpěvač, jo nic.
0: Ta písnička doprovázela jeden animovaný film, takže to není podstatné. Chcete nějaké filmy, kde hrála?
2: Asi jo.
0: Prosím vás, nebudu dávat absolutní klasiku, jo. Začnu třeba filmem Rozum a cit. Tam byla nominace na dokonce Oscara.
1: Rozum a cit.
0: Věčný svět neposkvrněné mysli.
2: To je Kate Winslet.
0: Je to Kate Winslet, přesně.
2: Takhle zpívá Kate Winslet.
0: Dva bušky a zdá se, že máme společnost.
2: To jsem vůbec nevěděl.
0: Rádio Čas, krásné ráno.
3: Olin, zdravím.
0: Zdravíme, Oline. Dobré povídejte, ráno. Přáníte.
3: Fleming.
0: Prosím?
3: Fleming.
0: Fleming. Ian Fleming, myslíte?
3: No tak stvořitel 007.
0: Ano, tak ano. Ian Fleming, dobře. Mimochodem, věděl jste, nebo jste musel trošku dopatrávat?
3: Patrál jsem.
0: Zlatý, přiznáváte a chcete pomoci tedy ranní dvojce naproti stolu, tak co Ian Fleming, souhlasíte?
2: Ano, souhlasíme.
4: Děkujeme.
2: Děkujeme.
0: To je úžasná pomoc. Mimochodem, Oline, přejeme krásné ráno celý týden a budete s námi v týdnu, v maratonu?
3: No tak, abych pravdu řekl, chystám se tam k vám podívat.
2: Paráda.
0: Jo takhle, takže když tak den otevřených dveří připomínáme středa 14 až 17?
2: 14 až 17, ano.
0: Tak jo, naslyšenou a naviděnou.
3: Nasle.
0: Zlatý je. Mimochodem, za který film po mnoha nominacích právě Kate Winslet toho Oscara dostala nakonec?
1: Za Přečítač, film Přečítač dostala.
0: Možná.
1: To
0: jsem měl takové krásné nápovědy. No.
2: Úžasný film a teď jsem dokonce někde viděla, že to jde na divadlo. Bude i v divadle
1: jako
2: Přečítač.
1: Je to silný film, jako no. Fakt jako hodně...
2: Geniální, nádherný.
0: Co se týče historie, opět šuplík nikdy víc, no. Asi takhle to řeknu. Tento den v 66. byla přijata Charta učitelů. Řada zemí, mimochodem právě dneska, slaví, tedy 5. říjen jako Den učitelů. Mm-hmm. Nicméně v České republice je to datum trošku jiné. To je to datum, které připomíná narození Komenského. Kdy v roce slavíme Den učitelů?
2: Jaj.
0: Kdy jsme psali na tu tabuli dnes je svátek váš, neskoušejte nás.
1: Já se pamatuju maximálně den na ruby, ale den učitelů...
2: Já to nevím.
1: Bude to podle mě březen. Uh-huh. Je to březen?
0: Jo, já to uznám 28. března.
2: Dobře.
0: Tak, v 62. vydali Beatles jeden ze svých prvních velkých hitů Love Me Do a protože jste dva a milujete muziku, dáte mi dohromady ještě dalších 7, výjmenovat stačí. Od Beatles.
2: Yesterday, Yellow Submarine, Help.
0: Marčo, jsi to s námi?
1: Jo, jsem, ano, já
2: hey,
1: zůstředím
2: Jude.
1: Se.
2: Mm-hmm.
1: To všechno znám, akorát ty názvy, na to se srdce neptá, no, jak tančím.
2: Hey Jude,
0: Když dáš ještě jeden, tak už ti to uznám.
2: Jak je takové to, jak se zpívá, you say yes, I say no, you say bye, and I say hello.
0: Tak, ještě mi napadlo z těch zásadních třeba Let It Be, Here Comes
2: Let
0: the Sun.
2: Let It Be, jasně.
0: Michelle, nevím, jestli jsi říkala nebo ne. A úplně na závěr, to je taková jenom chuťovka pro vás, dneska by měla narozeniny i tato zajímavá žena. Poznáte ji podle obrázku, kdo je to?
2: To vypadá trochu jako Lady Gaga.
0: Ano, mi připomněla Lady Gagu v takových těch odlíčených dobách, ano. Jo, mimochodem, můžete se, zatím netušíte?
2: Ne.
1: Ne.
0: Dobře, já jenom prozradím posluchačům, že se jmenuje, nebo jmenovala, už není Inna Curikovová.
2: Aha.
0: Inna Curikovová. A tady trošku v pozdějším zralém věku...
2: Kde my nevidíme?
0: Jo, pardon, jo takhle, tak já vám to klidně vzdálím, takhle.
2: Už vidíme. No, ale mi to stejně nic neříká vůbec.
0: Neříká vám to
1: tak
0: nic,
1: ne.
0: Dobře, tak jo. Ani to příjmení?
1: No, ne. To příjmení možná mi to trochu jako to, ale...
0: Tak dámy a pánové, právě jste si, a mimochodem vy můžete dohledat třeba i Innu Curikovovou, právě jste viděli Marfušu bez make-upu.
2: Kecáš,
1: to si děláš srandu, ano, ještě jednou chci vidět, prosím.
0: Byla hodně zajímavá ženská, no.
2: Tak to bych neřekla.
0: Já jsem zvolil takovou jakoby fotku, pro kterou mám velkou slabost. No, takže jen tak na okraj. Děcka, děkuju.
2: Děkujeme.
0: Krásné pondělí všem, Elišky, hezký svátek.
5: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte? My zařídíme.
6: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
7: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
6: Vážně?
7: Já mám Lelosy na sobě celý den.
6: Lelosy. Too comfortable to take off.
8: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače mobily nebo hračky, opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
4: Film Time na Rádiu Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu.

0: Nový den má 7 hodin 39 minut, Rádio Čas, Lenča, Radim, Eliškám, krásný svátek, ještě tady máme jeden rest z Víš, nevíš.
1: No, povídej.
0: Ano, přesně, jsem ti chtěl něco pustit, malý kousíček.
1: Goldfinger!
0: Přesně tak, řešili jsme bondovky i slavnou písničku, protože co si budem povídat, jako mám pocit, že ty songy tak jako udělali ten filmový fenomén. A Shirley Bassey, britská zpěvačka, mimochodem, já jsem vybral verzi, kterou zpívala na Oscarech v roce 2011, a jestli dobře počítám, tady bylo 74, jo? 74 připomínám.

0: to velké finále.
1: Ano, přesně tak.
0: Krásné, protože ve Víš nevíš jsme měli otázku, kdo napsal předlohu na Jamese Bonda.
1: Tak, přesně tak. Takže filmy neřešíme, řešíme mazlíčky a vy nám pište, co všechno chováte, chovali jste, kromě pejsků, kočiček, jestli třeba i nějaký ten netradiční tvor. Jinak můžeš zkusit aktualizovat na Facebooku, protože mám pocit, že už nám reagovala kolegyně Tereska, která tam oživila fotografie a já mezi tím přečtu, ahoj všichni, dobré ráno, jo takhle, ne, tak to ne, to ne, to ne, to ne, tady má svečka, aha, má smečka na obrázku stvárněná i s těmi, co už tady opravdu nejsou, německý ovčák, chodský pes a Amsta, vy si to říkám dobře, PS, ta australská ovčanda se mnou na profilovce patří kamarádce, ale u mě tráví asi polovinu času, taková střídavá péče, no.
0: No tak zatím se to neobnovilo, takže zatím nemáme fotky na Facebooku, ale to nevadí, protože náš WhatsApp 7766 12800 stále funguje a přijímá vaše domácí mazlíčky.
1: Takže jo, to je všechno, tečka. Hity, které milujete.

0: Hej Alex! Bude 7:45, den plný mazlíčků, tedy vašich, které chováte. Tady pořád jako někteří kolegové, kteří jsou nepřející, odkazují na moderátorský maraton, kde já bych měl tedy zmínit, co se stalo s mým papouškem. To nebyl vlastně ani papoušek.
1: Ale už na to čekáme opravdu dlouho.
0: No nicméně jenom Pája zareagovala a potom půjdeme od toho, jo, až do zítřka. Rádio, nic si z toho nedělej, ségra dala v létě na dvůr, v uvozovkách vyvětrat takového toho velkého šneka. A večer z ní zůstala jenom ulita. Tak nějak vyschnul, nebo co?
1: Chuda.
0: To je možné?
1: Nebo odešel?
0: Mě napadlo, jestli ho někdo neposolil.
1: Nebo změnil domov?
0: No. A nebo jako malá mořská víla se proměnil v mořskou pěnu.
1: Tak.
0: Nebo vánek, jo? Takže jak říkáme, dneska mazlíčci, papoušci možná zítra, ale teď, ale já se ptám, co je nového.
1: Podíváme se letem světem internetem. Vypočítalo se teďka, že pokud jste v práci každý den 10 minut na záchodě, jo, takže v těch 8 hodinách si tam odskočíte, tak ročně jste placení za 40 hodin sezení na záchodě. To je dobrý, to je jak celý pracovní týden.
0: A teď mi řekni, zvolila bys tuto cestu, protože co si budeme povídat, my dva to zvládáme a já mám pocit, že už jsem to někde zmiňoval během jedné písničky, dokonce se vejdeme už pod 3 minuty, tak jako nechala bys si to líbit takhle, anebo bys těch 40 hodin ročně bys dala jako placené volno bokem, jako bez kakání a culání, jestli mi rozumíš, na pracovišti. Chápeš, jako 40 hodin, to je na nás jako taky dobrý, ne? Určitě, minimálně týden, dva, jako kdybychom nebyli na pracovišti.
1: No určitě. Tak já bych si to nechala tak nějak jako bokem spíš, kdybych někam jela třeba.
0: To znamená, že se budeme vždycky mezi 6. a 9. ovládat, to se dá prý natrénovat, aspoň na ty 3 hodiny společné. Jo, dá.
1: To mě nejde teda, jak když piju vodu, tak pořád chodím.
0: A dneska jsem byla ještě, běž?
1: Už jsem jednou byla.
0: Aha, tak běž. Napíš se ještě tak pořádně.
1: Jo, ty chceš, aby mi to
0: nepropadlo. Ne, a až se ti bude chtít, tak právě nepůjdeš. A to bude ten trénink.
1: Já zamknu, to nevydržím.
0: Já tě nepustím. Ne,
1: to nevydržím.
0: Tam dám židli, no tak fajn.
1: To já už znám, že
0: tak to
1: nevydržím.
0: Pustíš, tady máme umělou kytku. Čekala z větší číslo, mimochodem?
1: Ne, jenom mě to překvapilo, že to někdo přepočítává.
0: Přesně. Kdo dělá ty studie, koho to napadá?
1: Něco jako vědci zjistili, prostě víš, jakože a jdeš kolem té toalety a říkáš si, nad čím bych dnes asi tak zabádal, na co mám grant, budu počítat, kolik hodin ročně strávíme na záchodě.
0: Takže kolegové, prosím, a hlašte a tak dál, chápete to? Ale jo, opravdu, to určitě nikdo nedělá o víkendu ve volném čase. Takže zdravíme všechny, ať už máte jakoukoliv profesi, i když jako některé vám závidíme, pokud vám fakt za to platí, a pohodu všem, s rádiem Čas kdykoliv online na cazradio.cz.
2: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi. Hrdým partnerem je společnost Havel, Vrata, Markýzy, Rolety, smluvní prodejce výrobků Lomax. Máme srdce na správném místě.
3: A Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.
4: Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
5: Hrdým partnerem moderátorského maratonu jsou matrace Dřevočál. To nejlepší pro váš zdravý spánek. Dobrý skutek si zaslouží dobré spaní. Dřevočál.cz.
6: Hity, které milujete.
7: Radio Čas. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: Aby vám bylo teplej i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
10: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
11: Náš výkup je teď totální hardcore. Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: Vstávej z postele! Radim a Lenka ti dodají pořádnou energii. Dobré ráno, Moravo! Jedině na Rádiu Čas.

0: Prosím vás, já si tady čtu komentáře třeba na WhatsAppu Rádia Čas, má se to týkat domácích mazlíčků, ale nějak se všichni zhlédli v tom, že, a teď Leni, ty dovysvětlíš proč, jednak mi radí, jakou barvu vlasů zvolit, ale hlavně cituji třeba Pavla, ahoj všichni, dobré ráno, rádio, zkus místo tvarůšky fermentované rybičky surströmming.
1: Ano.
0: Teď mě napadá velmi sprosté slovíčko, Pavle, přesně tak, ale jste zlatý, díky moc.
1: Ale Pavle, jste úžasný, mimochodem surströmming jsem navrhovala i já jako challenge, že bychom to
0: To bychom museli oba dva. Jenom připomínáme, pokud, protože od zítřka začínáme vybírat pro malého Patrička v rámci moderatorského maratonu Rádia Čas, a když to budou opravdu zajímavé částky, ještě navíc jako spojené s kolegy z Rádia Čas rok, tak Lenča bude, jak se tomu říkalo, vždycky takový ten odborný dohležitel, když se ještě losovali matesy nebo když byla sportka. To je
1: notář, ne?
0: Notář.
1: Notářsky budu ověřovat.
0: Lenča bude notářsky ověřovat, co slíbíme, jestli to pak splníme u těch částek a podobně. No a padlo tam, že no tak asi první fáze by byla ta tvarůška, ne?
1: Tak jako jo, ale tak tvarušky budou první fáze, a kdy si obarvíš ty vlasy, na to já se totiž nejvíc těším.
0: Mm-hmm. Tak já, otázku je, co je pro tebe jako takové víc, jako že si člověk nechá zvětšnit něco pod kůži, protože tetování jsme ještě zmiňovali.
1: Tak to je vždycky jako velké finále, si myslím.
0: Velké finále by bylo případně
1: ale
0: tetování.
1: Ale letos bych to udělala tak, že tady ty tvarušky a barvení vlasů a tak samozřejmě budeme mít nějaké hranice a půjdeme. Mm-hmm. Ale to tetování bych trošku dala opravdu, jak uvidíme, jak nám budou ty penízky přibývat. Mm-hmm. Tak to bych dala opravdu za nějakou úplně nesmysl částku.
0: Dobře.
1: Víš, jakože že fakt bychom to vyhnali úplně co nejvíc.
0: A já si troufám říct, jakože by to mohlo být i smysl. Jako,
1: no,
0: protože připomínám dva roky zpátky, kdy jsme taky pomáhali dobré věci se společností organizací Save Help, jestli to říkám dobře, s úžasnými v podstatě...
1: Brankáři.
0: Hledal slovo, ono se tomu říká ještě nějak, brankář a ještě nějak.
1: No, brankář ledního hokeje.
0: Ne, takové to slovo, takové, jak oni tomu říkají? Oni to říkají i ne česky, že jo? Tak je backpoint. Já jsem moc omlouvala, jsem hrozný na sport. Ale víš, že se mu říká, jak se říká? Dohledej. Máme čas, bude celá. Jak se říká ještě brankáři? Proto je takové slovo, ne backpoint a podobně. Saves help, jo? Mimochodem jsou skvělí, jo? Počkej, někdo nám píše v přímém přenosu. A to nic, no. Říkám to špatně?
1: Brankáři...
0: Jiný výraz pro hokejové brankáře zadej. No a já jenom připomínám, že jsme tehdy jenom ve dvou za Rádio Čas vybrali přes 400 tisíc korun, jo. Teď se přidáte jednak vy, na druhé straně jednak naši kolegáčci a celý mediální dům. Ne, nenašlas?
1: Jako jo, ale to jsme nemuseli hledat. To známe.
0: No.
1: Golman.
0: To je ono, to je Golman. To slovo. No tak pro boha. No tak Kristovi rád. Jo, už píšete, já vidím, ale že píšete
1: to,
0: a podobně. To,
1: já jsem přesně věděla, že naši posluchači zareagují. Protože, ale přátelé, vy, co nám teďka píšete na náš WhatsApp, jsme za to rádi. Jo. Ale víte co, na gauči, to se to přemýšlí.
0: Jo, a pak jsme slíbili, a já to klidně připravím, když se teda někdo staví, protože ve středu bude i den otevřených dveří zhruba mezi 14. a 17. No. Kdy si projdete celý mediální dům, tak možná bychom někdy mohli, kdo bude odvážný, dát malé víš, nevíš.
1: Ano.
0: To, které tak často komentujete a tak dál. Podstrženo sečteno, mrkněte na náš web, příběh malého Patrička, a je to opravdu síla, ale zároveň lásky kopec k tomu. A už i tam nejenom QR kód, ale i transparentní účet, kde můžete konec konců i teď začít přispívat pro dobrou věc.
1: Ano, náš web rozhodně, já bych to odpálila ještě předtím, než začneme, v podstatě.
0: Já doufám, že to je možné, že to nebude odpáleno až zítra, ale prostě ty hlavní odkazy tam máte a v době chytrých mobilů jenom načtete a pošlete, kolik chcete, že jo?
1: A zítra v 6 ráno začínáme další moderátorský maraton.
0: Tak se staň.
2: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: 25 kg Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
4: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
5: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
6: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
7: Přímo bychytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
6: A co je chytrárt?
7: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
6: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
8: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
9: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 Ampere od OEZ za skvělých 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
10: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
11: Aktuálně si dávejte pozor na dálnici D1 na exitu v oblasti Svinov ve směru na Prahu na velkém kruhovém objezdu. Stala se tady dopravní nehoda 3 osobních aut. A pozornost se vyplatí na dálnici D46 v oblasti Prostějov ve směru na Olomouc. Nákladní auto se srazilo s osobním. Hrozí zdržení. My vám přejeme šťastnou cestu.
12: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
11: Zdravím časáci, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku roste zájem o zábavu bez mobilů a obrazovek. Lidé více hrají deskové hry, sbírají karty, poslouchají vinily nebo se věnují různému tvoření. Prodeje deskových her letos vzrostly o více než 80%. Lidé si tak chtějí od technologií na chvíli odpočinout a zabavit se trochu jinak.
12: Morava aktuálně.
11: Jelský les v Ostravě nabízí další atrakci. Oblíbenou cestu vody tu doplnila mokřadní stezka. Podle mluvčí magistrátu Gabriely Pokorné se tu návštěvníci můžou těšit výhradně na přírodní materiál, jako je dřevo a kamení.
13: Posílili jsme vodní režim. Lidé mohou při procházkách obdivovat tůně, atraktivní vodní tok a jistě ocení nový mobiliář. Přibylo kládové sezení, lavičky a pobytové plošiny. Terén je možná zdolat díky dřevěným schodištím a původně obtížně schůdná místa jsou protkána víc jak 600 metry chodníků, lemující výškovický potok v místě.
11: V Olomouci vznikne nové oddělení akutní psychiatrie pro děti a dospívající. Fakultní nemocnice vybuduje 30 lůžek, která v regionu chybí. Nové oddělení nabídne také individuální, skupinové a rodinné terapie. Hotovo by mělo být do 2 let.
12: Rádio Čas, sport.
11: A ve středu čeká hokejisty Frýdku Místku další zápas Maxa Ligy. Od 17 hodin se v hale Polárka utkají s Přerovem. Domácí tak budou chtít před vlastními fanoušky zabojovat o další body. Dnes bude převážně polojasná obloha. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 17 až 22 stupni. Na horách naměříme kolem 14 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas. Další za hodinu.
5: Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas. Milujete.
0: Pejskové, kam se podíváš, alespoň přes WhatsApp Rádia Čas, dneska, nebo pátek, pondělí 5. října, chtěl jsem říct, jsme věnovali opravdu vašim domácím mazlíčkům a je nám úplně jedno, co chováte, ale WhatsAppový svět jako jede do pejsků, tvoje jmenovkyně Lenča, Lení, to je náš miláček, jmenuje se Unkas, mimochodem poslední Mohikán, to jméno u nás koluje dokola a dokola a dokola. Jinak jsou to krasavci a já se nemůžu nezeptat, jestli je třeba nějaké zvířátko, se kterým by se asi, myslíš, nepotkala v roli jako majitelky a opečovávatelky.
1: Já mám zvířátka tak nějak všeobecně moc ráda.
0: Ale teď opravdu myslím, jako že by doma, jo? Já třeba bych asi nezvládl se svou povahou hada, ne, že bych jako si myslel, že je slizký a tak dál, ale představa, že by čistě teoreticky jako mohl utéct a ráno bych ho našel třeba vedle sebe v posteli. Nebo říkala se taky ta fáma, když jsi byla dítě, Jako, neznáš tu fámu?
1: Ne, jako?
0: No, jak člověk choval takového roztomilého, jakoby velkého škrtiče a podobně, byl úplně úžasný. A jednoho krásného dne, vedle té majitelky, protože ho často vytahovala, tak jednoho krásného dne, jako vedle ní, ležel v posteli úplně natažený, ale úplně jako čára, úplně rovně a podobně. Tak ona byla taková dojatá, nebo měla strach, co je, a potom přišel odborník a řekl, měla jste štěstí, on si vás měřil, jestli se do něj vejdete. Jo, takže na tom já jsem vyrůstal. Co je?
1: Blbost.
0: Dobře, tak jako...
1: Je to blbost, protože já jsem háda chovala a Leonka, ještě my jsme jí měli na volnu, takže ona se z toho terárka opravdu mohla vylézt.
0: A co byla uživka nebo škrtič nějaký?
1: Hrozný královský škrtič. No.
0: Jak často papala?
1: To jednou za měsíc, myslím, jsme
0: koukala
1: tam házeli.
0: Koukala ses na to, nebo si hodila a šla
1: pryč? Musíš dávat pozor, aby ji neporanil ten potkánek nebo tak. Ale my jsme potom se dostali do takové bizární situace, že když Leonka neměla hladík, tak nám ti potkánci zůstali. Jenomže prostě ten potkánek, že, když už ho krmíš. A
0: oni se
1: ho...
0: potom kamarádí tak trošku, že? Jakoby.
1: Ne, ale udržuješ toho potkánka tedy na za měsíc na skrmení, že? Tak ho pojmenuješ a už ho nemůžeš skrmit. Takže pak jsme měli takové situace, kdy vlastně jeden přežil.
0: Vy jste byli chovatelé potkanů v nějaké určité fázi, ano.
1: No, ale pak jsi musel dokoupit ty další, které si potom skrmil, chápeš? No úplně... No, takže legrace.
0: Takže slyšíte, jde chovat jiná zvířátka než pejsky a kočičky. A mimochodem přišla nám zpráva na Facebook, já doufám, že tam bude potvrzeno, že už uvidíme, co posíláte už prakticky od včerejška, protože technika nás trošku zlobila.
1: Ano.
0: Takže já se schválně podívám, dám aktualizovat a...
1: Protože já jsem se teď koukala a zatím mi to nešlo.
0: A pořád nic.
1: Pořád nic.
0: Pardon.
1: Tak ještě... bude prostě překvapení za chvilku, no. Mm-hmm.
0: Jo, a mrkneme se ještě na otázky, které pro nás připravil kolega Martin Fabík. Nervy moje, dneska je to těžké.

0: Hity, které milujete, mimochodem na Rádiu Čas, to vždycky, jenom musím konstatovat, že jsem si docela rád udělal druhé kave. Co je, Leni?
1: Mně odpadlo celé sluníčko.
0: Ukáž? Chema, můj byťok můj.
1: No. Má celé sluníčko na mikrofonu.
0: Jenom připomínám mikrofon, jak máme taková ta plivátka a my tam máme časácké sluníčko zdegenerované i na mé straně. Já mám třeba na straně, kterou nevidíte, třeba i na kamerách televize Relax, Diočas, jo? Diočas a jenom pár paprsků, jen tak.
2: Je to v pohodě.
0: Protože tady zase nejsi tak často, nebo hosté, Marťo, to nejsou, Martin Fabík je tady s námi. Dobré, tak často, ráno. Takže to tak moc neožužlávají jako my a kolegáčci.
1: Ano, ano.
0: Tak. Ne, jenom jsem chtěl konstatovat, že jsem docela rád uvítal to druhé kave. Protože jako jedu, ale občas mi pusa říká něco jiného, než se říct mozek.
1: Tak,
0: jen tak na okraj.
1: Tak, to se občas stává.
0: Což bude těžké, protože nám Marťa připravil, a třeba i pro vás, pokud umíte rychle reagovat, pár hádanek, poznávaček, všeobecný přehled. Takže mám začít písničkou?
1: Jo, začni.
0: Myslím, že během 3 vteřin odpovíš, jo?
1: Dobře.
0: Bojím se, že jsem taky taková...
1: No to je Eva Farná.
0: No tak, mi to tam ujalo, prostě taková.
2: Ano?
1: Perpetuum mobile.
2: No Perpetuum, ano, přesně tak.
1: To miluju, ale já třeba neznám tady svoji, jo? Takže to dám Ráďovi. Koukej, co v té sbírce mám, dlouhou řadu exponátů, aparát, co nefotí, měl to dárek být pro mýho tátu. Knížek pár bez konce, čtení je pro silné nervy, šicí stroj, co nešije, původně snad.
2: No. To stejný název, co měla ta Eva.
1: Perpetuum mobile?
0: Jo.
1: Ale já vůbec nevím.
0: Já znám, je to rozhodně retro písnička. Je to, není to současná písnička, že jo?
2: Je to retro písnička,
0: přesně,
2: ano.
0: Tak, je to, to vím. Napadlo mě, není to VN.
2: Ne.
0: Není to VN, dobře, ježmarja, ale to znám, no. A refren se ti vybaví? Jako ty bys, nebo tohle je refren? Počkej, já už vím!
2: No co, řekni.
0: Podívej, co kouzle mám, ty, Michal David?
2: Exponátu,
0: je to Michal
2: aparát,
0: David, jo?
2: Ano, bingo.
1: Tak to bych nedala ani z rychlíku. To bych ji nedala, absolutně.
0: To byla deska, kterou jsme měli na kazetě, protože moje ségra je o 10 let starší a vyrůstala na něm. A ježišmarja, až já vám... Ne, nic. Na té desce jsou takové dvě krásné balady od Michala Davida, že to byste vůbec nepoznali, že to Michal David je. To bečím, když je slyším. Jo, no. Díky za připomenutí.
1: Vůbec nevím. Tak poznej podle indicie zvíře. Tak to nevím, jo. Velký domeček plus mašle plus fialový plot.
0: Mašle, obrovský zadek.
1: Jo,
0: to
1: jako
0: bude
1: šnek,
0: někdo
1: jo.
0: Od sekory, asi ne?
2: Ne, to je jako myšleno trochu možná jinak, než jako zvíře přímo, ale jako velký domeček, mašle a fialový plot. Co je fialový plot?
1: Třeba švestka.
2: Nebo?
0: Fialový plot je švest. Jo, já jsem myslel, jo, plod?
2: Co jsi myslel?
0: Říkám fialový plot s tečkem. Já jsem si říkal, to je nějaký jako, nějaká generace Z, či co.
2: Ráďa to má rád a dává na
0: lilek,
2: to.
0: Lilek.
2: Co, to je fialový, ne?
0: Cože? No ano, kde jsi říkal fialový
2: plot. Jo, fialový, a myslím jiné.
0: Co je, Marťo?
2: Nic, myslím to, co nám dává, že jako ten malé.
0: Švestky.
2: Fík, ano.
1: Takže je to Maxi Pes Fík.
2: Ano, Maxi Pes Fík, ano.
1: Tak ale to teda, protože těžké, Fík je no. Potom, je, no jo, on je vlastně zralý, je fialový, ale je i zelený.
0: Já lituji mimochodem všech u rádia, protože takhle, vy nás jenom slyšíte, my to aspoň vidíme na papíře, tak nám některé věci přijdou logičtější, jo. Leni, poznej podle indicií zvíře, jo. Schopnost mluvit. Co tě první napadlo?
1: No, zlatovláska.
0: Aha, dobře, zvíře, borazka, jo.
1: No ne, tak
0: lehký had. Jako...
1: Pírko.
0: No, vidíš, to je to. A přátelské vězení. Já vysvětlím, co se mi honilo hlavou, jo, no, protože řekni, schopnost mluvit umí papoušek, jo.
2: Ano.
0: No. Přátelské vězení mi napadlo klec, ano. Jo. No a lehký, jako já jsem normálně myslel, jako že to zvíře je lehké a vůbec mi to nedávalo logiku, protože někdy jsou to macci, ale no. To bude právě to peří, takže my typujeme papouška.
2: Ano, papouška.
0: Tak,
1: ty
0: tak,
1: jo.
0: Tak, výborně.
1: Dobře.
0: No a mám hádanku a tam už nevím, to si dám rovnou takhle. Přišel k nám host, to ještě umíme, že jo. Co v lese vzrost? Je to něco, co roste v lese, že jo. Před kuřetem neobstojí, ale psa se nic nebojí. Protože mi napadla jenom houba, ale jako vůbec nechápu.
1: Počkej, ještě jednou.
0: Přišel k nám host, co v lese vzrost, před kuřetem neobstojí, ale psa se nic nebojí. Strom?
1: Nějaké zrní nebo něco? Máš, že jsi
0: to ukazoval? Jo, takhle.
2: To kuře, jako ty kuře a...
0: Jo, počkej, jako pštros? Ne.
2: Ne, jakože ono to jí, to.
0: Zrní?
1: Já jsem říkala zrní.
2: Je to zvíře, to není jako věc.
0: Zrňoch obecný? Já nevím vůbec.
2: Je to mravenec.
1: Mravenec.
0: Ne? To se vzdávám, lení?
1: To teda, ale jako v lese vzrost jsem taky jako myslela strom nebo něco takového.
2: A to u mě silný mám, v lese právě.
1: Jo, no ale tak já hádanku vím, mm-hmm. jo?
2: No.
1: Žloutne to a žloutek to není. Mléko má a kráva není.
0: Bože.
1: Chmejří má a house není. Foukne vítr a má počepení. To je jednoduché.
0: Pindě? Ne, ne, tak jako je...
1: Ale je to taky na P.
2: Rýmuje se to s dnešním Pampeliška. Svátkem.
0: Pampeliška. No, tak komu to uznáš, Marťo?
2: Oběma.
1: Pindě?
0: Dobře. Tak jsme si trošku vyzkoušeli mozkovny, konec konců je pondělí ráno, máme na to právo a budeme se těšit i s různými speciály zítra. Takhle my se neloučíme, jenom připomínáme, zítra v 6 startujeme a budeme s vámi prakticky až na pár jako noční hodin pauzy až do pátečního dopoledne. Moderátorský maraton klepe na dveře.
3: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo.
4: No.

0: Pardon, blbě, ne, špatně jsem polkl slinu, kávovou slinu, něco.
1: To bylo úplně nejzajímavější úvod zatím z dnešního
0: rána.
1: Nebylo
0: to opravdu, nebylo to antre na Milana Gellnera, mimochodem čerstvé horoskopy jsou připraveny, 5. říjnový den, Eliška v kalendáři a myslím, že oba dva přiznáme, že vůbec nevíme, co mají lvy nebo býci a podobně.
1: Vůbec jsem to ne, já mám pocit, že dneska, že se mi nebude nic chtít dělat, ale není to pravda dnes.
0: Jo?
1: No, tak schválně, plný den.
0: Necháme se překvapit, nicméně my máme sice pracovní povinnosti, ale v rámci, jsem chtěl říct, že v rámci možností si musíme aspoň zrelaxovat před tím zítřkem, ale ty říkáš, že máš plný den, já jedu Brno, budu se vracet večer, takže zlátí jsme, to bude zábava.
1: To bude zábava.
0: Mě tak napadlo, ale pozor, teď to, ne, to nemůžu ani říct. Jako jestli byste měli peníze vybírat na nás, jo, protože jsme fakt jako dvě trosky,
1: myslím,
0: ale
1: ne,
0: ne, ne, ale jak říkáme, podstatný je malý Patriček, jeho příběh na webu CZ Radio.cz, včetně transparenčního kódu, nebo jak se jmenuje?
1: Transparenčního účtu.
0: Transparenčního účtu a QR kódu pro načtení.
1: Mimochodem takže. Je 8.17 a teprve pondělí. A teď si představte.
0: Ano, my zníme, jako by bylo pátek 10 dopoledne.
1: Tak,
0: ano, ano.
1: Protože takhle jsme po moderátorském maratonu zněli minule. Myslím, že nějaký druhý, třetí den přišla taková ta krize, kdy už jsme se jenom smáli. Myslím, že pan Kužel tady zrovna byl, když jsme byli úplně
0: v dupce, v dupě, říká se, tady na severu se říká v dupě, ale ní. Milane? Radio čas.
2: Horoskopy na dnešní den. Pondělí bude ve znamení akčnosti, dynamiky a nadšení, ale také sporu v diskuzích, výměnách názorů a nerozumných milostných aktivit. Rovněž bychom měli počítat s větším množstvím podvodů a podrazů. Co se týká jednotlivých znamení, tak střelci se budou vyznačovat rychlými až unáhlenými reakcemi. Berani mohou být poněkud emočně labilní, ale vy se budou soustředovat na své sebeprosazení. Pany se budou zamýšlet nad životem a jeho prioritami. Kozorozi se mohou v prosazování svých záměrů chovat drsně až necitlivě a býkům se do ničeho nebude chtít.

0: 1. listopadu v Ostravar Aréně.
1: Mega koncert Rádia Čas.
0: Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Hlavním partnerem je hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
5: Vybavujete domácnost?
6: Jo!
5: Chystáte rekonstrukci? Nebo dokonce nákup nového bydlení? A co pojištění? Ať se svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
10: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Oblíbenou kofolu Original 0, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 31,90. A s Hruška klubem jen za 29,90. Excelentní sport šunku nejvyšší jakosti Váhala 92% masa 100 gramů za 22,90 a s nálepkou za nákup navíc. Sbírejte za nákupy známky a získejte za každých 15 známek roztomilé plyšové zvířátka Kamarádi z divočiny jen za 49 korun. Více na mojehruska.cz.
11: Popel a hrách a hry, co se nedají vyhrát.

Rádio Čas. WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.

0: Za 8:45 ranní program Rádia Čas s Lenčou a Radimem. Lenča jezdí do práce vozem, si v Bíku. Před chvilkou jsme měli horoskopy, tak se nemůžu nezeptat. A myslím, že Bíci jsou takový jako zodpovědní. Co ty v roli piráta silnic, jakoby šlápnout na plyn? Teď jako do práce ne, to ani
1: vůbec
0: nehrozí, ale
1: ne.
0: Jako v, a když jsou to kolegové za volantem ostatní, teď myslím ostatní řidiči, jako točí tě to, když vidíš, že někdo opravdu šlape do pedálu?
1: No, no. A tak tady musím říct, že v tomto kraji je spíš opačný problém.
0: Syndrom bednář.
1: Jo, že tady se jezdí pomaleji, dokonce i na dálnicích, když jedu třeba na Frýdek, tak tam fakt maximální rychlost těch spolujezdců je 120, jo, většinou 110 a tak. Ale D1, když jsem jezdila ještě Praha-Brno, tak tam je to hodně o, jak se říká, pusu. Protože tam to dokážou rozpálit třeba na 180 úplně klidně.
0: Máme,
1: a je to tam velmi nepříjemné.
0: Rekordmana, kterého jsem zmínil, myslím už o víkendu, ale to se teda musíme podělit ještě jednou. Byl to Švýcar, ale byl chycený ve svém Porsche, mimochodem, to je hodně důležité, ve Francii. Místní policisté jsou teda hodně, hodně přísní. Maximální povolená rychlost bylo 130 km v hodině. Tak si tipni, kolik pan Švýcar jel. Jel na místě, kde bylo maximálně 130 za hodinu.
1: A 130 už je dost?
0: No.
1: Tak dáme 190?
0: Přidej.
1: Ne.
0: Přidej.
1: A jakým autem jel?
0: Říkám
1: to jel
0: Porsche.
1: Porsche. 240?
0: Přidej.
1: Ne, to už nejede. Tak to jel Shinkansenem, ne?
0: Přidej.
1: Tak 260?
0: 312 km v hodině.
1: A to není možné.
0: Je to možné, dokonce je tady, že ta rychlost jel v podstatě 87 metrů ujel za vteřinu. Jo, to je něco neuvěřitelného. Takže zabavený vůz, zabavený řidičák, kauce, ta byla nebo jako první pokuta, nějakých 36 tisíc na naše, a jestli jako ho takzvaně seknou a odsoudí, tak bude platit ještě nějakých 90 tisíc korun.
1: A víš, co mi teď napadlo, jak ho chytli? Jak ho dojeli? Protože já si představím, rozumíš, jo, tady, to byl Švýcar, jo, si říkal. Jo, Švýcar jede 312 na Frýdek, jo, a teď se za ním rozjede ta oktávka, tak jako jak ho chytli?
0: Hele, já ve svých předchozích vstupech, ve svých typovačkách ve výš nevýš chytnul Usaina Bolta, jo?
1: No to je pravda, tak. To je pravda.
0: No nicméně, já jsem koukal jenom všeobecně na nejpřísnější země Evropy, protože jsem myslel, že to je právě Francie, ale ne, spíš ten sever. Co se týče Dánů, a to se mi hodně líbí, nevím, jestli bys byla proto, ti v extrémních případech zabaví auto, ve kterém jste jeli, je úplně jedno, jestli je vaše nebo někoho jiného, a oni vám ho dokonce i vydraží, prostě dají pryč jako trest. A pro změnu nejvyšší pokuty telefonování za volantem tak mají v Norsku, tak jen tak na okraj.
1: No.
0: Ty pořád přemýšlíš, jako jak chytali toho Poršáka, že?
1: Já si pořád představuju, jak ta oktávka jede za tím Poršákem,
0: Já si tak jako říkám, čistě teoreticky, jak to bývá v těch filmech, jak oni tak jako svačí ti dopraváci a čekají na nějaké to, a potom, jak se zakousili toho chleba, tak viděli jenom a teď uvažovali, byla to moucha, nebo to byl řidič?
1: Právě, že ho možná ani neviděli.
0: Jak říkáme, tohle je zajímavost, to není návod, dobrý dojezd do cíle a pomalunku.
2: Naladit, zesílit, nastartovat den. Radim a Lenka. Dobré ráno, Moravo. Na rádiu Čas.

0: Heslo pro dnešní ráno s rádiem Čas by se dalo říct, všechno, co chováte, berem, je to den mazlíčků. Konečně i nějací jiní přes WhatsApp tady zpráva rybičky, taky sklípkan Karel, morčata a kocourek Kristýna. Mysleli jsme si, že je to holka, přivandroval už dospělý a chlupatý, tak jsme ho adoptovali. Tak to byla přes WhatsApp rádia Čas Izabela, krásné jméno mimochodem.
1: Krásné,
0: jméno i mazlíčci,
1: jméno ano. I mazlíčci. Já se jenom dívám, jestli už nám funguje Facebook. Hmm. Ano, už to vidím.
0: Už to zvířátka? Ano. Díky bohu za ty dary, no skvěle.
1: Lenka píše, tříbarevka Móňa, 8 měsíců, 1.7. jsem ji konečně ulovila a už nikdy nebude mrznout hlady na ulici, je, to je krásné. Bílý Mao, 15 let, jako pidikotě jsme ho přijali domů z ulice. 24.11.2026 to bude 26 let, co je s námi. To není možné, to by byla nejstarší kočka, ne?
0: Kolik?
1: 26.
0: No, smrdí to rekordem, v dobrém slova smyslu.
1: Wow,
0: no.
1: A to je krásné.
0: Já mám pocit, že nějaká ta třicítka tam někde padla ve světě. Mimochodem Klárka tady, ale to nebudu komentovat, má jedno zvířátko, jeden z mnoha mazlíčků, totální závislá růženka. Ale nebudu říkat, co je růženka za zvířátko.
1: Pavla píše...
0: Musíš se zeptat, proč to nebudu říkat?
1: Jo, proč to nebudeš říkat?
0: No, to, že to je papoušek.
1: My už se těšíme na příběh o papouškovi. Pavla píše, nevím, kde jsou ty další, tady je moje už 12-letá Boloňka.
0: To je to znamená, takže to je pejsek, kterého vlastně, nebo pejsci, které chová Barbara Streisand, jak se zdivila, jak si pomohla k těm novým generacím, že jo?
1: Ano, tak.
0: Ano, tak. Mm-hmm. Mimochodem, sondovali jsme i v ulicích Moravy a Slezska s mikrofonem. Tak schválně, budou tam jenom psy, kočičky, nebo i...
2: První je Ozzy, je to kočička, vůbec mě to nezajímá, že to je jako chlapské jméno. A Lily se našla nějak sama.
3: Tak, my jsme měli hodně mazlíčků, od křičku, morčatek. A co máme teď pejska, tak se jmenuje Groot.
4: Tak měli jsme pejska, byl to Yorkshirek.
5: Máme psa Rockyho. Můj kocour je Gyros, protože kdybych ho neadoptovala, tak by skončil v Gyrosu.
6: Tak můj mazlíček se jmenuje Maggie, je to kočka.
7: Nemám žádnou mazlíčku.
8: Máme venku psa.
9: Nemám mazlíčky.
10: Máme takové jako, že třeba králíka nebo morčata.
11: Máme francouzského buldočku.
12: Jenom králíky, slepičky a holuby.
13: 4 kočky.
0: No, takže tolik malé hospodářství v ulicích Moravy a Slezska.
1: No, a Ivanka píše na Facebooku, když jsme říkali, jestli to budou jenom kočičky a pejsci, že ona má nového miláčka, je to miminko, nožičky nemá, mají ho ale od července, kdy měl cca centimetr, schválně, jestli víš, o čem mluvím.
0: Tak určitě klokana nemají, že?
1: Jsem zvědavá, jestli bude mít těch 20 a kdy.
0: Nožiček?
1: Centimetrů.
0: Takže mají zvířátko, které teď nemá nožičky, jo?
1: No. A potom, jmenuje se Gary.
0: A potom časem bude mít 20 centiáků.
1: Jo.
0: Žába?
1: Ne. Počkej. Jmenuje se Gary podle takového zvířátka, co měl SpongeBob.
0: Šnek?
1: Jo.
0: Šnek, ano, přesně tak.
1: Je to Šneček.
0: Díky teda kamarádovi Marčovi, který na něm ujíždí, protože já jsem se teda se SpongeBobem nepotkal, ale bylo mi vysvětlováno, že ten vlastně Šneček se chová jako pejsek v téhle pohádce.
1: Ano.
0: Takhle, jo.
1: Ano.
0: Tak vidíš, no. Takže pište, nahrávejte, protože v 9 předáváme agendu kolegovi Alešovi a on chce další zvířátka.
14: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: WhatsApp Rádia Čas, Facebook Rádia Čas, dneska na téma mazlíčci. Co všechno chováte, jak se jmenují, jak se k vám dostali, pište, nahrávejte. Mimochodem máme tady zpětnou vazbu od kamaráda Jirky. Nejdřív teda pustím, to tě potěší, Lení.
1: Možnost i smysl. Poslouchám a moc vám to tam sluší. Ale říkáš, máš konečně jsem si vzpomněl.
2: Já jdu Brno, budu se vracet ve...
0: Mimochodem, já jsem o Jirkovi párkrát, protože on jako teď měl hodně práce, tak se nás jako naladil, má radost. Nicméně Jirka si nepochopil tu dnešní otázku. Já jsem o něm párkrát povídal. To je takový ten náročný pán na stravování, na restauraci, takový ten jakoby snobák a podobně. A Jirka napsal nejdřív jako a koně nic.
3: Jo, takhle.
0: Počkej, a potom dodal zapomenout na moje koníky a spetíka z Bonnie a nějaký SpongeBob tam řešíte. Jirko, dnešní téma není, co chová Jirka Tichý. Dnešní téma je, co chováte. To znamená, Jirko, my jsme nezapomněli, ty bys měl napsat, že máš koně třeba.
3: Ano,
0: a
3: tak,
0: podobně. Tak, tak to jen tak jako upřesňuju. No.
3: Mimochodem to já teda velký obdiv, protože moje kamarádka z Brna, moc mávám Karolínce do nemocnice u svaté Anny, tak ona má dva koně. A to je teda úplně neuvěřitelné, že ona už jakou dobu má dva koně, o které se stará, prostě je to nádhera.
0: No, Jirka, celá parta jich mají víc, protože ještě jako nějaké lidi tam má, nevím, se tomu říká v nájmu nebo v ustájení, a v podstatě jako 24 non-stop, dělají se brigády, opečovává se to tam, jako je to jejich velká vášeň, filozofie, ale teda je to dřina.
3: Je to dřina.
0: Tak jo, zvířátka, odškrtnuto, nicméně taky řešíme, co se kde šustne, co se šuslo u tebe, Lení.
3: No, my už jsme to tady probírali, já jenom tak jako pročítám nějaké komentáře na Facebooku, protože myslím, že celým internetem proběhla ta zpráva, že Eva Farná se rozešla se svým manželem Martinem Chobotem. My už jsme to probírali ráno jako aktuální věc. Myslím, že vás to nemohlo minout, jo, protože se to probírá opravdu úplně všude. A tak jsem se říkala, protože ona dala velmi krásné vyjádření na svůj Facebook. A říkala jsem si, že se podívám na ty komentáře, protože vím, že Eva je hodně otevřená nebo velmi upřímná, pokud něco komunikuje ven pro své fanoušky. A nespletla jsem se, moc se mi to líbí, opravdu všichni jí vyjadřují velkou podporu. Takže víš, jako není tam nic takového jako škaredého, chápeš? My jsme si to mysleli nebo podobně.
0: Já to teď fakt nemyslím zle a podporuje někdo i toho Martina?
3: Já jsem teďka na Facebooku jejím, protože on nebývá příliš aktivní. Takže já jsem se jenom dívala, jak to jako berou její fanoušci a je to vlastně strašně pěkné.
0: On je to záležitost dvou a stejně, i když řekli vlastně, oni de facto řekli jako mír a jako ne, dejte nám pokoj, ale prostě tak to je, rozumíme si, vychováváme děti dál, i když každý někde bokem, tak stejně budou se dělat různé teorie a tak dále, jenom bych byl rád, aby to bylo 50 na 50.
3: Ale oni tak komunikují.
0: Já vím, no, ne, myslím i v komentářích, že jo, protože...
3: Ne, ale tam je podpora jakoby celé té situace. Tak, tam vůbec nejde o to, kdo nebo tak, ale fakt celé té situace. Mimochodem Martin Chobot, já ani nevím, jestli má sociální sítě, on úplně není akční, aktivní. Vím, že oba vlastně dali to stejné prohlášení a spíš
0: takhle
3: jako hezká...
0: on vlastně v podstatě ne tak moc, protože on je v tom showbiznisu, že jo? Ale trošku je jako manžel Dolly Parton, Carl Dean, se kterým byla přes 50 let a kromě mladých fotek z dětství, z mládí a svatby, tak nikdo potom nevěděl, jakoby, on tam byl rád.
3: V tom, jakoby... Ale spíš je jako hezké, že on, nebo že ti fanoušci podporují jako oba, tam fakt není jako žádná zášť, nebo někdo za něco může, prostě to se děje, že ten vztah prostě se odžije.
0: Akorát tady je to na očích veřejnosti a každý si o tom říká ty svoje teorie, že jo?
3: Tak jenom, že je to hezké, že i ta Eva to velmi krásně komunikuje a na to, jak si velmi střežili soukromí, tak prostě je to tak, jak to je.
0: Tak pokud si hojíte jakoukoliv bolístku, foukáme, vy na sociálních sítích zapomeňte na trošku té soli, to vynechte, to si sypte někam jinam a hýčkejte se.
4: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
6: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
7: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
6: Dnes musíte vybrat.
7: Mám tady pro vás předvýběr a
6: rozšíříme
7: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
6: Ale je to na vás.
8: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
9: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v datártu.
10: Přímo vychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
9: A co je chytrárt?
10: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
9: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
11: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
12: Dobré ráno, Moravo. Jedině na Rádiu Čas.

0: Pomalé, rychlejší české zahraniční hity, které milujete na Rádio Čas i v pondělí 5. října. Nicméně zítra začneme klasicky, ale bude to takové jinačí až do pátku. O co jde, Leni?
1: Budeme tady s vámi od 6 do 6 každý, od 6 do 6 každý den v rámci moderátorského maratonu, takže se nás opravdu dosyta užijete. Budeme končit v pátek v 10 hodin nebo kolem 10. plus minus, kdy už budeme vyhlašovat aktuální částku, kterou jsme vybrali na malé Páťu.
0: Přesně tak, na webu cazradio.cz je to krásně napsáno, prakticky nepřetržitě, jen s nezbytnou přestávkou na spánek, asi ano. Takhle, jo. Jinak Páťa Kašpar, dvouletý malý hrdina, samozřejmě i jeho rodina, jeho příběh najdete taky na webu, samozřejmě budeme se snažit zprostředkovat přímo i v přímém přenosu úterý, středy a čtvrtky, kdy jsme s vámi celé dny, a právě na tom webu už máte jak transparentní účet, tak QR platbu a Já myslím, že to bude krásné. Mimochodem ve spolupráci s kolegy z Rádia Čas Rock, tak doufám, že to bude minimálně dvojnásobná částka jako posledně před dvěma lety. No.
1: No, protože před těmi dvěmi lety to byl úplný masakr. To jsme opravdu vybrali mnoho a mnoho, dokonce tolik, co jsme ani neočekávali.
0: Tak jo.
1: Pamatuješ si tu částku?
0: 420, já mám pocit, že ten památek potom, když jsem měl tím vlakem, tak nějakých těch 418 nebo 20, že někteří, pak se tam objevila neuvěřitelná gesta. Doteď si pamatuju třeba 20 tisíc, že přispěla Jana Bastian. Zpěvačka a podobně, ale tak jako i koruna, kdyby to byla,
1: přesně,
0: víte, že pomáhá.
1: Přesně, jo. A já vím, že ono se to rozjíždělo, nebo rozjelo se to vlastně, že tady jsme psali nějakou částku, ale ještě dojezd toho maratonu byl velký.
0: Tak jo, tak jedeme, chtěl jsem říct, jedeme dál, ale my to teprve odstartujeme. Cazradio.cz to jistí a jsme rádi, že jste s námi.
2: Rádio Čas. Hity, které milujeme.

0: Ne, že by jenom řekl, to je hezká písnička, on to opravdu žije a cítí to kolega Aleš Klubal. No ne, protože si tady broukáš poslední minutu právě tuhletu pecku a další hity, které nabídneš taky. Mimochodem, jo, Imagine Dragons, já teď se koukám, říkám, proba, tady mám škrtnutého Davida Getu, říkám, to nebylo na jasně. Imagine Dragons na rádiu čas. Ale ahoj. Mám něco v paměti, takže vím, ale přece jenom zkus zaspomínat, protože aktuální stav, ty, co by Kozoroh, a protože pořád jezdíte a sportujete se ženou, tak mi to nějak nedávalo logiku. Mazlíčci ne.
1: Ne,
0: co
1: ne,
0: syn,
1: ne.
0: Protože dneska už je to mladý muž, ale když byl menší, jako nechtěl pejska nebo nějaké morčátko nebo něco? Víš
1: co, chtěl rybičku, nakonec ani rybička ne, potom neprošla. Jako pejska, kočičko a tak dále, asi ne, protože doopravdy jsme takový rozlítaní a ne, prostě u nás by to asi nešlo.
0: Ale pokud se nepletu, tvé dětství nebo dospívání bylo spojeno
1: to
0: s pejskem nebo pejsky?
1: To jo, babička měla pejska, kočičku, ten kocour se jmenoval Mikeš, byl černý jak z pohádky, jo, čerty nejsou
0: opravdu ladovský Mikeš, jo.
1: Přesně tak, ještě boty a vypadal by takhle. Já jsem si ho spojoval s tím, že když já jsem přijel domů třeba z nějakého kšeftu pozdě ráno, on si vždycky šel sednout na kapotu, protože byla vyhřátá. Mm-hmm. Jo, a o víkendu vždycky pravidelně chodil krást řízky k sousedům. Mm-hmm. Ne, že by to snědl tam pod stolem, oni měli otevřené dveře, větrali, on si to prostě vytáhl, přeskočil ten plot, jo, a snědl si to doma. Až ho čapli, no, tak to už bylo horší, to dostal na zadek.
0: Předávám ti velkou agendu, protože nejenom Facebook, tak i WhatsApp rádia času úplně příspěvku. Nejdřív to vypadalo jenom na psy a kočky, ano. Ale už se nám tam objevilo i pár jakoby papoušků. Teď koukám po své poslední zpráva, úplně poslední pro tuto chvíli. Dcera má malinké zoo, křečky různých druhů, morčata, papouška, andulku, hada, korálovku, chameleona, svého pejska, sebíka. Na zahradě máme slepice, indické běžce, co je indické
1: nevím,
0: běžec, víme?
1: Nevím, vůbec,
0: to nějaká kachna nebo něco?
1: Ne.
0: Dvě české husy, u nás je prostě veselo, takže to není tvoje parketa, že?
1: To není moje parketa, tady bych se necítil dobře.
0: Jo, a jinak je zvláštní, že se nikdo neptal, ale my jsme tak mimo záznam s Alešem řešili, protože bude náročný týden, moderátorský maraton, tak zlatá věta odpočívá, jo? Takže nemějte strach, že jste ji vynechali ve vysílání, jestli chápu dobře, tento týden pauza, minimálně tento týden.
1: Určitě, že? Určitě.
0: Hezkou směnu, pane.
1: Děkuju,
2: je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
3: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
4: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. fiatprofessional.cz.
5: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 Ampér od OEZ za skvělých 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
6: A je to tady. V Třinci otevíráme novou pobočku Innoji. Máme pro vás hned tři důvody, proč nás navštívit. První, dostanete dárek na uvítanou. Druhý, zjistíte, jestli můžete za energie platit méně. Třetí, když uzavřete novou smlouvu na plyn či elektřinu, získáte slevu 20%. Tak se u nás stavte. Nová pobočka Innoji v Třinci je v ulici Poštovní. Těšíme se na vás. Innoji.
7: Megasekáč Opava. Nové zimní zboží od pondělí 5. října. Megasekáč Opava na Těšínské ulici. Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Nový kousek najdi si hned www.megasekáčopava.cz.
8: Aktuálně si dávejte pozor v Prostějově v ulici Kostelecká. Motorkář se srazil s chodcem. Na místě jsou všechny záchranné složky.

0: šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Zdravím časáci, jsou připraveny aktuální zprávy na Rádio Čas a vítá vás u nich Martin Fabík. Babí léto v Česku končí. Do středy si ještě užijeme slunečného počasí a teploty kolem 24 stupňů. Poté se ale výrazně ochladí a na většině území se přidá déšť nebo přehánky. O víkendu už budou nejvyšší teploty jen mezi 11 až 16 stupni. Po několika teplých dnech tak přijde typicky podzimní počasí.
1: Morava aktuálně.
0: V Ostravě se rozšíří pomoc lidem s duševními potížemi. Centrum duševního zdraví se od listopadu přesune do nových prostor na Kavkově ulici a zvládne pomoci až dvakrát více lidem. Přibudou zdravotní sestry i sociální pracovníci a prodlouží se také otevírací doba. Dopravní hřiště v Luhačovicích čeká novinka. V areálu Radostovova přibude nová světelná signalizace. Více podrobností dodává mluvčí města Hana Srncová.
2: Děti si budou moci při výuce vyzkoušet průjezd křižovatkou, řízenou semafory i bezpečné přecházení. Semafory umožní dětem procvičovat pravidla silničního provozu v situacích, se kterými se setkávají v běžných ulicích. Naučí se správně reagovat na světelné signály, bezpečně přecházet i projíždět křižovatkami.
1: Rádio Čas, sport.
0: A třinečtí hokejisté dál vládnou extralize. Olomouc porazili vysoko 9-0 a připsali si už osmou výhru v řadě. Vytvořili tak nový rekord soutěže. Dnes bude převážně polojasno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 17 až 22 stupni. Na horách naměříme kolem 14 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas, další za hodinu.
3: Rádio Čas, hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Rádio Časa, také od Aleše Šklobala, hezké dopoledne. Já včera, tedy v neděli, když jsem stával, tak to bylo hurá neděle, jo? Volný den, dělá své, co si budeme. A schválně bylo to u vás i dneska při pondělku to hurá? No jo, já vím, spíš ten budík, že jo? Rychle se nasnídat a hurá do práce. To hurá, ale do práce. No, tak jsem si říkal, že začnu úsměvem, jo? Ať je pondělí nejen s Rádiem Čas, ale také s tím pomyslným smajlíkem. Já jsem včera slyšel for, já jsem se řezal. Jo, a říkal jsem si, tak tenhle musím říct, prostě tohle stojí za to. To musíte slyšet. Možná znáte, možná ne, ale v každém případě, i když ho znáte, tak on furt baví. Tak v indiánské vesnici, jo, v indiánské vesnici ze stanu vylézá Vinetu. Vyleze před stán a prásk, rána do obličeje, jo, skácí se k zemi. Za ním jde Old Shatterhand a zase před stanem hned prásk, rána do hlavy, skácí se k zemi, jako strom, jo. Po 5 minutách se proberou a Vinetu říká: můj bílý bratr také před stanem šlápnul na hrábě. Tak pondělí s úsměvem s Rádiem Čas a představte si, jo, že jdete a potkáte Ráďu Bednáře. Jdete kousek dál, potkáte Majkyho, jo? Zase kousek dál, Alenku Líškovou, mě, Kiki, Terku Puferku. Že to nejde, tak víte co, vydržte dvě písničky a hned po nich víte, kde a kdy si spolu podáme ruku. Teď ale hity, které milujete. S časem.
2: Rádio Čas.

0: Přátelé, tak tohle je naše společná výzva už ve středu, tuto středu v rámci moderátorského maratonu, při kterém společně chceme podpořit dvouletého Patrička Kašpara, který od narození bojuje s dětskou mozkovou obrnou. Je tady moderátorský maraton. Ano, od úterka až do pátku. S Lenkou Radimem, samozřejmě s celou naší partou. A tak ve středu, pozor, od 14 hodin až do 17 hodin, a to je důležité, se otevřou dveře do Rádia Čas a vy uvidíte třeba, odkud vysíláme, projdete naše studio, kde ráno Rádia vaří kafe, i na to se můžete podívat, na které židli sedí Lenka Líšková, projdete redakci, potkáte se s moderátory Rádia Čas a to ahoj. Od nás bude i s podpisovou kartičkou, které pro vás máme a ve studiu si s vámi klidně uděláme selfiečko. No a vlastně ještě jeden dárek pro vás máme a ten určitě bude stát za to. Tady v rádiu si můžete koupit vstupenku 1+1 k tomu na megakoncert Rádia Čas. No a tím pádem samozřejmě budete s námi, budete pařit na té velké rádiové oslavě. No a uvidíte mega hvězdnou kapelu Europe. Je to jediný koncert v České republice. Přijedou olympici David Koller, Lenny, Marpo. Tohle bude určitě jeden z největších zážitků podzimu. Takže moc se na vás těšíme a platí, jo, to si poznačte už teď, jakože nic si neplánujte na středu, protože ve středu se sejdeme tady u nás v Rádiu Čas. Moc se na vás těšíme, jak to tady bude fajn. No a když je naše téma dneska o čtyřnozích mazlíčcích, tak já do té naší zoo na Facebooku a WhatsAppu dneska rád pozvu. Takže i na to si počkejte, teď ale hity, které milujete.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
3: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
4: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
3: A co je Chytrárt?
4: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
5: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
6: Co se stalo s českým uměním po roce 1989? Objevte jeho proměny v Galerii výtvarného umění v Ostravě. Čekají na vás komentované prohlídky i tvůrčí dílny. A navíc, každý pátek jsou v Ostravském domě umění výstavy zdarma. Více na gvuo.cz. Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
7: Rádio Čas.

0: Dnešní téma na rádiu Často je doslova výzva, pochlubte se, co všechno doma chováte. Já jsem měl s rádiou před půlhodinkou takový výraz, narazili jsme na indického běžce, oba dva jsme nevěděli, domnívali jsme se, ale nevěděli, ale potvrdila to Broňa, která zareagovala před malou chviličkou na WhatsAppu, že je to kachna, takže Broni moc děkujeme. Romča píše, pozor, to je výčet, takže máme Fenky, Lily, Marvel, kočičku Jodu, Violku, Raketa a Blaženku, želvu suchozemskou, zářilku a 15 slepic. Měli jsme činčilu, morčata, křečka, agamy, chameleona, andulky, korelky, králička. Za můj život už jsem měla hodně zvířátek a všechny prožili krásný zvířecí život. Já tady musím předat i svůj příběh. Babička měla kocoura, Mikeš se jmenoval, jo. On pravidelně chodil sousedům o víkendu krást řízky. Oni větrali přes otevřené dveře, on si to vychytal, jo, a znáte to, že jo. Tak dlouho se chodí se čbánem, že jo, až, jo. Chytli ho, měl útrum. Jinak Facebook, WhatsApp napište, včera byl světový den zvířat, takže dneska je ideální chvilička přiznat, co všechno doma máte. Takže pište, těším se na to. No a teď, a to si rozhodně nenechte ujít, jo, za chviličku, kdo z nás by si někdy nenechal přeložit stránku na internetu do češtiny. Napadlo by vás, co z toho vyleze, pokud se jedná o jména, tak to jsou přátelé z Komoloniny. To nevymyslíte. A podle návodu si potom můžete vyzkoušet i vaše jméno, jak by bylo přeloženo. Tak jak by si s ním překladač poradil? Za chviličku ta neskutečná slátanina, no ale teď zase zpátky jdeme do hudebního světa, já posílám všude, kde nás dneska při pondělku ladíte, hity, které milujete.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes bude převážně polojasno, místy se mohou objevit i mlhy. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 17 až 22 stupni. Na horách naměříme kolem 14 stupňů Celsia.
3: Rádio Čas.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Tak včera jsem se svou drahou polovičkou vyrazil na výlet. Skvělé počasí to, jak se říká, neusedíte, asi jsme to měli všichni úplně podobně. Ale protože jsme fandové do F1, tak my jsme ten závod sledovali přes stránku F1 na mobilu. Co čtvrt hodiny jsme se tady podívali na pořadí a stránku, pozor, Google překládač přeložil do češtiny. A tohle, přátelé, stálo za to, mu stačí první tři písmena a má jméno. Takže Hamilton, jo, Ham byl Šunka. Antonelli and byl Mravenec. No a Gasly, Gas byl samozřejmě Plyn. A tak to pořadí bylo a znělo to velmi úsměvně. Šunka, Mravenec, Plyn. Jo, první tři místa. Tohle samozřejmě nevymyslíš. Ale víte co, mě skválně zajímalo, říkal jsem ženě, teda vygooglí, jak by jako se blížilo mé jméno něčemu. A tak jsme zadali to z kluba, tedy SKL, jo, a samozřejmě Google našel a byla to Břidlice. Sklejt, jo, SKL, Sklejt. Takže Aleš Břidlice, abych si asi moc nepomal, že jo. Zlatý Šklubal. Takže vyzkoušejte, tohle stojí za to. Já to teď vidím na další várku muziky z rádia Čas hity, které miluje.
1: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi. Partnerem akce jsou Stavebniny Janík. Vše pro vaše projekty na jednom místě. Podpořte také moderátorský maraton a pomozte dobré věci.
2: A Kartek Ostrava, autorizovaný dealer a servis vozidel značek BMW a Mini a motocyklu BMW Motorrad. Profesionální servis a péče, na kterou se můžete spolehnout, protože rozdíl je v přístupu.
3: Hity, které milujete. Radio Čas. Vybavujete domácnost?
4: Jo.
3: Chystáte rekonstrukci? Nebo dokonce nákup nového bydlení? A co pojištění? Ať se svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
5: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kerry's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
8: Mojepneu.cz. A jedeš dál.
9: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. Mojepneu.cz.
10: Zdravím diváky pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Dnes tady bude host Mates a Clown Špína, ale bude to dva v jednom. A řeč bude o hororovém cirkuse.
11: Co má takový Špína nejradši třeba k obědu, kdyby ta žena byla hodná a chtěla mu něco uvařit?
12: Asi steak, ale na krvavo.
13: Protože Mates ten hop normálně takhle nežere.
12: Ale já. A ještě melon. Protože do toho třískám při programu. Je to všude.
11: A má pan Špína třeba nějakou paní Špínovou?
12: Teď je solo. Tady má někdo velký zájem.
10: Sledujte už v pondělí v 17.55 na televizi Relax.
3: Radio Čas.

0: Rádio Čas a Aleš Šklubal, ano, vaše parťáci na pondělní dopoledne. Kdo z nás, přátelé, by neviděl film Sám doma? Ono, řeknete si, že jo, tohle se nemůže stát, ale ano, letiště ve Stuttgartu to doslova do písmene zažilo. Tak co se stalo, víte za pár minut, nejnovější zprávy s Martinem Fabíkem, na ty se zapomenout nedá. Tady jsou a bude 10 hodin, takže hezké dopoledne s časem.
1: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Hlavním partnerem je Hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
6: A je to tady. V Třinci otevíráme novou pobočku Innoji. Máme pro vás hned 3 důvody, proč nás navštívit. První, dostanete dárek na uvítanou. Druhý, zjistíte, jestli můžete za energie platit méně. Třetí, když uzavřete novou smlouvu na plyn či elektřinu, získáte slevu 20%. Tak se u nás stavte. Nová pobočka Innoji v Třinci je v ulici Poštovní. Těšíme se na vás. Innoji.
7: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 Ampér od OEZ za skvělých 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.

0: Aktuálně si dávejte pozor na dálnici D1 v oblasti Velešovice ve směru na Brno. Kvůli nehodě je neprůjezdný levý jízdní pruh. A pozornost dále na D1 mějte v oblasti Ostrovačice směr Brno. Probíhá zde údržba vozovky. Může hrozit zdržení. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Zdravím časáci, jsou tady aktuální zprávy na Rádiu Čas a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku si lidé oblíbili výdejní boxy. Využívají je hlavně pro vyzvedávání a posílání balíků, ale také při reklamacích. Boxů rychle přibývá a k nalezení jsou už prakticky všude. Jejich umístění ale někdy zabírá veřejný prostor a mění vzhled ulic. Podle televize LTV Plus proto radnice hledají způsob, jak jejich rozmístění lépe regulovat.
1: Morava aktuálně.

0: Náměstkyně hejtmana Šárka Šimoňáková.
1: Moravskoslezský kraj podporuje obchůdky, které jsou v odlehlých oblastech. Je to důležité, aby byly zajištěny základní služby a zároveň to jsou lepší i jako určitým způsobem komunitní centrum, protože se tam scházejí lidé z obce. Byly podpořené dvě provozovny, které jsou samoobslužné. Je to Čavisov a Jakartovice a potom další provozy, které mají standardní obsluhu.
0: Ve Zlíně začala obnova sadu svobody v centru města. Park se postupně promění v místo pro odpočinek, setkávání i kulturní akce. Práce začnou u zámku a později se přesunou do dalších částí parku. Přibudou nové cesty, zeleň, vodní prvky i prostor pro koncerty a další akce. Celá proměna potrvá až do roku 2029.
2: Rádio Čas, sport.
0: A ve středu čekají hokejové fanoušky zápasy Maxa Ligy. Havířov se od 17:30 představí na ledě Třebíče. Ve stejný čas nastoupí Zlín doma proti Kolínu.

0: 20 stupni. Na horách naměříme kolem 14 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas. Další za hodinu.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Ty, já vůbec nevím a hlavně mě ty broučci úplně minuly. Já
3: ne, už to zase děláš.
2: Jo, to bylo něco jiného vlastně. Ano, včelí medvíci.
3: Mi to připomnělo maturitu mojí kamarádky,
2: prostě
3: která spojila,
2: to,
3: která spojila Marišku a Marišku Gambitu.
2: Na McDonaldu.
3: A tak to budete mít prakticky non-stop, úterý, středa, čtvrtek a možná ještě kousek pátku.
2: Moderátorský maraton už od zítřka. Rádio.

0: Rád je čas Aleš, vaši parťáci na dnešní dopoledne a takhle se zeptám, viděli jste film Sám doma? Já jsem viděl Sám doma jedničku i dvojku. No ale zase na druhé straně, kdo by neviděl, že jo? A věřili byste, že se doopravdy dá zapomenout dítě na letišti? Jo, jo, všechno je možné, stalo se v Německu. A kam se hrabe takové zapomenuté dítě ve školce anebo ve školní družině? Takže i na to si počkejte, na příběh, který oběhl celý internetový svět, za chviličku o něm více. No a mně se zdá, možná to máme úplně stejně, že to taky cítíte, že za okny to šedo jakoby trošku bralo energii, taková trošku jakože ospalost, navíc to pondělí, že jo? Tak třeba víte co, ještě jedno kafe a hity, které milujete. To by mohl být ten recept na pondělní rozjezd. Co říkáte?
1: Hity, které milujete.

0: Přátelé, jako z filmu, to si představte, že se vracíte domů z dovolené, přistanete na letišti a rychle do auta, že jo, balíme, že jo, ano, to jsou fofry, všichni to dobře známe, že jo, ať jsme brzy doma. A najednou jedno dítě chybí. Stalo se, rodina se vracela z dovolené, přistáli na letišti ve Stuttgartu. Rodiče odjeli domů dvěma auty, jo, a každý z nich tady předpokládal, že pětiletá dceruška sedí v autě toho druhého. Až po nějaké té zastávce zjistili, ano, dcera není ani v jednom autě a začalo to sám doma. Naštěstí si holčičky, která sama prodělala terminálem, všimli policisté, pak je vzali na služebnu a spojili se a to vyšlo a díky bohu s tatínkem holčičky. No a ten si pro ní samozřejmě přijel. Jinak možná rodiče si cestou užili to božské ticho, že jo, znáte to děti na dovolené, aby si odpočinuli, ale k tomu potom ten několika hodinový bonus. To už asi se nevyplatí. Prostě já říkám, jsou příběhy, které nevymyslíš. Takhle se zeptám, slyšeli jste ranní víš, nevíš? Tak pokud ne, tak radím Alenka a ty otazníky, které baví už za chviličku a třeba přemýšlejte, protože tam padne i otázka, jak se jmenovala první filmová bondovka. Toho Bonda tenkrát hrál v té první bondovce Sean Connery. Možná jste viděli, tak budete vědět na první dobrou. Za chviličku si to připomeneme, teď hity, které milujete.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas, tak přijďte najisto. Více na drmaxlekynapředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
3: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v datártu.
4: Přímo vychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
3: A co je chytrárt?
4: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
5: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
6: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
7: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny.

0: Rádio Čas. Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádio Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádio Čas.
1: Hity, které milujete.

0: Rádio Čas a stále hity, které milujete, no upřímně, kdo z nás by nechtěl zhubnout, že jo? U mě doslova jojo efekt, a tak zkoušíme, co se dá, a já už jsem zkusil úplně všechno, jo, a zkouší to i podvodníci. Slíbí recept, možná jste to zažili, po kterém půjdou kila dolů, vy čekáte zázrak a jak to většinou dopadne, tak na to si počkejte, protože tohle může ušetřit naše peníze. No a když nešetřit, tak humorem, a to platilo v našem Víš, nevíš, Lenka Radim, Martin, zkuste s námi hned po počasí.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes bude převážně polojasno, místy se mohou objevit i mlhy. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 17 až 22 stupni. Na horách naměříme kolem 14 stupňů Celsia.
1: Dobré ráno, Moravo.
3: Dobré ráno, Moravo.
1: Víš, nevíš.
4: V Británii měla premiéru první filmová bondovka v roce 1962, právě tento den, v hlavní roli Sean Connery. Jméno téhle bondovky dáte dokupy? Několikrát to zaznělo i ve Víš, nevíš.
5: Jo, kolik to má slov?
4: Ale no tak. Já vám můžu dát nápověd,
5: jestli jste chcete poprat, ano.
4: Goldfinger, v tajné službě jejího veličenstva, diamanty jsou vděčné, pardon, věčné, a doktor No.
6: Tak buď doktor No, anebo veličenstvo, taky
5: veličenstvo, si myslím.
4: Tak se dohodněte.
6: Tak dáme veličenstvo.
5: Veličenstvo.
4: Tentokrát těsně vedle, ale doktor No.
6: Doktor No. Protože Goldfinger byl podle mě Pierce Brosnan.
4: Ne? To byly ještě začátky, to zpívala Shirley Bassey, to miluji dodnes. Goldfinger!
6: Je to pravda.
4: Někdy, no? A hlavně, když se zpívá naživo. He's only gold! He's gold!
5: To je
6: skvělý.
4: Aha,
6: mám ráda tu písničku, fakt.
4: Tak si dáme dnešní oslavenkyni. Mimochodem je to herečka, to vás jako nebudu trápit, ale umí i krásně zpívat. Pojďme. Ta písnička doprovázela jeden animovaný film, takže to není podstatné. Chcete nějaké filmy, kde hrála?
6: Asi jo.
4: Prosím vás, nebudu dávat absolutní klasiku, jo?
5: Mhm.
4: Začnu třeba filmem Rozum a cit. Věčný svět neposkvrněné mysli.
6: To je Kate Winslet.
4: Je to Kate Winslet.
6: Takhle zpívá Kate Winslet.
4: V 62. vydali Beatles jeden ze svých prvních velkých hitů Love Me Do, a protože jste dva a milujete muziku, dáte mi dohromady ještě dalších 7, vyjmenovat stačí. Od Beatles.
6: Yesterday, Yellow Submarine, Help.
4: Marčo, jsi to s námi?
5: Jo, jsem, ano, já
6: hey,
5: zůstředím
6: Jude.
5: Se
6: jenom. Mm-hmm.
5: To všechno znám, akorát ty názvy, na to se srdce neptá, no, jak tančím.
6: Hey Jude,
4: Když dáš ještě jeden, tak už ti to uznám.
6: Jak je takové to, jak se zpívá, you say yes, I say no, you say bye, and I say hello, hello, hello.
3: Radio Čas.

0: Přátelé, co já už toho vyzkoušel, dělená strava, přerušovaný půst, tolik nejíst, jo, a taky samozřejmě to šup na internet, protože ten ví dneska úplně všechno, jo, googlíte a tady narazíte na rychle zhubnout bez námahy, kdo by to nebral. A potom třeba nastane tahle ta realita. Já jsem našel konkrétní český případ, který je tomu hodně blízko. Policie České republiky popsala příběh ženy ze severní Moravy, která přes sociální síť nabízela čaje na zhubnutí. Peníze jste museli poslat předem, ale zboží vůbec nedošlo. Naše kila tedy zůstanou, peníze už ne. Já řeknu mazané ženě, tady se píše přistálo na kontě 200 tisíc korun. Takže pozor na to, na internetu se objevují pochybné weby a reklamy, které slibují rychle zhubnutí, ale potom ten cíl je jasný, jediné, co z toho vyjde, že ztratíme peníze a ta kila nám rozhodně zůstanou, takže buďme opatrní. Teď ale kalorie, ze kterých se rozhodně nepřibírá, jsou to kalorie hudební a z rádia Čas, hity, které milujete. Přátelé, to má váhu.
1: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz/soutěž.
2: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
3: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na DEK.cz.
5: O životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas.
6: Rádiu Čas.

0: Nejen mý kolegové, ale i já se dneska ptám na vaše domácí mazlíky, co všechno chováte, a představte si, že podle hvězd, jo, podle hvězd, tedy horoskopu, jde poznat, jaký pes se k nám hodí. Tak schválně, jestli to bude sedět, po 11. Víte více. No a teď jsou před námi čerstvé zprávy s Martinem Fabíkem a ode mě tady ze studia od Aleše Škobala hezké dopoledne. Zůstaňte s námi tady s Rádiem Čas a teď ty informace.
1: Jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi.
2: Partnery akce jsou Rožnovské pivní lázně. Místo, kde je všem lidem dobře. Místo, kde pomůžete dobré věci. Rožnovské pivní lázně CZ.
3: A Tatra Trax v Kopřivnici, která roste a nabírá nové zaměstnance. Volná pracovní místa najdete na chcidotatry.cz.
2: Hity, které milujete. Čas. Radio
4: Čas. Fíha, sousede, to je to nový kargo.
5: Jo, jo.
4: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
5: Co mě zrovna napadne?
6: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
7: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: Řidiči aktuálně pozor na Přerovsku, v Lipníku nad Bečvou, v Loučské ulici. Na hlavním tahu ve směru na Raclavice komplikuje provoz srážka nákladního auta s osobním vozidlem. Se zdržením a kolonami počítejte také na dálnici D1 z Vyškova do Brna, kde na 212. kilometru u Velešovic blokuje provoz havárie dvou vozidel a další vážná nehoda tří osobních aut se stala na staré silnici z Vyškova do Brna u Podolí, kde je průjezd rovněž omezen. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
2: Zdravím časáci, jsou tady aktuální zprávy na Rádiu Čas a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku roste zájem o zábavu bez mobilů a obrazovek. Lidé více hrají deskové hry, sbírají karty, poslouchají vinily nebo se věnují různému tvoření. Prodeje deskových her letos vzrostly o více než 80%. Lidé si tak chtějí od technologií na chvíli odpočinout a zabavit se trochu jinak.
1: Morava aktuálně.
2: Jelský les v Ostravě nabízí další atrakci. Oblíbenou cestu vody tu doplnila mokřadní stezka. Podle mluvčí magistrátu Gabriely Pokorné se tu návštěvníci můžou těšit výhradně na přírodní materiál, jako je dřevo a kamení.
3: Posílili jsme vodní režim. Lidé mohou při procházkách obdivovat tůně, atraktivní vodní tok a jistě ocení nový mobiliář. Přibylo kládové sezení, lavičky a pobytové plošiny. Terén je možná zdolat díky dřevěným schodištím a původně obtížně schůdná místa jsou protkána víc jak 600 metry chodníků, lemující Výškovický potok v místě.
2: Olomouci vznikne nové oddělení akutní psychiatrie pro děti a dospívající. Fakultní nemocnice vybuduje 30 lůžek, která v regionu chybí. Nové oddělení nabídne také individuální, skupinové a rodinné terapie. Hotovo by mělo být do 2 let.
1: Rádio Čas, sport.
2: A ve středu čeká hokejisty Frýdku Místku další zápas Maxa Ligy. Od 17 hodin se v hale Polárka utkají s Přerovem. Domácí tak budou chtít před vlastními fanoušky zabojovat o další body. Dnes bude převážně polojasná obloha. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 17 až 22 stupni. Na horách naměříme kolem 14 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas. Další za hodinu.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Ty, já vůbec nevím a hlavně mě ty broučci úplně minuly. Já
5: ne, už to zase bála. Děláš.
4: Jo, to bylo něco jiného vlastně, ano, včelí medvíci.
5: Mi to připomnělo maturitu mojí kamarádky,
4: prostě
5: která spojila,
4: to,
5: která spojila Marišku a Marišku Gambitu.
4: Na McDonaldu.
5: A tak to budete mít prakticky non-stop, úterý, středa, čtvrtek a možná ještě kousek pátku.
4: Moderátorský maraton už od zítřka.
1: Rádio Čas.
6: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Tak opět, to jedno dopolední, ahoj všem, tady od Aleše ze studia Rádia Čas. Přátelé, už se to chystá. Radim, Lenka, moderátorské maratonu. Už od zítřka, od 6 od rána až do pátku do 9 hodin. K maratonu samozřejmě i pozvánka pro vás, časáci, to je velmi důležité, k nám tady do studia, do rádia. Vtáhneme vás, doslova vás vtáhneme do vysílání, no a společně podpoříme dvouletého Patrička Kašpara, který od narození bojuje s dětskou mozkovou obrnou. Jak se k nám dostat? Ano, co pro vás máme? S kým se v Rádiu Čas setkáte? Co všechno uvidíte? Všechno vám za chviličku řeknu, takže si na to rozhodně počkejte. A teď zpátky za muzikou, ať je při pondělku veselej. Z Rádia Čas hity, které milujete.
1: Hity, které milujete.

0: Časáci, tak tohle je naše společná výzva. Ano, už ve středu pokračuje náš moderátorský maraton na podporu dvouletého Patrička Kašpara, který bojuje s těžkou dětskou mozkovou obrnou. Od úterý do pátku jedeme s Lenkou Radimem, s celou naší partou a samozřejmě i s vámi moderátorský maraton. No a ve středu pozor, od 14 do 17 hodin. Navíc otevřeme dveře Rádia Čas, takže konečně uvidíte, kde vlastně vzniká naše vysílání. Prohlédnete si studio, redakci, uslyšíte rovnou živé vstupy. Ráďu v akci, Lenku v akci. Ráďa vám ukáže, kde ráno vaří to svoje pověstné kave, jo? A potkáte se s námi moderátory. Dáte si třeba s námi fotku, máme pro vás podpisovou kartičku, prostě nahlédnete pod pokličku Rádia Čas. No a máme pro vás i tento dárek, a to se taky počítá, přímo tady u nás v rádiu si můžete koupit vstupenku 1 a plus 1 k tomu na megakoncert Rádia Čas. A tady, no a všichni dobře víme, hvězdní Europe, Olympic, David Koller, Lenny, Marpo, prostě to bude hudební jízda podzimu. Takže ve středu, ano, nic si neplánujte, pište si Rádio Čas, přijďte za námi, těšíme se na vás a samozřejmě i na společná selfiečka, protože tuhle jízdu, která baví a pomáhá, si rozhodně nenechte ujít. Já jsem zmínil i megakoncert Rádia Čas, takže k němu podrobněji za chviličku. No a teď si dáme dál hity, které milujete. To je Rádio Čas.
1: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Hlavním partnerem je hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na Dek.cz.
5: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
6: Přímo by chytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
5: A co je chytrárt?
6: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
5: Tebe nikdo nepřechytrá.

Rádio Čas. Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádio Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy.

0: Je tady pondělí a tak dneska po 18. hodině hudební speciálka Rádia Čas a dneska to budou 90 na plné pecky. Pokud 90 milujete, tak tohle si rozhodně nenechte ujít. Společně si večer tedy připomeneme ty největší hity, které budovaly na tanečních parketech a já věřím, že se nestratily dodnes. Třeba pamatujete tuhletu? A nebo fantastický Bobby Brown. Jo, to je muzika, která nestárne. Prostě zazpomínáme na dobu, kdy ještě televize byla, a já řeknu, hlavním zdrojem zábavy a YouTube a streaming. No, byly lehce sci-fi, takže těším se na vás. No a protože dneska je téma, a to domácí mazlíčci, které doma chováme, tak podle hvězd, pozor, podle hvězd a horoskopu jde poznat, jaký pejsek se k nám hodí. Na každém šprochu pravdy trochu, takže třeba to sedne. Počkejte si na to, já teď je zase nechám hrát muziku a z Rádia Čas jsou to hity, které milujete.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes bude převážně polojasno, místy se mohou objevit i mlhy. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 17 až 22 stupni. Na horách naměříme kolem 14 stupňů Celsia.

0: Radio Čas. Hity, které milujete.
1: Je skoro půlnoc a já bych tě chtěl moc. A to mi nedovolí.
0: Hity, které milujete. Radio.

0: Naše téma na rádiu Čas, domácí mazlíčci, pejsky nevím, je a tak věděli jste, že podle hvězd jde poznat, jaký pes se k nám hodí, tedy podle horoskopu. Tak schválně jo, jestli to bude platit, jo, jestli to bude platit, jestli ten horoskop lže anebo nelže. Mám tady třeba ryby, tak to jsou dobráci od kosti a přesně takový jsou kokr španělové. Tito menší psi zbožňují, když mohou být na blízku svému majiteli. Pojďme dál, třeba berani, jo. Tak berani, tady je známo, že jsou tvrdohlaví a rádi se ujímají vedení a podnikají různá dobrodružství. Berani tady potřebují psa, který je udrží v pohybu a tady je na místě německý ovčák. Vidím tady lvy, tak pozor, lvy. Jo, pokud jste lvi, tak lvy jsou společenští, hraví a rádi středem pozornosti, takže jezevčík je pro ně tím pravým. Jsou tady také štíři, ti jsou tvrdohlaví, oddaní a neuvěřitelně chrání ty, které milují. A proto právě pro ně je vhodný pitbull. A ještě, a já jsem se narodil ve znamení kozoroha, tak já vemu kozorohy, jo. Jsou pracovití, loajální a inteligentní, takže plemeno je belgický ovčák. S nimi budeme my kozorozy prostě fungovat. Tak co, sedí, sedí. Každopádně pladí Facebook, WhatsApp, Rádia Čas. Představte nám všechny vaše mazlíky, co všechno chováte. Tak rádi to opět vykřičíme do světa a teď opět hudební svět, ano, který také stojí za to. A z Rádia Čas hrajeme hity, které milujete. Posílám.
1: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
2: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
3: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Tak já už jsem u mikrofonu, nejsem tady sám, je tady se mnou Majky, budeme střídat moderátorské hlasy, ahoj.
1: Krásné poledne, čau.
0: Jak jsi užil víkend?
1: Já perfektně, já jsem o víkendu vlastně pracoval, hrál jsem svatbu a včera jsem byl u rodičů, takže krásný.
0: Takže pracovní.
1: Víkend. Ano, jo. Pracovně zábavný.
0: Jasně. Hele, dneska to máme a vždycky, když se mluví o zvířátcích, tak to je příspěvko, to je požehnaně příspěvku. Choval jsi někdy něco nebo chováš dokonce?
1: No, já jsem chtěl od malička pejska, ale nikdy mi to nějak nebylo dopřáno. Vlastně rodiče mají pejska až teď, kdy já už jsem pryč od nich. Mm-hmm. Ale mají pejska, který se jmenuje Mikey, což je taky můj pseudonym. Wow. Takže tak, no a je to retriever.
0: A zlatý retriever. Takhle úplně popravdě, protože já si říkám, ne, při svém povolání prostě nemůžu mít doma zvířátko, to by trpělo. Mohl bys mít ty?
1: Já bych chtěl, ale až někdy později, až budu mít děti třeba.
0: Až bude více času. Tak, to si furt říkáme, že jo. Až bude více času. Až
1: teďka
0: bude
1: ne.
0: Více času. Tak jo, dál už Majky, pojďme na aktuální zprávy Rádia Čas, bude pravé poledne a pokud se dáte k obědu, tak přeju dobrou chuť.
2: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
3: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
4: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. fiatprofessional.cz.
5: A je to tady. V Třinci otevíráme novou pobočku Innoji. Máme pro vás hned 3 důvody, proč nás navštívit. První, dostanete dárek na uvítanou. Druhý, zjistíte, jestli můžete za energie platit méně. Třetí, když uzavřete novou smlouvu na plyn či elektřinu, získáte slevu 20%. Tak se u nás stavte. Nová pobočka Innoji v Třinci je v ulici Poštovní. Těšíme se na vás. Innoji.
6: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a 2letou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.

0: Řidiči aktuálně pozor v Opavě na kruhovém objezdu u Malých Hoštic. Na hlavním tahu ve směru na Hlučín komplikuje provoz srážka osobního auta s nákladákem. Se zdržením počítejte na dálnici na příjezdu do Olomouce od Přerova, kde havárie osobního auta s motorkou zablokovala levý jízdní pruh. A velké dopravní komplikace jsou aktuálně na hlavním tahu z Brna na Svitavy. U Lipůvky se čelně srazil kamion s osobním autem. Silnice je zcela uzavřená. Na místě přistál vrtulník a policisté odklánějí dopravu přes Malhostovice a Kořim. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Dobré odpoledne, časáci, jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Palírny v Česku omezují provoz. Letošní počasí poznamenalo úrodu ovoce. Podepsali se na ní jarní mrazy, krupobytí i dlouhodobé sucho a největší škody jsou u jablek. Jde zřejmě o druhou nejnižší sklizeň v novodobé historii českého ovocnářství. Podle televize Altává Plus proto palírny lihovin a muštárny zkracují otevírací dobu, anebo dokonce vůbec neotevírají.
1: Morava aktuálně.
0: V Ostravě odstartoval jubilejní 20. ročník ankety Senior a klub seniorů roku. Lidé už mohou posílat nominace na výjimečné starší spoluobčany, kteří aktivně pomáhají svému okolí, jak nám řekl zastupující mluvčí města Petr Havránek.
2: Do ankety je možné přihlásit seniory starší 65 let s bydlištěm na území Ostravy, kteří prostřednictvím svých činností pomáhají zlepšovat život ve městě. Oblasti, ve kterých můžou působit, je mnoho. Svou energii a čas vkládají například do charitativních aktivit, sportu, umění, péče o kulturní a historické dědictví nebo ochrany životního prostředí.
0: Návrhy na ocenění mohou zájemci posílat na magistrát poštou nebo e-mailem až do konce října. U nádraží v Blansku vyroste nový parkovací dům za více než 170 milionů korun. Nezastřešená budova nabídne řidičům více jak 200 parkovacích míst. Nový objekt má vyřešit dlouhodobý nedostatek míst u vlakových nástupišť, kde lidé pravidelně odstavují auta a pokračují dál do Brna. O parkovací dům usilují také v nedalekých Boskovicích.
1: Rádio Čas, sport.
0: A útočník Patrik Šik podruhé v kariéře vyhrál novinářskou anketu Zlatý míč o nejlepšího českého fotbalistu sezóny. 30-letý kanonýr německého Leverkusenu v jarním hlasování smazal ztrátu a loňského obhájce Pavla Šulce nakonec porazil o 19 bodů. Třetí skončil kapitán

0: 20 do 24 stupňů. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Hezké odpoledne.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Já vůbec nevím a hlavně mě ty broučci úplně minuly. Já
3: ne, už to zase bál. Děláš.
2: Jo, to bylo něco jiného vlastně. Ano, včelí medvíci.
3: Mi to připomnělo maturitu mojí kamarádky,
2: ale prostě
3: která spojila Marišku a Marišku Gambitu.
2: Na McDonaldu.
3: A tak to budete mít prakticky non-stop, úterý, středa, čtvrtek a možná ještě kousek pátku.
2: Moderátorský maraton už od zítřka. Rádio.

0: Pondělní odpoledne s Rádiem Čas a v tuto chvíli už také se mnou s Mirkem Rešlem a samozřejmě i s hity, které milujete. Ty vám budeme servírovat po celý dnešní den a nejenom dneska samozřejmě. No a já tady mám za chvíli pro vás informaci o generaci Z, protože ta je podle dostupných statik zatím nejvíce single generací. Podrobnosti za chvilku, teď už muzika, zůstaňte s námi.
1: Rádio Čas, hity, které milujete.

Vaším parťákem také v pondělí odpoledne zůstává Rádio Čas a my se podíváme na vztahy. Ono, mnoho z nás by si řeklo, že v dnešní době je mnohem jednodušší se najít vztah. V době digitálních technologií je spousta seznamek, spousta aplikací, vlastně spousta sociálních sítí, na kterých se můžeme s někým skontaktovat, ale není tomu tak. Já jsem tady totiž našel statistiku, která tvrdí, že generace Z se do vztahu vůbec nehrne a podle dostupných informací se stává generací, která je nejčastěji single, tedy nemá žádný vztah. A to více než polovina lidí ve věku 18 až 29 let. Když jsem zjišťoval, co by zatím mohlo stát, tak to jsou vyšší životní náklady, únava ze seznamovacích aplikací i jednoduše jiné priority. Pro stále více mladých lidí

0: se vyplatí.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V CakeTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
3: Co se stalo s českým uměním po roce 1989? Objevte jeho proměny v Galerii výtvarného umění v Ostravě. Čekají na vás komentované prohlídky i tvůrčí dílny. A navíc, každý pátek jsou v Ostravském domě umění výstavy zdarma. Více na gvuo.cz. Každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia.

0: Posloucháte Rádio Čas a dneska máme takový hezký důvod připomenout si všechny naše domácí parťáky. Slavíme totiž Světový den zvířat a já si myslím, že kdo má doma nějaké zvíře, tak moc dobře ví, že to není jenom naše zvířátko, ono se to časem tak nějak stane členem rodiny, má svoje místo na gauči, známe to všichni, svoje granule, nálady a samozřejmě moc dobře ví, kdy se má přijít za námi pomazlit. A já mám osobně někdy takový pocit, že zvířátka mají doma větší komfort než my. Já jsem to zažil ještě v době mé střední školy, kdy jsem přišel unavený z té školy, no pořád to byla jenom škola, že ano. No přemýšlel jsem, co všechno ještě udělat, zatímco pejsek celý den tak jako ležel, protáhl se, dostal najíst a večer se tváří, že měl strašně náročný den. No, známe to asi všichni, kdo máme doma nějakého domácího mazlíčka. Tak mě dneska zajímá, co máte doma vy. Jestli je to pejsek, kočka, papoušek, králík, morče, nebo třeba něco, u čeho bychom vůbec nečekali, že to doma někdo může chovat, tak se nám pochlupte fotkou také jménem vašeho mazlíčka, pište na Facebook, na WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800 a já tady mám ještě zprávu na WhatsApp Rádia Čas od Petra, ten napsal: ahoj, u nás doma máme kocoura Mikeše, je mu 8 a všichni si myslíme, že jsme spíše jeho zaměstnanci, ráno nás tak lehce zbudí, dostane najíst, přes den spí a večer se lehne doprostřed gauče, ale stejně bychom ho za nic nevyměnili, tak dejte vědět i vy ostatní, těším se na vaše zprávy. Teď se ale pojďme podívat na počasí, jak dneska bude.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes bude převážně polojasno, místy se mohou objevit i mlhy. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 17 až 22 stupni. Na horách naměříme kolem 14 stupňů Celsia.
3: Hity, které milujete.

0: Také při pondělku posloucháte Rádio Čas a opět po roce, už zítra u nás v éteru Rádia Čas odstartuje moderátorský maraton. Startujeme v 6 hodin a za mikrofon usednou opět naši raníčci Rádia a Lenča a s námi tady za mikrofony budou až do pátku 9. října do 9 hodin. No a celé tohle má za smysl pomoct dobré věci. Tentokrát budeme podporovat dvouletého Patrička Kašpara, který od narození bojuje s dětskou mozkovou obrnou. No a v éteru Rádia Čas bude spousta skvělých hostů, budou tady soutěže, živé vstupy, průběžné informace o tom, jak se nám společně daří pomáhat a vybírat penízky právě pro Patrička. Určitě poslouchejte, buďte s námi a mimo jiné ve středu od 14 do 17 hodin tady u nás v Rádiu Čas bude probíhat den otevřených dveří. Budeme tady my, moderátoři, tým Rádia Čas, můžete se za námi zastavit, podívat se do studia, účastnit se vysílání a já se na to neskutečně těším. A navíc k tomu ještě jeden dáreček. Pokud si tady u nás koupíte lístek na megakoncert Rádia Čas, tak jeden dostanete úplně zdarma. Ode mě teď ale další muzika, hity, které milujete a připravujeme nejčerstvější zprávy.
1: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Hlavním partnerem je hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.
3: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
5: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
6: Přímo vychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
5: A co je chytrárt?
6: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
5: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
7: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
8: Majepneu.cz. A jedeš dál.
9: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Majepneu.cz.
10: Mega sekáč Opava. Nové zimní zboží od pondělí 5. října. Mega sekáč Opava na Těšínské ulici. Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Nový kousek najdi si hned www.megasekáčopava.cz.
2: Hity, které milujete.
11: Čas. Žiju příběh z Lepurela. Skládám stránku ke stránce.

0: Pondělní odpoledne s rádiem Čas, za 2 minuty 13. hodina a slovo si teď bere Marcelka. Máme pro vás informace z dopravy a také zprávy, ve kterých si povíme, že cestovní kanceláře odstartovaly prodeje first minute zájezdů na příští léto. Podrobnosti prozradíme za chvilku.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
3: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
4: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 Ampér od OEZ za skvělých 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
5: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz? Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
6: Řidiči aktuálně pozor v Ostravě Zábřehu. V Pavlovově ulici poblíž křižovatky u nákupního centra komplikuje provoz srážka dvou osobních aut. Se zdržením počítejte také stále na kruhovém objezdu u Malých Hoštic na výjezdu z Opavy směrem na Hlučín, kde dopravu brzdí srážka osobního vozidla s nákladňákem. A na Bruntálsku buďte opatrní na hlavním tahu z Rýmařova ve směru na Šumpark, kde havarovalo osobní auto. My vám přejeme šťastnou cestu.
7: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
6: Pohodové odpoledne časáci, jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Cestovní kanceláře už odstartovaly prodej takzvaných first minute zájezdů na příští léto. Nabídky lákají na výrazné slevy, širší výběr hotelů i bezplatné storno. Zájem Čechů o dovolené u moře prudce roste a prodejci lidem garantují stávající ceny až do odjezdu. To je pro kupující výhodné, protože cena leteckého paliva za poslední 3 měsíce vyskočila až o třetinu a zájezdy na poslední chvíli mohou výrazně podražit.
7: Morava aktuálně.
6: Ve Vsetíně otevřeli opravený úsek cyklostezky. 100-metrová trasa pro cyklisty vede kolem budovy bytového družstva a její součástí je i nová lávka přes potok Rokytenka. Více podrobností má pro nás mluvčí města Jana Rašková.
8: Cyklostezka propojuje sídliště Trávníky s centrem města. Aktuálně končí u železničního podchodu u křivačkárny, který se v budoucnu stane cyklodopravním uzlem. Stezka totiž bude odtud pokračovat přes Rokytnici ke Lhotě u Vsetína. Další větev stezky povede již brzy kolem Nádražní ulice do prostoru vlakového a autobusového nádraží.
6: V Karviné vzniklo nové inhalatorium s léčivou vodou. Dřevěná stavba je plná trnkových větví, po kterých stéká slaná jodobromová voda z Darkova. Vzniká tak jemná léčivá mlha, která pomáhá nemocným plícím i průduškám. Volně přístupné inhalatorium, které se inspirovalo podobnými stavbami v Polsku, bude v provozu až do konce října. Pak ho dělníci kvůli mrazům zazimují.
7: Rádio Čas, sport.
6: A tenistka Marie Bous

0: úterý nám počasí nabídne proslněnou oblohu a příjemné teploty od 20 do 24 stupňů. Tolik aktuální zprávy, ty další opět za hodinu. Krásné odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Ty, já vůbec nevím a hlavně mě ty broučci úplně minuly. Já
3: ne, už to zase děláš.
2: Jo, to bylo něco jiného vlastně. Ano, včelí medvíci.
3: Mi to připomnělo maturitu mojí kamarádky,
2: prostě
3: která spojila, Marišku a Marišku Gambitu.
2: Na McDonaldu.
3: A tak to budete mít prakticky non-stop, úterý, středa, čtvrtek a možná ještě kousek pátku.
2: Moderátorský maraton už od zítřka.
1: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Pondělní odpoledne s rádiem Čas a my dnes věnujeme pozornost našim domácím mazlíčkům, protože dnes je jejich den a my to slavíme také v éteru rádia Čas tím, že si píšeme o tom, jaké domácí mazlíčky doma máte, jak vypadají a podobně. Mimo jiné na Facebooku a WhatsAppu toho mám opravdu spoustu. A mě na našich domácích mazlíčcích přijde nejvíc fascinující to, jak rychle si na ně zvykneme. Myslím, že to známe snad všichni, kdo jsme kdy doma měli pejska, z začátku si říkáme, dobře, pořídíme si ho, budeme se o něj starat. Za pár měsíců pak zjistíme, že už má vlastní pelíšek, spousta místa třeba na gauči a my si radši sedáme někam bokem, aby tam právě ten náš pejsek či kočička měli své místo. Zase, co si budeme, dávají nám toho mnoho naspátek, když třeba člověk přijde domů úplně otrávený, tak stačí jenom, aby na něj pes nebo kočka přišli, podívali se a nálada je hned úplně někde jinde. Mimo to také to potvrzuje také Janča, která napsala na náš WhatsApp. Ahoj, já mám doma fenku Betty a vždycky přijdu z práce, čeká mě u dveří s hračkou v puse. Je úplně jedno, jaký jsem měla den, během pár minut se směju. Děkuji za zprávu, dejte vědět i vy ostatní téma, kterému se dneska ještě budeme věnovat. Nahrávat můžete i hlasovky WhatsApp rádia Čas 77 66 12 800. Já posílám další muziku a za chviličku se podíváme do světa sportu.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Co si budeme, my Češi jsme hokejový národ a tak dnes míříme do světa sportu na hokej a já tady mám pro vás pozvánku na druhé kolo hokeje. Hraje se už tuto středu, oproti RT Torax aréně nastoupí nový Čín, hraje se v Porubě a startuje se v 18 hodin. No a pokud byste chtěli vyrazit také na univerzitní ligu, tak to můžete vyrazit už tento čtvrtek. Jedná se o derby Vysoké školy báňské technické univerzity Ostrava a Ostravské univerzity, startuje se v 18 hodin v Mustang aréně. Tak ať vyrazíte kamkoliv, přeji příjemné sportovní zážitky.
0: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi. Hrdým partnerem je společnost Havel Vrata Markýzy Rolety, smluvní prodejce výrobků Lomax. Máme srdce na správném místě.
2: A Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.
3: Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
4: Hrdým partnerem moderátorského maratonu jsou matrace Dřevočál. To nejlepší pro váš zdravý spánek. Dobrý skutek si zaslouží dobré spaní. Dřevočál.cz.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Oblíbenou kofolu Original 0, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 31,90. A s Hruška klubem jen za 29,90. Excelentní sport šunku nejvyšší jakosti Váhala 92% masa 100 gramů za 22,90 a s nálepkou za nákup navíc. Zmírejte za nákupy známky a získejte za každých 15 známek roztomilé plyšové zvířátka Kamarádi z divočiny jen za 49 korun. Více na mojehruska.cz.
1: Popel a hrách a hry, co se nedají vyhrát.
2: Rádio Čas.

0: Rádio Čas. WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.
2: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám corečky,

0: Společnost při pondělku vám dělá Rádio Čas a my se podíváme na chvilku také do světa filmu. Já miluji veškeré akční filmy, science fiction a podobně. A to je téma, kterého se dotkli také naši raníčci. Mezi 6 až 9 hodinou tady vždy probíhá Dobré ráno Moravo a v něm víš, nevíš. Mimo jiné také doba, kdy můžete zjistit, jestli už je čas vyrazit do nějaké vědomostní soutěže a vyhrát miliony. No, abych přiznal barvu, tak já na to asi ještě úplně nemám, protože spousta těch odpovědí bych nevěděl. No tak schválně, viděli byste třeba vy, jak se jmenovala první bondovka, ta vyšla před 64 lety a i o tom byla řeč v dnešním Víš, nevíš. Takhle to vypadalo.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
1: Víš, nevíš.
3: V Británii měla premiéru první filmová bondovka v roce 1962, právě tento den, v hlavní roli Sean Connery. Jméno téhle bondovky dáte dokupy? Několikrát to zaznělo i ve Víš, nevíš.
4: Jo, kolik to má slov?
3: Ale no tak. Já vám můžu dát nápovědy, jestli si chcete poprat, no. Goldfinger, v tajné službě jejího veličenstva, diamanty jsou vděčné, pardon, věčné, a doktor No.
5: Tak buď doktor No, anebo veličenstvo, no, taky
4: veličenstvo,
5: no.
4: Veličenstvo si myslím.
3: Tak se dohodněte.
5: Tak dáme veličenstvo.
4: Veličenstvo.
3: Tentokrát těsně vedle, ale doktor No.
5: Doktor No. Protože Goldfinger byl podle mě Pierce Brosnan.
3: Ne? To byly ještě začátky, to zpívala Shirley Bassey, to miluji dodnes. Goldfinger!
5: Je to pravda.
3: Někdy, no. A hlavně, když se zpívá naživo. He's only gold, he's gold.
4: To je
5: skvělý.
3: Aha,
5: mám ráda tu písničku, fakt.
3: Tak si dáme dnešní oslavenkyni. Mimochodem je to herečka, to vás jako nebudu trápit, ale umí i krásně zpívat. Pojďme. Ta písnička doprovázela jeden animovaný film, takže to není podstatné. Chcete nějaké filmy, kde hrála?
5: Asi jo.
3: Prosím vás, nebudu dávat absolutní klasiku, jo?
4: Mhm.
3: Začnu třeba filmem Rozum a cit. Věčný svět neposkvrněné mysli.
5: To je Kate Winslet.
3: Je to Kate Winslet. Oh,
5: takhle zpívá Kate Winslet.
3: V 62. vydali Beatles jeden ze svých prvních velkých hitů Love Me Do, a protože jste dva a milujete muziku, dáte mi dohromady ještě dalších 7, vyjmenovat stačí. Od Beatles.
5: Yesterday, Yellow Submarine, Help.
3: Marčo, si to s námi?
4: Jo, jsem, ano, já
5: hey, soustředím se.
4: To všechno znám, akorát ty názvy, na to se srdce neptá, no, jak tančím.
5: Hey Jude,
3: Když dáš ještě jeden, tak už ti to uznám.
5: Jak je takové to, jak se zpívá, you say yes, I say no, you say bye, and I say hello, hello, hello.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
6: V úterý bude obloha plná sluníčka a provázet nás budou i příjemné teploty. Většinou očekáváme jasno až skoro jasno s teplotami mezi 20 až 24 stupni. Na horách pak naměříme kolem 16 stupňů Celsia.
7: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Pondělní odpoledne s Rádiem Čas u nás v éteru. Nejenom, že hrajeme hity, které milujete, soutěžíme a nadělujeme, ale také pomáháme dobré věci a to budeme také celý tento týden, protože už zítra v našem časáckém éteru v 6 hodin ráno odstartuje moderátorský maraton. Ten bude trvat až do pátečních 9 hodin, po celou dobu budou vysílat naši ranní moderátoři, občas také s námi ostatními, s moderátory, jako se mnou, Alešem a dalšími. No a poslouchat můžete samozřejmě po celou dobu a pomáhat dobré věci. Budeme podporovat dvouletého patička Kašpara, který od narození bojuje s dětskou mozkovou obrnou. Mimo jiné v éteru Rádia Čas budou speciální rozhovory, zajímaví hosté, budou tady také soutěže, živé vstupy a také průběžné informace o tom, jak se nám společně daří pomáhat. A poslouchat nemusíte jenom z druhé strany, ale můžete poslouchat také přímo tady od nás ze studia Rádia Čas. Ve středu od 14 do 17 hodin bude probíhat den otevřených dveří a my budeme moc rádi, když se tady za námi do studia Rádia Čas zastavíte. Budeme tady my, moderátoři tým Rádia Čas, a také pro vás máme připravenou skvělou akci, protože pokud tady u nás koupíte lístky na megakoncert Rádia Čas, tak k tomu získáte jeden lístek úplně zdarma. Tak budu se těšit, že se společně potkáme. Ode mě teď pozvánka do éteru za dalšími hity, které milujete, a připravujeme pro vás nejčerstvější zprávy.
1: Stavebniny DEK přináší mega akci 5+1. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11 FC všech odstínů a balení od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na DEK.cz.
2: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
3: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
2: Dnes musíte vybrat.
3: Mám tady pro vás předvýběr a
2: rozšíříme
3: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
2: Ale je to na vás.
4: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
5: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
6: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas, máme pro vás opět připraveny zprávy. O ty se postará Marcelka. Řekneme si, že letošní sucho se negativně projeví na živých vánočních stromcích. Podrobnosti za chvilku.
1: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc. Protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
2: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte, my zařídíme.
3: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
4: Megasekáč Opava. Nové zimní zboží od pondělí 5. října. Megasekáč Opava na Těšínské ulici. Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať tě neuteče žádná akce. Nový kousek najdi si hned www.megasekáčopava.cz.

0: Řidiči aktuálně pozor na Bruntálsku. Na hlavním tahu z Rýmařova ve směru na Šumperk havarovalo osobní auto. S velkým zdržením a kolonami počítejte na dálnici od Olomouce ve směru na Přerov, kde se srazilo osobní auto s motorkou. Nehoda kamionu s dodávkou komplikuje zase dopravu ve Starém Hrozenkově přímo na hlavním tahu k hraničnímu přechodu se Slovenskem. Komplikace jsou i na jižní Moravě, například řidiči stojí v dlouhých kolonách na dálnici D1 z Brna na Ostravu, kde u Tvarožné srážka 3 osobních aut zablokovala jeden jízdní pruh a přímo v Brně v Králově Poli v Srbské ulici u fotbalového stadionu omezuje provoz střed 2 osobních vozů. A ještě vážná dopravní nehoda se stala ve Znojmě v Přímětické ulici, kde osobní auto srazilo chodce. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Krásné odpoledne, časáci, jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás o nich Marcela Fabiánová. Letošní sucho se negativně projevilo nejenom na slabé úrodě, ale dopadne také na živé vánoční stromky. Pěstitelé sice vzkazují, že oblíbených smrků, borovic i jedlí bude v obchodech dostatek, ceny ale stoupnou zhruba o 10 až 20%. Tradiční vánoční výběr na trhu navíc jako každým rokem posílí stromky z dovozu, hlavně z Dánska, které ceny mohou ještě ovlivnit.
1: Morava aktuálně.
0: V Bílovci na Novojičínsku bude zítra 6. října otevřen zvířecí hřbitov, první v Moravskoslezském kraji. Podrobnosti dodává zaradnici Lenka Gulašiová.
2: Jde o pietní místo, kde lidé mohou důstojně uložit své domácí mazlíčky po završení jejich života. V první etapě půjde o zhruba 120 hrobových míst. Radnice počítá s tím, že hřbitov budou využívat nejen majitelé domácích mazlíčků z Bílovce a okolí, ale z celého regionu. Chceme ale zdůraznit, že v žádném případě nejde o zvířecí krematorium.
0: Ve Zlíně se koncem týdne uskuteční dětský festival řemesel a profesí budoucnosti. Akce v Baťově institutu nabídne školákům možnost poznat nejrůznější obory, a to od robotiky až po truhlářství prostřednictvím různých pokusů, tvoření a experimentů. Cílem je představit dětem svět dospělých zábavnou formou a pomoci jim objevit, co by je v životě mohlo bavit. V pátek bude program patřit školám, v sobotu pak rodinám s dětmi.
1: Rádio Čas, sport.
0: A české fotbalisty čeká v úterý večer v Londýně závěrečný zápas náročné reprezentační pauzy. Národní tým se postaví proti silné Anglii a pokusí se o první body v Lize národů pod novým koučem Santim Deniou. Úterní duel bude o to těžší, že kvůli červené kartě z minulého utkání nesmí nastoupit kapitán Ladislav Krejčí. Úterní den bude prosluněný, čekají nás příjemné teploty kolem 20 až 24 stupňů. Tolik aktuální zprávy, ty další opět za hodinu. Hezké odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Já vůbec nevím a hlavně mě ty broučci úplně minuly.
4: Ne, už zase, děláš.
3: Jo, to bylo něco jiného vlastně, ano, včelí medvíci.
4: Mi to připomnělo maturitu mojí kamarádky,
3: prostě
4: která spojila, Marišku a Marišku Gambitu.
3: Na McDonaldu.
4: A tak to budete mít prakticky non-stop, úterý, středa, čtvrtek a možná ještě kousek pátku.
3: Moderátorský maraton už od zítřka.

0: hity, které milujete. Týden je sice na svém začátku, ale už teď si můžete vytvořit plány, kam půjdete. Čeká nás za chviličku rubrika, pojďte se bavit a já tady mám skvělou pozvánku na spousta skvělého guláše. A další tipy, podrobnosti za chvilku, teď už ale muzika. Jsme Radio Čas.
1: Radio Čas.

0: Týden teprve začíná, ale už teď je fajn mít tipy, kam můžete vyrazit do víkendu. A já tady pro vás mám opět tipy a jako první zvu na akci, kterou bych si já osobně vychutnal na 100%, protože se jedná o slavnosti guláše. Guláš Fest, ten proběhne už 10. října, tady tuto sobotu v Rožnovském pivovaru. Bude tady celkem 11 druhů gulášů, pivní studánka zdarma a také tombola. Více informací najdete na roznovskepivnilázně.cz. A pozvánku mám také do Olomouce, protože od čtvrtku až do neděle tady můžete vyrazit na výstaviště Flora Olomouc Hortikomplex 2026. Jedná se o velkolepou tradiční přehlídku a prezentaci českých i moravských pěstitelů ovoce a zeleniny. Tak ať vyrazíte kamkoliv, hlavně se příjemně bavte. Ode mě také pozvánka do éteru za hity, které milujete.
1: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Tradice s novou vizí. Hlavním partnerem je hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
4: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
3: Vážně?
4: Já mám Lelosy na sobě celý den.
3: Lelosy. Too comfortable to take off.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
2: Rádio Čas.

Také při pondělku vám měla společnost Rádio Čas. Festivalová sezóna už skončila, ale i tak spousta koncertů probíhá, to v různých halách a podobně. No a jeden koncert tady proběhne i v Ostravě, v Mustang Aréně, a nebude to jen takový koncert, bude to mega koncert Rádia Čas pro všechny bezvalidi. Naše rádio bude opět slavit a my to slavíme pořádně ve velkém. To znamená hned několik interpretů na jednom pódiu a mimo jiné letos 21. listopadu v Mustang Aréně vystoupí třeba skupina Europe. Ti mimo jiné připravují evropské turné ke 40. výročí od vydání alba The Final Countdown. Jediné místo, kde se v rámci tohoto turné objeví, je právě megakoncert Rádia Čas. A společně s nimi na pódiu také skupina Olympic.

0: Samozřejmě David Koller, Olympici a také Leny a speciální host Marpo. Budeme tam také my moderátoři tým Rádia Čas a vy naši posluchači, pokud ještě nemáte své lístky, ty jsou aktuálně předprodeji na našem webu casradio.cz. No a já se budu těšit, že se 21. listopadu společně potkáme. Teď se pojďme podívat na počasí, jak bude zítra.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: V úterý bude obloha plná sluníčka a provázet nás budou i příjemné.

0: Posloucháte Rádio Čas, pondělní odpoledne se mnou s Mirkem Rešlem a my se podíváme na zítřek, krom toho, že tady u nás v éteru odstartuje moderátorský maraton, tak po 11. hodině, tak jako vždy v úterý, odstartuje také pořád Jeste s rozumem s Evčou Rigler. No a my se budeme zaměřovat na vitamíny, konkrétně jeden z nich, a to zinek. Tak pojďme se podívat na to, o čem bude řeč.
1: Zinek možná není úplně první minerál, který nás napadne, když se řekne zdravá strava, ale bez něj by to prostě nešlo. Je totiž takovým nenápadným tahounem našeho organismu. Zinek posiluje imunitu, pomáhá s hojením rán, podporuje zdravou pleť, vlasy, nehty, ovlivňuje tvorbu hormonů a je důležitý i pro plodnost. Zinek si tělo samo nevyrobí, takže ho musíme do těla dodávat. Čím? No samozřejmě kvalitním jídlem. Třeba, pozor, ústřicemi. Ty jsou doslova zinkovou bombou. Ale pozor, skvělým zdrojem jsou i dýňová semínka, kešu, ořechy, cizrna, čočka, anebo třeba pohanka. A z živočišných zdrojů potom vede červené maso a játra. Zinek je prostě takový náš nenápadný hrdina. Udržuje nás zdravé, udržuje nás krásné a taky v dobré kondici. Tak se na něj trošku zaměřme. Poděkuje nám nejenom naše imunita, ale dost možná taky i libido, na které má zinek mimochodem také hodně velký vliv.
2: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi. Partnerem akce jsou Stavebniny Janík. Vše pro vaše projekty na jednom místě. Podpořte také moderátorský maraton a pomozte dobré věci.
3: A Kartek Ostrava, autorizovaný dealer a servis vozidel značek BMW a Mini a motocyklu BMW Motorrad. Profesionální servis a péče, na kterou se můžete spolehnout, protože rozdíl je v přístupu.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
6: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
5: A co je Chytrárt?
6: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
5: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
7: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
8: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce. Minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
9: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
10: Stavebniny Deck přináší mega akci. Nopová folie Deck Dren 8 mm, nyní za skvělých 25 korun 90 haléřů, včetně DPH, za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou folii Deck Dren za super cenu. Více na deck.cz.
11: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 Ampér od OEZ za skvělých 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
12: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.

0: Zdravím diváky pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Dnes tady bude host Mates a clown Špína, ale bude to dva v jednom. A řeč bude o hororovém cirkuse. Co má takovej Špína nejradši třeba k obědu, kdyby ta žena byla hodná a chtěla mu něco uvařit?
1: Asi steak, ale na krvavo.
2: Protože Mates ten ho normálně takhle nežere.
1: Ale já. A ještě melon. Protože do toho čískám při programu. Je to všude.
0: A má pan Špína třeba nějakou paní Špínovou?
1: Teď je solo.
2: Tady má někdo velký zájem.
0: Sledujte už pondělí v 17.55 na televizi Relax. Radio Čas.

0: Chtěl jsem říct páteční odpoledne.
1: Ne, páteční ještě ne, to ještě bude chvilku trvat.
0: Pondělní odpoledne s Rádiem Čas a také se mnou a s Kikou Střelcovou, ahoj.
1: Ahoj, to všichni naši milí posluchači.
0: Dneska téma, které je pro tebe jako vyšité, řešíme domácí mazlíčky, tak povídej, miluju. Přeháněj.
1: No hele, od malička jsem si samozřejmě přála pejska, měla jsem teda jenom křečíky, asi 3 zrzinky. U jedné jsme zjistili, že to byl nakonec zrzeček, no ale ten pejsek teda přišel až v pozdějším dospělém věku, ale dneska už opravdu můžu říct, že je to dobře, protože samozřejmě jako malé škvrně bych se nebyla schopná od toho pejska tolik jako stará, a bylo by to všechno na našich, takže dneska vlastním, dnes už teda 9letou, ale velice zachovale dobře vypadající, jak mi spousta lidí říká, krásnou fenečku plemene Akita Inu, japonské plemeno tvrdo hlava, ale nevyměnila bych ji za nic na světě, protože ty situace s ní, navíc jako je to taková blondinka, však ty ji znáš, takže ona opravdu někdy zaperlí a miluju to s ní jako zažívat ty její eskapády a někdy ty věci, které ona jako dělá.
0: Ano, partička, která je kolikrát taky u nás ve studiu Rádia Čas, možná ji uvidíte i ve středu na den otevřených dveří, vezmeš sebou?
1: No to vidíš, mohla bych, ona je taková společenská, nepotrhá nikoho naštěstí, ona je mazlík.
0: Každopádně v tuto chvíli předávám slovo Marcelce, máme pro vás informace z dopravy a také nejčerstvější zprávy a po 15. už s Kikou. Zůstaňte s námi, jsme Rádio Čas.
2: Je, to Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
3: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland, puky pomáhají.
4: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: A je to tady. V Třinci otevíráme novou pobočku Innoji. Máme pro vás hned 3 důvody, proč nás navštívit. První, dostanete dárek na uvítanou. Druhý, zjistíte, jestli můžete za energie platit méně. Třetí, když uzavřete novou smlouvu na plyn či elektřinu, získáte slevu 20%. Tak se u nás stavte. Nová pobočka Innoji v Třinci je v ulici Poštovní. Těšíme se na vás. Innoji.
7: Bomba ceny v Argos Elektro právě explodují. Argos vám nyní nabízí kombinovaný chránič LMF 16 Ampér od OEZ za skvělých 888 korun včetně DPH. Tak si pro něj přijďte co nejdříve. Více na argos.cz. Argos pro elektrikáře.
8: Řidiči, aktuálně pozor v Opavě, v Purkyňově ulici. Na hlavním tahu kolem nemocnice ve směru na Krnov se srazila 2 osobní auta. V Olomouckém kraji je kvůli vážné dopravní nehodě zcela uzavřená silnice v Loučanech na Hané na trase z Olomouce na Konici, kde se čelně střetlo osobní auto se 4-kolkou. S dalším zdržením počítejte také v Kujetíně, v Havlíčkově ulici, kde auto srazilo cyklistu. Komplikace jsou i na dálnici na samotném příjezdu do Olomouce od Přerova, kde havarovalo osobní auto a motorka. Řidiči stojí také v dlouhých kolonách na dálnici D1 z Ostravy na Prahu, kde přímo v Brně u Slatiny zablokoval pravý jízdní pruh střed osobního auta s nákladákem. My vám přejeme šťastnou cestu.
9: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
8: Dobré odpoledne, časáci, jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Palírny v Česku omezují provoz. Letošní počasí poznamenalo úrodu ovoce. Podepsali se na ní jarní mrazy, krupobytí i dlouhodobé sucho a největší škody jsou u jablek. Jde zřejmě o druhou nejnižší sklizeň v novodobé historii českého ovocnářství. Podle televize Altává Plus proto palírny lihovin a muštárny zkracují otevírací dobu, anebo dokonce vůbec neotevírají.
9: Morava aktuálně.
8: Ostravě odstartoval jubilejní 20. ročník ankety Senior a klub seniorů roku. Lidé už mohou posílat nominace na výjimečné starší spoluobčany, kteří aktivně pomáhají svému okolí, jak nám řekl zastupující mluvčí města Petr Havránek.
10: Do ankety je možné přihlásit seniory starší 65 let s bydlištěm na území Ostravy, kteří prostřednictvím svých činností pomáhají zlepšovat život ve městě. Oblasti, ve kterých můžou působit, je mnoho. Svou energii a čas vkládají například do charitativních aktivit, sportu, umění, péče o kulturní a historické dědictví nebo ochrany životního prostředí.
8: Návrhy na ocenění mohou zájemci posílat na magistrát poštou nebo e-mailem až do konce října. U nádraží v Blansku vyroste nový parkovací dům za více než 170 milionů korun. Nezastřešená budova nabídne řidičům více jak 200 parkovacích míst. Nový objekt má vyřešit dlouhodobý nedostatek míst u vlakových nástupišť, kde lidé pravidelně odstavují auta a pokračují dál do Brna. O parkovací dům usilují také v nedalekých Boskovicích.
9: Rádio Čas, sport.
8: A útočník Patrik Šik podruhé v kariéře vyhrál novinářskou anketu Zlatý míč o nejlepšího českého fotbalistu sezóny. 30-letý kanonýr německého Leverkusenu v jarním hlasování smazal ztrátu a loňského obhájce Pavla Šulce nakonec porazil o 19 bodů. Třetí skončil kapitán reprezentace Ladislav Krejčí.

0: Ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Ty, já vůbec nevím a hlavně mě ty broučci úplně minuly. Já
2: ne, už to zase bál. Děláš.
1: Jo, to bylo něco jiného vlastně, ano, včelí medvíci.
2: Mi to připomnělo maturitu mojí kamarádky,
1: prostě
2: která spojila,
1: to,
2: která spojila Marišku a Marišku Gambitu.
1: Na McDonaldu.
2: A tak to budete mít prakticky non-stop, úterý, středa, čtvrtek a možná ještě kousek pátku.
1: Moderátorský maraton už od zítřka.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: jsme si přát krásnější start nového týdne, no nemohli. Nádherné pondělí, přátelé, ze studia Rádia Čas vinčuje teď už Kiki Střelcová. Já doufám, že se máte po víkendu krásně a jste plní energie a budete mít během pracovního týdne aspoň z čeho čerpat. No ale pozor, tento týden bude obzvláště energický a jiný než týdny ostatní. Takže komu síly pochybí, věřím, že vás tím skvostným, bohatým programem, který nás čeká, nabijeme raz, dva. No a protože to souvisí s tím, že se tady na Rádiu Čas chystáme na jednu velkou věc, tak to všechno probereme už za pár minut. Tak skvělé pondělní odpoledne u další muziky, kterou si užívejte.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.
2: Nosím černý brýle.

0: Zítra je to tady, moderátorský maraton Rádia Čas, který nemá obdob. 4 dny nabité úplně vším, co půjde a co si jenom umíte představit. Do studia přijdou nejrůznější vzácné návštěvy, budou tu zástupci nejrůznějších firem, podniků, ale dorazí taky hromada známých osobností a nejen ze světa hudby. K tomu od rána do večera Léňa s Ráďou a do toho taky naše maličkosti, ostatní moderátoři. Máme se opravdu, přátelé, na co těšit. Bude to velké a společně budeme všemi silami snažit se co nejvíc pomoct malému těžce nemocnému Páťovi a jeho rodičům. K tomu všemu se vám navíc ve středu odpoledne otevřou naše rádiové brány a vy tak budete moci osobně navštívit naše vysílací prostory v Ostravě Porubě, kde pro vás budeme mít připraveno hned několik překvapení. Nenechte si to určitě ujít, takovouhle výjimečnou a netradiční akci v útrobách Rádia Čas. Bude to opravdu stát za to a my se už nemůžeme dočkat. Tak nezapomeňte, zítra startujeme už v 6 ráno.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
3: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kg jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
4: Co se stalo s českým uměním po roce 1989? Objevte jeho proměny v Galerii výtvarného umění v Ostravě. Čekají na vás komentované prohlídky i tvůrčí dílny. A navíc, každý pátek jsou v Ostravském domě umění výstavy zdarma. Více na gvuo.cz.

0: spolu vydávali do jedné havířovské základky, kde se obědy pro jejich žáky podávají ve formě bufetu. No a v Česku prochází reformou více školních jídelen. I na Uhersko-Hradišťsku teď mají jídelnu, kterou jim závidí opravdu široké okolí. V čem jsou obědy specifické tam, prozradíme si za chvíli, teď už pohled na zítřejší oblohu.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: V úterý bude obloha plná sluníčka a provázet nás budou i příjemné teploty. Většinou očekáváme jasno až skoro jasno s teplotami mezi 20 až 24 stupni. Na horách pak naměříme kolem 16 stupňů Celsia.

Rádiócsász. Rádiócsász. Hity, které miluje.

0: pondělní odpolední program Rádia Čas je v plném proudu a já doufám, že si jej užíváte. A my teďka na skok se vydáme do Boršic. Přátelé, Boršice, to je vesnička s něco málo přes 2000 obyvatel, kterou najdete nedaleko Uherského Hradiště. No a tam se nyní teďka proslavili jako po celé naší zemi. Představte si, nejenže se pro letošek stala vesnice vesnicí roku, ale taky stravování v její školní jídelně na tamní základce bere doslova dech. I tam se stejně jako v Havířově inspirovali při vydávání obědu samoobslužným bufetovým systémem. Jo? Ale navíc všechny ty suroviny, ze kterých se tam vaří, mají od lokálních výrobců či zemědělců. No a kromě toho se kuchařky jako nebojí se surovinama experimentovat a díky tomu v boršické školní jídelně vznikají pokrmy jako někde v michelinské restauraci. Já už jsem to říkala nedávno, že se budeme chtít vrátit kvůli jídlu zpátky do školy.
1: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Hlavním partnerem je hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapsičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
5: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: mojepneu.cz a jedeš dál.
7: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. mojepneu.cz.
8: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
2: Rádio Čas.

0: duchu se to bude linout nejenom v dalších hodinách, ale taky, přátelé, v dalších dnech, protože my už se chystáme na moderátorský maraton, který začne zítra už v 6 hodin ráno, tak u toho nezapomeňte s námi být. No a co nás čeká dál a nemine? No tak jednak dorazí za chvíli Marcelka s čerstvýma zprávama a vezme vás například do Vsetína, kde se teďka obyvatelé můžou těšit na jednu velkou novinku. A v souvislosti se Vsetínem na mě teďka vyskočil na internetu článek, že tam v tamní vsetínské nemocnici teďka zpříjemňuje pobyt pacientů čtyřnohý terapeut Hugo. Jde o francouzského buldočka, no a má velký úspěch, tak zdravíme do Vsetína. No a my si mimo jiné v dalších 60 minutách řekneme třeba o novinkách okolo Marka Ztraceného. Zůstaňte s námi, Kiki Střelcová přeje krásné pondělní odpoledne s Rádiem Čas.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V CakeTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
3: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiatprofessional.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: Řidiči aktuálně pozor u Březové na Opavsku. Na hlavní spojnici mezi Vítkovem a Fulnekem narazilo osobní auto do stromu, jezdí se tady kyvadlově. S dalším zdržením počítejte ve Zlíně v Sadové ulici, kde dopravu u nákupního centra blokuje srážka dvou osobních aut. Na jižní Moravě se pak tvoří dlouhé kolony na dálnici D1 z Ostravy na Prahu, kde přímo v Brně u sjezdu na Vídeňskou ulici komplikuje provoz srážka osobního auta s nákladňákem. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Pohodové odpoledne časáci, jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Cestovní kanceláře už odstartovaly prodej takzvaných first minute zájezdů na příští léto. Nabídky lákají na výrazné slevy, širší výběr hotelů i bezplatné storno. Zájem Čechů o dovolené u moře prudce roste a prodejci lidem garantují stávající ceny až do odjezdu. To je pro kupující výhodné, protože cena leteckého paliva za poslední 3 měsíce vyskočila až o třetinu a zájezdy na poslední chvíli mohou výrazně podražit.
1: Morava aktuálně.
0: Ve Vsetíně otevřeli opravený úsek cyklostezky. 100-metrová trasa pro cyklisty vede kolem budovy bytového družstva a její součástí je i nová lávka přes potok Rokytenka. Více podrobností má pro nás mluvčí města Jana Rašková.
2: Cyklostezka propojuje sídliště Trávníky s centrem města. Aktuálně končí u železničního podchodu u křivačkárny, který se v budoucnu stane cyklodopravním uzlem. Stezka totiž bude odtud pokračovat přes Rokytnici ke Lhotě u Vsetína. Další větev stezky povede již brzy kolem nádražní ulice do prostoru vlakového a autobusového nádraží.
0: V Karviné vzniklo nové inhalatorium s léčivou vodou. Dřevěná stavba je plná trnkových větví, po kterých stéká slaná jodobromová voda z Darkova. Vzniká tak jemná léčivá mlha, která pomáhá nemocným plícím i průduškám. Volně přístupné inhalatorium, které se inspirovalo podobnými stavbami v Polsku, bude v provozu až do konce října. Pak ho dělníci kvůli mrazům zazimují.
1: Rádio Čas, sport.
0: A tenistka Marie Bousková dohrála na turnaji v Pekingu ve třetím kole. Na tvrdém povrchu dnes prohrála s domácí Cheng Xing Wang 6-7, 6-4 a 5-7. Úterý nám počasí nabídne prosluněnou oblohu a příjemné teploty od 20 do 24 stupňů. Tolik aktuální zprávy, ty další opět za hodinu. Krásné odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Ty, já vůbec nevím a hlavně mě ty broučci úplně minuly.
4: Já ne, už to zase děláš.
3: Jo, to bylo něco jiného vlastně. Ano, včelí medvíci.
4: Mi to připomnělo maturitu mojí kamarádky,
3: prostě
4: která spojila, Marišku a Marišku Gambitu.
3: Na McDonaldu.
4: A tak to budete mít prakticky non-stop, úterý, středa, čtvrtek a možná ještě kousek pátku.
3: Moderátorský maraton už od zítřka.

Pondělní odpoledne trávíte s rádiem Čas. No a kdo už s netrpělivostí očekáváte podrobnosti k šumavským koncertům Marka Ztraceného, tak dneska na večer se dočkáte. Třikrát hura. Přesně v 18 hodin Marek totiž slíbil na svých sociálních sítích svým fanouškům oficiální oznámení téhle speciální edice koncertu, na které bude teda jenom pouze omezený přístup. O téhle raritě zpěvák informoval letos na jeho největším koncertě v životě na Letenské pláni. No a od té doby všichni nedočkavě čekají na detaily 7 speciálních koncertů, které budou odehrány netradičně uprostřed šumavských luk, odkud čtyřnásobný Zlatý Slavík pochází. Takže kdo se chcete těchto jedinečných koncertů zúčastnit, buďte dneska večer v pozoru, protože mi něco říká, že jakmile se spustí předprodej vstupenek, tak se po nich zapráší velice rychle. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity,

0: I nadále zůstáváte s Radiem Čas. No a protože byl včera Mezinárodní den zvířat, tak se dneska chceme seznámit s vašimi domácími mazlíčky. No jak tak pročítám nejrůznější komentáře, tak samozřejmě ve většině máte doma pejsky, kočičky a takové ty drobné hlodavce jako křečky, morčátka, případně nějaké potkany. No ale Lenka, ta má, přátelé, doma vyloženě menší zoo. Píše, u mě výčet mazlíčků zabere delší čas, tak to vezmu rychlovkou. Želvík dortík, králiček dupík a Bambi, andulky všechny pojmenované, koník Stáska a Lara, kocourek Miky, pejsci Becky a Annie, morčátka, gekončíky a pavoučka skákavku Spidey. No, tak přátelé, já myslím, že Lenka asi vás všechny teda trumfla a lenivě zvažte, jestli si z toho doma neuděláte nějakou minizo. Děkujeme za vaše komentáře, no a my na Rádiu Čas pokračujeme za chvilku v hitech, které milujete. Zůstaňte s námi.
1: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Šel myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
3: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
4: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 tisíc. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 tisíc. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
6: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Oblíbenou kofolu Original, nulka, citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 31,90. A s Hruška klubem jen za 29,90. Excelentní sport šunku nejvyšší jakosti Váhala 92% masa 100 gramů za 22,90 a s nálepkou za nákup navíc. Sbírejte za nákupy známky a získejte za každých 15 známek roztomilé plyšové zvířátka Kamarádi z divočiny jen za 49 korun. Více na mojehruska.cz.
7: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
8: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: budu mít na rádiu čas hned několik sportovních pozvánek, tak si určitě nenechte ujít, myslím si, že přijde si na své snad úplně každý. No ale teďka se podíváme na to, jestli taky při úterku, kdy nám mimochodem startuje náš moderátorský benefiční maraton Rádia Čas, bude přát počasí stejně, jako tomu bylo dneska po celý den.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: V úterý bude obloha plná sluníčka a provázet nás budou i příjemné teploty. Většinou očekáváme jasno až skoro jasno s teplotami mezi 20 až 24 stupni. Na horách pak naměříme kolem 16 stupňů Celsia.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: I na podzim se toho hodně děje a v říjnu tomu není jinak. Ve středu čeká hokejový klub HCRT Torax Poruba další zápas v rámci pátého kola. Tentokrát se na ledě proti nim postaví hokejový klub z Nového Děčína, a to od 18 hodin. Už od čtvrtku 8. do neděle 11. zve výstaviště Flora Olomouc na každoroční Horty Komplex, tedy velkou přehlídku a prezentaci českých a moravských pěstitelů zeleniny a ovoce. Takže ráj pro všechny zahrádkáře, výstavu můžete navštívit každý den od 9 hodin rána, no a více informací naleznete na webových stránkách akce.floraolomouc. Ridera Sport ti zase chystají na tuto sobotu den plný sportu 10.10. od 9 hodin rána až do 15. hodiny odpolední se můžete užít spoustu pohybu, zábavy. No a pak v těchto těch krásných podzimních dnech ještě můžete zavítat taky ven, konkrétně na Hlučínské jezero, kde se v tomto období sice už pravda moc neokoupete, pokud teda nejste otužilci, za to se tam můžete příjemně projít nebo využít to tamní okolí k nějakým podzimním sportům. Takže tolik tedy k podzimním sportovním typu za nás, no a na Rádiu Čas už za chviličku další muzika. Užívejte.
0: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi.
2: Partnery akce jsou Rožnovské pivní lázně. Místo, kde je všem lidem dobře. Místo, kde pomůžete dobré věci. Rožnovské pivní lázně CZ.
3: A Tatra Trax v Kopřivnici, která roste a nabírá nové zaměstnance. Volná pracovní místa najdete na chcidotatry.cz.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
5: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
8: Megasekáč Opava. Nové zimní zboží od pondělí 5. října. Megasekáč Opava na Těšínské ulici. Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Nový kousek najdi si hned www.megasekáčopava.cz.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Hity, které milujete.

0: října, no a my se v příštích minutách na to dnešní datum podíváme spolu více dopodrobná, taky vám připomenu ještě skvělé akce, které rozhodně v tomto týdnu nesmíte minout, no a dorazí i jedna milá návštěva. O koho půjde, na to už si počkejte, moje maličkost Kiki Střelcová vám přeje i nadále pohodový pondělní poslech Rádia Čas a za chvilku už Marcelka Fabiánová.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.
2: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
3: Přímo by chytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
2: A co je chytrárt?
3: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
2: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
4: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
5: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
6: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Mojepneu.cz. A jedeš dál.
9: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Mojepneu.cz.

0: Řidiči aktuálně pozor v Bílovce na Novojičínsku. Na Slezském náměstí blokuje dopravu srážka dvou osobních aut. Vážná situace trvá u Březové na Opavsku na hlavní spojnici mezi Vítkovem a Fulnekem, kde narazilo auto do stromu. V Olomouckém kraji pak buďte opatrní Vlaškově na Prostějovsku na trase z Olomouce na Konici, kde osobní vůz srazil cyklistu. A komplikace hlásí také Zlínský kraj v Uherském Hradišti na třídě maršála Malinovského ve směru na Kunovice. Se srazila 3 osobní auta a na hlavním průtahu městem počítejte s velkým zdržením. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Krásné odpoledne, časáci, jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás o nich Marcela Fabiánová. Letošní sucho se negativně projevilo nejenom na slabé úrodě, ale dopadne také na živé vánoční stromky. Pěstitelé sice vzkazují, že oblíbených smrků, borovic i jedlí bude v obchodech dostatek, ceny ale stoupnou zhruba o 10 až 20%. Tradiční vánoční výběr na trhu navíc jako každým rokem posílí stromky z dovozu, hlavně z Dánska, které ceny mohou ještě ovlivnit.
1: Morava aktuálně.
0: V Bílovci na Novojičínsku bude zítra 6. října otevřen zvířecí hřbitov, první v Moravskoslezském kraji. Podrobnosti dodává za radnici Lenka Gulašiová.
2: Jde o pietní místo, kde lidé mohou důstojně uložit své domácí mazlíčky po završení jejich života. V první etapě půjde o zhruba 120 hrobových míst. Radnice počítá s tím, že hřbitov budou využívat nejen majitelé domácích mazlíčků z Bílovce a okolí, ale z celého regionu. Chceme ale zdůraznit, že v žádném případě nejde o zvířecí krematorium.
0: Ve Zlíně se koncem týdne uskuteční dětský festival řemesel a profesí budoucnosti. Akce v Baťově institutu nabídne školákům možnost poznat nejrůznější obory, a to od robotiky až po truhlářství prostřednictvím různých pokusů, tvoření a experimentů. Cílem je představit dětem svět dospělých zábavnou formou a pomoci jim objevit, co by je v životě mohlo bavit. V pátek bude program patřit školám, v sobotu pak rodinám s dětmi.
1: Rádio Čas, sport.
0: A české fotbalisty čeká v úterý večer v Londýně závěrečný zápas náročné reprezentační pauzy. Národní tým se postaví proti silné Anglii a pokusí se o první body v Lize národů pod novým koučem Santim Deniou. Úterní duel bude o to těžší, že kvůli červené kartě z minulého utkání nesmí nastoupit kapitán Ladislav Krejčí. Úterní den bude prosluněný, čekají nás příjemné teploty kolem 20 až 24 stupňů. Tolik aktuální zprávy, ty další opět za hodinu. Hezké odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Já vůbec nevím a hlavně mě ty broučci úplně minuly.
4: Ne, už zase, děláš.
3: Jo, to bylo něco jiného vlastně. Ano, včelí medvíci.
4: Mi to připomnělo maturitu mojí kamarádky,
3: prostě
4: která spojila, Marišku a Marišku Gambitu.
3: Na McDonald's.
4: A tak to budete mít prakticky non-stop úterý, středa, čtvrtek a možná ještě kousek pátku.
3: Moderátorský maraton už od zítřka.
1: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: And I'll write your name.
1: Můžeme říct, že dnešní 5. říjnový den už jako se blíží ke svojí poslední fázi, no ale to neznamená, že tady na rádiu Čas bychom jako usli na vavřínech. Naopak, já už tady teďka vítám se mnou ve studiu naši kolegyni Evu Rigler, která v rámci pořadu Jeste s rozumem se tentokrát bude věnovat zinku. Tak Evi, povídej, k čemu je zinek pro naše tělo dobrý?
2: Zinek možná není úplně první minerál, který nás napadne, když se řekne zdravá strava, ale bez něj by to prostě nešlo. Je totiž takovým nenápadným tahounem našeho organismu. Zinek posiluje imunitu, pomáhá s hojením rán, podporuje zdravou pleť, vlasy, nehty, ovlivňuje tvorbu hormonů a je důležitý i pro plodnost. Zinek si tělo samo nevyrobí, takže ho musíme do těla dodávat. Čím? No samozřejmě kvalitním jídlem. Třeba, pozor, ústřicemi. Ty jsou doslova zinkovou bombou. Ale pozor, skvělým zdrojem jsou i dýňová semínka, kešu, ořechy, cizrna, čočka, anebo třeba pohanka. A z živočišných zdrojů potom vede červené maso a játra. Zinek je prostě takový náš nenápadný hrdina. Udržuje nás zdravé, udržuje nás krásné a taky v dobré kondici. Tak se na něj trošku zaměřme. Poděkuje nám nejenom naše imunita, ale dost možná taky i libido, na které má zinek mimochodem také hodně velký vliv.
1: Na takovéhle zinkové zajímavé povídání se můžete těšit v premiéře pořadu Jeste s rozumem, tentokrát věnovanému zinku, který tady budeme mít už zítra. Tak ty jste si aspoň poslechli, na co se můžete těšit, ale to není všechno, čeká nás toho mnohem víc, tak více tipů už za chvíli.
3: Rádio Čas.

0: nejen tady u nás na rádiu Čas, ale taky venku. Tak my začneme těma venkovníma akcema, konkrétně jedna, která se koná na výstavišti Flora Olomouc. Od 8. do 11. října tam od 9 hodin rána budete každý den moci zajít zhlédnout velkou přehlídku českých a moravských pěstitelů ovoce a zeleniny. Akce s názvem Horty Komplex opět probíhá po roce, no a natchne, myslím si, nejen všechny zahrádkaře a pěstitele. No a potom něco, co se chystá tady na rádiu Čas. Jak víte, od zítřejšího brzkého rána vypukne moderátorský maraton, v rámci kterého se nám tady ve studiu prostřídá nejen spousta vzácných hostů, milých návštěv, ale taky my, moderátoři Rádia Čas, taky Rádia Čas Rock. No, ale to všechno budou mít pod svým vedením Léňa s Ráďou, tedy naše ranní dvojka z Dobré ráno Moravo. No a to stále není všechno, protože pokud byste toho všeho chtěli být součástí osobně, na vlastní kůži naživo, tak budete mít možnost sem za námi dorazit do studií ve středu mezi 14. až 17. hodinou odpolední. Tak pokud nemáte nic důležitého, přátelé, určitě za námi doražte. My budeme moc rádi.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.
2: Některé koncerty si užiješ. Na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
3: Hlavním partnerem je hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
1: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.
4: Zlato, co máš dneska v plánu?
5: No přece všechno.
6: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
7: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší

0: Nalazeno máte Rádio Čas a my máme pondělí 5. října. No a dneska se připomínáme 16 let, co byly do pražské veřejné dopravy zařazeny takzvané tříčlánkové zcela nízkopodlažní tramvaje značky Škoda 15T. Prosím vás, jsou to takové ty černo-červeno-stříbrné. Určitě při nejmenším víte, pokud jste s ní nejeli. Co se oslavenců týče, tak jmeniny mají Elišky, všechno nejlepší, no a narozeniny slaví hollywoodská star Kate Winslet, u nás pak Rudolf Hrušinský mladší, ten má dneska jubileum, připíjí na krásné osmdesátiny a na své zdraví připíjí i zpěvák světoznámých AC/DC Brian Johnson. No a vzpomínáme, přátelé, na Václava Havla, tahle důležitá osobnost českých dějin a taky bývalý prezident Československé a České republiky by dnes oslavil devadesátiny. No a víte, že na dnešek taky připadá Mezinárodní den úsměvu, tak se prosím usmějte, vždycky se nějaký důvod najde a myslím, že ty důvody k úsměvu nám zůstanou i po zítřejší den, když si poslechnete Marcelku a její předpověď počasí.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: V úterý bude obloha plná sluníčka a provázet nás budou i příjemné teploty. Většinou očekáváme jasno až skoro jasno s teplotami mezi 20 až 24 stupni. Na horách pak naměříme kolem 16 stupňů Celsia.
3: Radio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: čas. I ty, které milujete.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět.

0: s rádiem Čas, Kiki za mikrofonem a já si teďka v rámci toho Mezinárodního dne úsměvu, který na dnešek připadá, vzpomněla na jednu věc, která na mě vyskočila na internetu minulý týden a je teda z Ameriky a to je informace o tom, že značka prodejny nebo značka sýrů Veselé krávy nyní poprvé za více než 100 let odstranila ze svých obalů ikonický úsměv kravky. Jo? Takže ačkoliv se jako výrobek jmenuje Veselá kráva, no tak v Americe se na obale už kráva chudák neusmívá. No tak já doufám, že teda u nás tu krávu se nechat usmívat nechají. No a vy budete mít důvod k úsměvu už za pár minut další. Nejen co se muziky týče, ale po 18. už nastoupí kolega Aleš Klubal v rámci pořadu Music Box, který dneska bude mít další premiérový díl a v něm se můžete těšit na zlaté devadesátky. Tak buďte s námi i při večerních hodinách.
1: Vybavujete domácnost?
2: Jo.
1: Chystáte rekonstrukci? Nebo dokonce nákup nového bydlení? A co pojištění? Ať se svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas, tak přijďte najisto. Více na drmaxleky-napředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
6: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: s datem 5. října. Já věřím, že si jej budete užívat stejně jako předešlé minuty a hodiny, ale teď už ne se mnou, s Kiki Střelcovou, ale s Alešem Šklubalem. Nový Music Box je nachystaný, 90-kové hity se na vás těší stejně jako Aleš sám. No a my se na vás budeme těšit, přátelé, všichni zítra v rámci našeho charitativního moderatorského maratonu, který vypukne už v 6 hodin ráno. Máte se opravdu na co těšit, tak nezapomeňte ladit náš program a vysílání už od brzkých ranních hodin, kde se všichni budeme společně slýchávat, vídávat a střídat. Přeju příjemný zbytek pondělního dne, no a kdo vyrážíte na noční, tak se přioblečte, i když přes den máme ty teploty skvělé, tak v noci se budou určitě teploměru hýbat mezi 5 až 10 stupni.
1: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi. Hrdým partnerem je společnost Havel, Vrata, Markýzy, Rolety, smluvní prodejce výrobků Lomax. Máme srdce na správném místě.
2: A Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.
3: Významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
4: Hrdým partnerem moderátorského maratonu jsou matrace Dřevočál. To nejlepší pro váš zdravý spánek. Dobrý skutek si zaslouží dobré spaní. Dřevočál.cz.
5: Hity, které milujete. Rádio Čas.
6: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiatprofessional.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kilogram. Banány 1 kilogram za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
9: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.

0: Řidiči aktuálně pozor v Ostravě v Zelené ulici. Odpolední provoz tady blokuje srážka dvou osobních aut a další komplikace hlásí Zlínský kraj přímo v Komni na Uhersko-Hradišťsku. Na hlavní spojnici z Bojkovice směrem na Starý Hrozenkov se srazil kamion s osobním autem. Provoz tady řídí policisté a úsekem projedete jen se zvýšenou opatrností. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Dobré odpoledne, časáci, jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Palírny v Česku omezují provoz. Letošní počasí poznamenalo úrodu ovoce. Podepsali se na ní jarní mrazy, krupobytí i dlouhodobé sucho a největší škody jsou u jablek. Jde zřejmě o druhou nejnižší sklizeň v novodobé historii českého ovocnářství. Podle televize Altává Plus proto palírny lihovin a muštárny zkracují otevírací dobu, anebo dokonce vůbec neotevírají.
1: Morava aktuálně.
0: V Ostravě odstartoval jubilejní 20. ročník ankety Senior a klub seniorů roku. Lidé už mohou posílat nominace na výjimečné starší spoluobčany, kteří aktivně pomáhají svému okolí, jak nám řekl zastupující mluvčí města Petr Havránek.
2: Do ankety je možné přihlásit seniory starší 65 let s bydlištěm na území Ostravy, kteří prostřednictvím svých činností pomáhají zlepšovat život ve městě. Oblasti, ve kterých můžou působit, je mnoho. Svou energii a čas vkládají například do charitativních aktivit, sportu, umění, péče o kulturní a historické dědictví nebo ochrany životního prostředí.
0: Návrhy na ocenění mohou zájemci posílat na magistrát poštou nebo e-mailem až do konce října. U nádraží v Blansku vyroste nový parkovací dům za více než 170 milionů korun. Nezastřešená budova nabídne řidičům více jak 200 parkovacích míst. Nový objekt má vyřešit dlouhodobý nedostatek míst u vlakových nástupišť, kde lidé pravidelně odstavují auta a pokračují dál do Brna. O parkovací dům usilují také v nedalekých Boskovicích.
1: Rádio Čas, sport.
0: A české volejbalistky se po třetí za sebou představí na mistrovství světa. Mezinárodní federace dnes potvrdila 32 účastníků šampionátu v příštím roce a český tým se mezi ně kvalifikoval z 15. místa světového žebříčku. Turnaj na přelomu srpna a září zorganizují Spojené státy americké s Kanadou. Úterý se můžeme těšit na prosluněnou oblohu s teplotami mezi 20 až 24 stupni. Tolik zprávy v 18 hodin. Hezké odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Ty, já vůbec nevím a hlavně mě ty broučci úplně minuli.
4: Ne, už zase, děláš.
3: Jo, to bylo něco jiného vlastně. Ano, včelí medvíci.
4: Mi to připomnělo maturitu mojí kamarádky,
3: prostě
4: která spojila, Marišku a Marišku Gambitu.
3: Na McDonaldovou.
4: A tak to budete mít prakticky non-stop, úterý, středa, čtvrtek a možná ještě kousek pátku.
3: Moderátorský maraton už od zítřka.
1: Rádio Čas. Music Box Rádia Čas.
5: Vítejte u speciálního hudebního návratu do 90. Music Box Rádia Čas. Dneska 90. na plné pecky. Jsem Aleš Škubal a společně si dneska připomeneme ty největší hity, které budovaly na tanečních parketech, v rádích, na discích, prostě po celém světě. Začínáme energickým hitem Rhythm of the Night od italského projektu Corona. Tahle taneční pecka v sobě nese jakoby typický eurodance zvuk počátku 90. let, kdy kluby začaly ovládat techno a house. Jinak v Americe tehdy začínala éra Windows 95, no a poprvé jsme poznávali internet. Hned na to nás čeká Bobby Brown a Two Can Play That Game, který byl takovou klíčovou postavou nové generace rock and beat. Jinak v 90. se začaly prosazovat rap a rock and beat a to byla taková, a já řeknu rovnou, doslova hudební revoluce. Zároveň to byla doba, kdy ještě televize byla hlavním zdrojem zábavy a YouTube a streaming byly sci-fi. Tak na Rádiu Čas sladíte Music Box a jak vždycky říkám,

speciálka dneska servíruje megahity 90. let a teď to bude hvězdná Wickfield s Think of You. Získala popularitu díky typickému klidu a jednoduchosti Eurodance. Hit se hrál v době, kdy začala expanze mobilních telefonů, které byly ještě velké a drahé, ale představovaly budoucnost. Do zadní kapsy bychom ho rozhodně tento stroj nenarvali. Tak a když 90. tak i Vanilla Ice a kultovní Ice Ice Baby. Je to jedna z prvních rapových pece, která prorazila do popu a rap si řekl o své místo ve světových hitparádách. A ještě musím dodat, že tento hit doprovázely videoklipy plné extravagantních čepic a tanečních kroků ve stylu breakdance. Pro mládež tehdy novinky a absolutní pecka. Na rádiu Čas ladíte Music Box a dneska jsou to 90. na plné pecky. Tak je rádia na plné pecky. Jedeme dál s rádiem Čas.

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Music Box Rádia Čas má dneska nálepku 90S. Pamatujete skupinu Black Box a jejich Fantasy? Je to typická italská house muzika, která nás v 90kách dostávala do varu. Hit se hrál v době, kdy VHS recorder byl a řekněme ještě domácí klasikou. No a začaly se prodávat první DVD přehrávače. No a další 90ka, která nestárne, Labuš a Be My Lover byla jednou z nejdůležitějších skladeb Eurodance scény, která vedla k masovému zájmu o taneční muziku. No, byla to doba, kdy se rodily MP3 a klipy měly obrovský vliv na úspěch písniček. Prostě kdo neměl videoklip, jako by nebyl. Na rádiu Čas ladíte Music Box s Alešem Šklubalem.

0: Music Box Rádia Čas.
1: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
2: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
1: Vážně?
2: Já mám Lelosy na sobě celý den.
3: Lelosy. Too comfortable to take off.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.

0: Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Filmtime je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas. Music Box Rádia Čas.
1: Na Rádiu Čas ladíte Music Box a dnes v něm 90ky na plné pecky a teď to bude Laidback a jejich Bakerman. Oni jsou zajímaví tím, že jsou považováni za průkopníky chilloutu a elektra v době, kdy techno začínalo nabírat na síle a MTV dávala klipy po celý den. No a další legenda, 90kové éry na scénu, skupina Roxette a Sleeping on My Car. To byl takový mix rocku a popu, který doplňoval taneční vlnu. A tohle ještě musím k 90kové éře dodat, začal rozmach digitální fotografie. Později si, no, digitál, že jo, co si budem, podmanil i muziku. Tak jedeme dál na Rádiu Čas, ladíte Music Box a dneska je to 100%

0: Music Box Rádia Čas.
1: A v něm dneska 90ky na plné pecky. Tohle je další megahit Rajcet, Fred, Aň to sexy. To je song, který je vtipný, sebevědomý a je to parodie na tehdejší popové hvězdy. A propo, právě v 90kách byly módní přehlídky fenoménem a designéři a modelky doslova ikonami. A do téhleté doby přišla skupina Spice Girls z Wannabe, tehdy symbol Girl Power, tedy silné ženské energie, která rezonovala s mladými lidmi v době, kdy začala vlna emancipace a posilování ženských práv. Music Boxu Rádia Čas dneska 90ky na plné pecky.
2: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

A jdeme do finále, takže to chce zásadní 90-kový hit a už ho mám. Prince Ital Joe United, který spojil reggae s popem. A propo v 90-kách se výrazně rozšířil fenomén hudebních festivalů. A když zásadně hity 90-ek, tak i Snap a jejich hit Mezi Dancer. Mega hit stylu Eurodance, hit, který dodnes udržuje taneční parkety v pohybu. A ještě něco, v 90-kách jsme začali znát GPSku, takže nejen technologie, ale i muzika změnily svět. Já doufám, že jste si zazpomínali na dobu plnou energie, nových možností a jedinečných hudebních zážitků. Od Aleše Šklubala ahoj příště, a to v premiéře v pondělí po 18. hodině a v repríze Music Boxu v neděli po 14. Budu se těšit.

0: Music Box Rádia Čas.
1: Když už se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
2: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
3: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
2: Dnes musíte vybrat.
3: Mám tady pro vás předvýběr a
2: rozšíříme
4: výběr. Dvojnásobíme investice.
3: Přijmete to riziko?
2: Ale je to na vás.
5: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
6: Moje.cz a jedeš dál.
7: Překvapí zima tebe? Nebo překvapíš zimu ty? Přezuj včas v Kravařích a Opavě. Rezervace online. Moje.cz.
8: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.

0: Když už se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
1: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
3: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
4: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
5: Ty, já vůbec nevím a hlavně mě ty broučci úplně minuly.
6: Ne, už zase, už to zase děláš.
5: Jo, to bylo něco jiného vlastně, ano, včelí medvíci.
6: Mi to připomnělo maturitu mojí kamarádky,
5: prostě
6: která spojila,
5: to,
6: která spojila Marišku a Marišku Gambitovi.
5: Na McDonovou.
6: A tak to budete mít prakticky non-stop, úterý, středa, čtvrtek a možná ještě kousek pátku.
5: Moderátorský maraton už od zítřka. Rádio.

které milujete. Hity, které milujete.

0: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemy. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemy.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemy. Jedině na Rádiu Čas.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi. Partnerem akce jsou Stavebniny Janík. Vše pro vaše projekty na jednom místě. Podpořte také moderátorský maraton a pomozte dobré věci.
1: A Kartek Ostrava, autorizovaný dealer a servis vozidel značek BMW a Mini a motocyklu BMW Motorrad. Profesionální servis a péče, na kterou se můžete spolehnout, protože rozdíl je v přístupu.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
4: Jo, jo.
3: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
4: Co mě zrovna napadne?
5: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
6: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas. Hity, které milujete.

hity, které milujete. Shine bright like a diamond.

0: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Tradice s novou vizí. Hlavním partnerem je Hypermarket Globus Ostrava. Tady se svět točí kolem vás. Globus Ostrava. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
1: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.

Radio Čas. Radio Čas. Pod povrchem. Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Pod povrchem. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

0: odjedeš, prídeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného.
1: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
0: Vážně?
1: Já mám Lelosy na sobě celý den.
2: Lelosy, too comfortable to take off.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Mojepreu.cz a jedeš dál.
5: Za dobrýma gumama se vyplatí popojet. Z Ostravy do Kravař jen 15 minut. Objednej online. Přezuj bez čekání. Mojepneu.cz.
6: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
7: Mega sekáč Opava. Nové zimní zboží od pondělí 5. října. Mega sekáč Opava na Těšínské ulici. Sleduj nás na Facebooku nebo webu, ať ti neuteče žádná akce. Nový kousek najdi si hned www.megasekáčopava.cz.
8: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
9: Ty, já vůbec nevím a hlavně mě ty broučci úplně minuly. Já
10: ne, už to zase děláš.
9: Jo, to bylo něco jiného vlastně. Ano, včelí medvíci.
10: Mi to připomnělo maturitu mojí kamarádky,
9: prostě
10: která spojila,
9: to,
10: která spojila Marišku a Marišku Gambitu.
9: Na McDonaldu.
10: A tak to budete mít prakticky non-stop, úterý, středa, čtvrtek a možná ještě kousek pátku.
9: Moderátorský maraton už od zítřka.
8: Rádio Čas.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: čas. I ty, které miluješ.
1: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mi namaš peru tě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co

0: odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
1: Obědovka Rádia Čas.
0: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
1: Když posloucháš, máš vyhráno.
0: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. 4 dny, jeden velký příběh a pomoc, která má smysl. Od 6. do 9. října vysílá ranní tým Rádia Čas od rána až do večera charitativní moderátorský maraton pro malého Patrička Kašpara. Přijďte nás navštívit během dnů otevřených dveří a podpořte Páťovu léčbu a rehabilitace. Více informací na našem webu. Poslouchejte Rádio Čas a pomáhejte s námi.
2: Partnery akce jsou Rožnovské pivní lázně. Místo, kde je všem lidem dobře. Místo, kde pomůžete dobré věci. Rožnovské pivní lázně CZ.
3: A Tatra Trax v Kopřivnici, která roste a nabírá nové zaměstnance. Volná pracovní místa najdete na chcidotatry.cz.
2: Hity, které milujete. Radio Čas. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Zdravím diváky pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Dnes tady bude host Mates a clown Špína, ale bude to dva v jednom. A řeč bude o hororovém cirkuse. Co má takový Špína nejradši třeba k obědu, kdyby ta žena byla hodná a chtěla mu něco uvařit?
1: Asi steak, ale na krvavo. Protože Mates ten ho normálně takhle nežere. Ale já. A ještě melon. Protože do toho třískám při programu. Je to všude.
0: A má pan Špína třeba nějakou paní Špínovou?
1: Teď je solo. Tady má někdo velký zájem.
0: Sledujte už pondělí v 17.55 na televizi Relax.
2: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Ráno Moravos s Radimem a Lenkou.
1: Ty, já vůbec nevím a hlavně mě ty broučci úplně minuly.
2: Ne, už zase, bála. Děláš.
1: Jo, to bylo něco jiného vlastně, ano, včelí medvíci.
2: Mi to připomnělo maturitu mojí kamarádky,
1: prostě
2: která spojila, Marišku a Marišku Gambitu.
1: Na McDonovou.
2: A tak to budete mít prakticky non-stop, úterý, středa, čtvrtek a možná ještě kousek pátku.
1: Moderátorský maraton už od zítřka.

0: životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Ty, já vůbec nevím a hlavně mě ty broučci úplně minuli. Já
2: ne, už to zase děláš.
1: Jo, to bylo něco jiného vlastně, ano, včelí medvíci.
2: Mi to připomnělo maturitu mojí kamarádky,
1: prostě
2: která spojila,
1: to,
2: která spojila Marišku a Marišku Gambitu.
1: Na McDonald's.
2: A tak to budete mít prakticky non-stop, úterý, středa, čtvrtek a možná ještě kousek pátku.
1: Moderátorský maraton už od zítřka.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete. Yeah, baby.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Ty, já vůbec nevím a hlavně mě ty broučci úplně minuly.
2: Ne, už zase, už to zase děláš.
1: Jo, to bylo něco jiného vlastně, ano, včelí medvíci.
2: Mi to připomnělo maturitu mojí kamarádky,
1: prostě
2: která spojila,
1: to,
2: která spojila Marišku a Marišku Gambitu.
1: Na McDonaldu.
2: A tak to budete mít prakticky non-stop, úterý, středa, čtvrtek a možná ještě kousek pátku.
1: Moderátorský maraton už od zítřka.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online. Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

mata. Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Radio Čas.

0: voda. Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Radio Chess.
1: Tengo la camisa negra.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Zdravím diváky pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Dnes tady bude host Mates a klaun Špína, ale bude to dva v jednom. A řeč bude o

0: Prorovem cirkuse.
1: Co má takovej špína nejradši třeba k obědu, kdyby ta žena byla hodná a chtěla mu něco uvařit?
2: Asi steak, ale na krvavo.
3: Protože Matez ten hop normálně takhle nežere.
4: Ale já, jo. A ještě melon. Protože do toho třískám při programu. Je to všude.
1: A má pan Špína třeba nějakou paní Špínovou?
4: Teď je solo.
2: Tady má někdo velký zájem.
5: Sledujte už pondělí v 17.55 na televizi Relax.
0: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět.

0: životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Hity, které milujete.